tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení, běžnými hnojivy,

0: pračku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
1: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší, takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pronostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. Naopak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helenka.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Technologickém parku Brno začala výstavba nové budovy pro inovativní firmy spolupracující s univerzitami. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. V Brně a okolí tento víkend vyjedou do ulic historické vozy hromadné dopravy a dnes bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V brněnských Medlánkách oficiálně začala výstavba nové budovy v Technologickém parku. Na ploše víc než 6300 metrů čtverečních nabídne moderní zázemí pro malé a střední technologické firmy a taky startupy a společnosti spolupracující s univerzitami a výzkumnými institucemi. Většinu plochy si budou pronajímat inovativní podniky, říká předseda představenstva společnosti Technologického parku Brno Karel Kalivoda.
2: Dlouhodobě evidujeme vysoký zájem technologických firem o kvalitní prostory bezprostřední blízkosti univerzit a výzkumných center. Nový objekt tak nabídne moderní zázemí pro firmy, které chtějí růst, spolupracovat na výzkumu a vyvíjet technologie s vysokou přidanou hodnotou.
0: Technologický park většinově patří městu Brnu. Úzce spolupracuje s nedalekými fakultami Vysokého učení technického a několika výzkumnými centry. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1 227 386. Důvodem je především převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Více lidí také zemřelo, než se narodilo. Oproti stejnému období minulého roku počet zemřelých klesl o 4,1%. O stejné procento se však snížil i počet narozených. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, zaznamenali úbytek obyvatel všechny jihomoravské okresy. Nejvíce jich ubylo v Brně. V Brně a okolí dnes začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy, některé pak zamíří na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, jakou měli její kolegové na starosti.
3: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místy přehánky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný, místy přechodně čerstvý vítr západních směrů, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biozátěž bude pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dnešní ráno je na jihomoravských silnicích poměrně rušné. Pozor dávejte na komplikace na 11. kilometru D2 v obou směrech. Kvůli požáru vozidla tu zasahují složky IZS, doprava je odkloněna po objízdné trase. Na 173. kilometru D1 ve směru na Brno je hlášené poruchané nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A na silnici 43 u České na Brněnsku bouralo osobní auto do svodidel. I tady zasahují složky IZS, místem projíždění. Dějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: D2
4: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. V reportážích vám nabídneme řešení, jak si alespoň částečně poradit s příznaky alergií na dovolené. Nastíníme vám, kde se dětské nápady mění ve skutečné vynálezy. No a o víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Dnes na téma peníze. Ale ještě předtím se podíváme na počasí a zajímavá výročí spojená s dnešním datem 13. června. Dnes má svátek Antonín, tak nezapomeňte popřát, ale možná bychom si to mohli nechat na trochu pozdější hodinku. Přece jen máme víkend a velmi brzké ráno. Pojďme si tady vychutnat pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou, a k tomu třeba dobrou časnou snídani nebo víkendové lenošení v posteli, co říkáte. Ať se rozhodnete jakkoliv, ať váš den je krásný. Dobrý den.
1: Český rozhlas Brno.

Láska bláznivá zpívá Bára Basiková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 5. hodině raní, dnes máme 13. června roku 2026. Před 131 lety se narodil herec Teodor Pištěk. Původně se chtěl stát lékařem, jeho plány ale překazila první světová válka. Hrál ve více než 300 filmů, například Přednosta stanice, Hotel Modrá hvězda, Škola, Základ života a dalších. Před 117 lety se narodil spisovatel, překladatel a scénárista Vladimír Neff. Jeho nejznámějším dílem je románová freska o pražských rodech, která v televizní podobě proslula jako seriály Sňatky z rozumu a Zlá krev. 90. narozeniny by dnes oslavila herečka Helena Růžičková. Na divadelní fakultu se nedostala, a tak vystudovala obor zubní laborantka. Divadlo bylo ale nakonec přece jen silnější. Hrála v řadě filmů a účinkovala v mnoha televizních pořadech. Zemřela v nedožitých 68 letech. 86. narozeniny by dnes oslavil básník Václav Hrabě. Řadu jeho básní zhudebnil Vladimír Mišík. Osobně se setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem a napsal s ním rozhovor. Tragicky zemřel v necelých 25 letech. 53. narozeniny dnes oslaví herec Roman Zach. Vystudoval stavební průmyslovku v Děčíně a poté DAMU. Zahrál si v řadě filmů a seriálů, například Ordinace v růžové zahradě, Případy mimořádné Marty, Ženy v pokušení nebo v pohádce Princezna zakletá v čase. Patří mezi nejvyšší české herce, měří 204 cm. Před 23 lety u nás začalo historicky první celostátní referendum, a to o přistoupení k Evropské unii. Pro bylo zhruba 77% voličů. Zúčastnilo se tedy 55 oprávněných voličů. V roce 2013 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zatýkal v nejvyšších patrech české politiky, mimo jiné vrchní ředitelku sekce kabinetu předsedy vlády Janu Naďovou a vedoucího úřadu vlády Lubomíra Poula. Vypukla kauza označená právě jménem Naďové. Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte kapelu No Name. Za chvíli přidáme počasí. Přeji vám dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno všem, pojďme se podívat na aktuální předpověď počasí. Také pro vás po ránu sledujeme, jak se nám na jižní Moravě vyvíjí teploty a ty se nám teď pohybují mezi 13 až 15 stupně Celsia. Nejchladněji je v Tišnově Hájku a nejtepleji je na dalších místech jižní Moravy, například ve Znojmě Kuchařovicích, v Dyjákovicích, Brodu nad Dyjí, Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, Lednici nebo ve Strážnici. Dnes očekávejte zpočátku větší oblačnost na větší části území s občasným deštěm, stejně jako v Brně, kde nám prší a máme 14 stupňů Celsia. V průběhu dne bude více proměnlivá oblačnost a lokální přehánky, případně bouřka hlavně na severu kraje. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vár bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno dobré, postupně až velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Slunce nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Nightwork na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 22 minut po 5. hodině raní, otevíráme jazykovou dílničku a slíbené zamyšlení amatérského jazykospědce Jiřího Trachtulce. Dnes na téma platit jako mourovatý.
1: Dnes si povíme,

Proč se říká platit jak mourovatý? Znamená to platit velmi mnoho nebo velmi dlouho, někdy i obojí dohromady. Být černý, německy schwarz sein a v hantýrce být schwarz, znamená být bez peněz, být na mizině. A být mourovatý, německy schwarzgrau, to je prý jakýsi předstupeň k onomu být černý neboli schwarz. No budiš, cesty jazyka jsou někdy nevyzpytatelné. Zaregistroval jsem také následující příběh. Žil byl někdy ve středověku šlechtic Karel. Říkali mu mourovatý, protože mu po onemocnění morem zůstalo několik tmavých fleků na obličeji. Tento muž podvedl krále a dostal za to vysokou pokutu. A tak se mezi zloději začalo říkat: dávej si pozor, když tě chytnou, budeš platit jako Karel, řečený mourovatý. A časem se to zestručnilo na budeš platit jako mourovatý. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiřík Trachťa.

sněh dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden přijali, informovala mluvčí radnice Pavla Komárková. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Od pátku je znovu v provozu bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku. Noví majitelé ji otevírají po 13 letech. Řadu let chátrající dráhu upravili. Otevřeno bude mít každý den od 10 do 18 hodin, uvedl majitel Pavel Kalický. Na různých místech v Brně můžou lidé vidět nové sochy, malby nebo prostorové instalace. Jsou součástí 10. ročníku uměleckého festivalu Brno Art Open. Ten ve veřejném prostoru prezentuje tvorbu 15 autorů i celých tvůrčích skupin. Letošním ústředním tématem je budoucnost, vysvětlila kurátorka Sylvie Šeborová. Přehlídka potrvá do 11. října. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místy přehánky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na komplikace na 11. kilometru D2 v obou směrech. Kvůli požáru vozidla je doprava odkloněna po objízdné trase. Na silnici 43 u České na Brněnsku bouralo osobní auto do svodidel. Na místě jsou složky IZS, místem projíždějte opatrně. A nehoda je hlášená i v brněnské Hostislavově ulici u Žebětínského rybníka. I tady zasahují složky IZS. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Stanislav Hložek na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl šesté. Dobré ráno. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science centru představili výsledky českého prvního ročníku programu Mind Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a předvádějí a převádějí je do funkčních prototypů.
1: Tohle je vlastně chodící větrák Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
4: Mind Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science centra.
4: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Žáci ze Židlochovic se navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
5: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
5: Třeba i budík s hodinami.
2: A k čemu ten robot je určený?
5: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
5: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
6: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
6: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6:45. I po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 13 až 15 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Tišnově Hájku a nejtepleji je na dalších místech Jihomoravského kraje. Například ve Znojmě, Kuchařovicích, v Diákovicích, Brodu nad Dyjí, Pohořelicích, v Brně Žabovřeskách, v Lednici a nebo ve Strážnici. Centru Brna máme 14 stupňů, je zataženo a prší. Dnes očekávejte zpočátku větší oblačnost na většině části území s občasným deštěm, v průběhu dne víc proměnlivá oblačnost a lokální přeháňky, případně bouřka, hlavně na severu kraje. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty je 22 až 25 stupňů Celsia. Vád bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno dobré, postupně až velmi dobré. Biozátěž je na jedničce, mírná zátěž. A slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá 2 minuty po 21. hodině. Rýma, pálení očí, nevolnost. Všechny tyto příznaky teď velmi často prožívají lidé s alergiemi. Jak se jich aspoň částečně zbavit nebo se vybavit na cestu na dovolenou? Už za chvíli se dozvíte z naší reportáže. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tarzan Boy na vlnách Českého rozhlasu Brno. Skupiny Baltimora, italského hudebního projektu aktivního v 80. letech. Alergici zažívají jeden z vrcholů letošní pilové sezóny. Hodně teď záleží na počasí. Když je teplo a neprší, je vzduch plný alergenů. Největší problémy teď způsobují trávy.
1: Alergie mi většinou začíná někdy kolem května.
2: Pilová alergie provází pro Tomáše Spolné každý nástup léta už od dětství.
1: Bojuju s ním většinou tak, že si vezmu prášek, protože pokud si ho nevezmu, tak je to dost nepříjemné.
2: Dostatek léků, ale třeba taky dobu jejich expirace by si měli podle jihlavské alergoložky Šárky Vojáčkové alergici zkontrolovat taky před výjezdem na dovolenou.
3: V každém případě je potřeba si uvědomit, že pilová sezona není všude stejná. Záleží to na nadmořské výšce, povětrnostních podmínkách. To je jedna věc. Samozřejmě existuje nejenom pilová informační služba v České republice, ale skoro každá země má i nějakou svoji informační službu. Je možné se předem podívat, co v té dané destinaci kvete.
2: Novými pacienty v ordinacích nebývají jen děti, ale alergické potíže objeví třeba i seniori.
3: Myslím si, že to souvisí s životním prostředím a s celkovým zdravotním stavem té populace, ale nestává se to zřídka, kdy a je běžné, že přichází i pacienti po 60.
4: Jihonky tady tyhle tak vždycky se jako zaštítkují.
5: To je tak asi 3 roky, když jsem vlastně si zaštipoval rajčata, tak jsem se osypal. Ale byla taková jako docela nepříjemná věc, protože jsem měl docela velký puchýře a podlitý krví.
2: Josef ze Žďáru nad Sázavou je až v důchodu, poprvé objednaný na alergologii.
5: Navíc se mě začalo něco tvořit i na tváři, jo? Nebo tohle nějaký pupínky, nebo takový to, nevím, co to je. Teď kouše ona mě a potom budu kousat já zase ty rajčata, no, takže.
2: I v pozdějším věku je podle alergologů možné nejen tlumit projevy, ale i léčit příčiny. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Troubsku u Brna vznikne nový sportovně rekreační areál. Případ sražení motorkáře bývalou ředitelkou zlínské hygienické stanice Evou Sedláčkovou soud posuzovat nebude. Podmíněné zastavení jejího stíhání je pravomocné. V lednicko-valtickém areálu je dnes sportovně kulturní akce Hudba na kole. A čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Podle nezávislého místostarosty Vítězslava Volánka si areál přáli místní lidé.
2: My jsme vlastně tady dělali takovou prezentaci a byli jsme jim tam možnosti, co by tam mohly být. Těch míst, které tady v Troubsku a na Veselce máme, není moc. Nikam se tady pořádně nedá jít, všechno je trošku dál, jako lesy a tady tyhle ty záležitosti. Takže proto jsme to plánovali, aby bylo, aby ty maminky s kočárkama, ty důchodci měli možnost někam zajít.
0: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou k zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem Vršavou. Festival klasické hudby Concentus Moravie dnes pořádá akci Hudba na kole. Do lednicko-valtického areálu a na Pálavu láká milovníky sportu i kultury zároveň. Na trase návštěvníky čeká 17 zastávek s koncerty různých žánrů od jazzu po klasickou hudbu. Krátká vystoupení se na jednotlivých stanovištích přes den opakují, doplňuje ředitel festivalu David Dittrich.
3: Lidi, kteří přijedou, tak si mohou vybrat tu svoji trasu, jak chtějí. Můžou začít třeba ve Valticích, obět to potom do Mikulova, skončit v Lednici, nebo zase obráceně, buď podle toho, jaká místa chtějí navštívit, nebo kolik chtějí kilometrů obět a samozřejmě podle toho, jakou hudbu chtějí slyšet.
0: Postava Adama Bernaua ze seriálu Návštěvníci má od včerejčka v Brně Žabovřeskách vlastní most. Stojí na místě někdejšího seriálového domu, který na stěně mostu nově připomíná murál. Filmaři při natáčení seriálu využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu, jehož je most součástí. Nápad vznikl před několika lety, když se na mostě objevila provizorní pamětní deska, vysvětluje starosta brněnských Žabovřesk Filip Leder z KDU-ČSL.
4: Jak se vám hrozně líbila ta myšlenka pojmenovat jednak ten most, kde byl ten rodný dům toho Adama Bernaua, který v den jeho 11. narozeně nezhořel, ale zároveň jsme si hrozně říkali, že by ten vlastně ten dům tady mohl být aspoň teda v podobě toho muralu.
0: Autorem 8 metrů vysoké malby je street artový umělec Oliver Heller. Celému tématu se budeme věnovat i ve vysílání po 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi aktuálně počítejte na 11. kilometru D2 v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce po požáru nákladního auta, doprava je odkloněna po objízdné trase. Na silnici 43 u České na Brněnsku bouralo osobní auto do svodidel, místem projíždějte opatrně a nehoda je hlášená i v brněnské Hostislavově ulici u Žebětínského rybníka. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty, 5 minut, v tuhle chvíli už po 6. hodině víkend začíná. A pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 13. června v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou. Zaspívá Petr Kotwald a hodinu nám otevírá duet sourozenců Ulrichových. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Taneční s Petrem Kotvaldem na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 6. hodině raní v sobotu s datem 13. června roku 2026. V roce 1936 právě 13. června přijel na první návštěvu Brna ve funkci prezidenta Eduard Beneš. Převzal tehdy i čestné občanství města. 73. narozeniny dnes oslaví spisovatelka Iva Procházková. Pochází z rodiny ivančického rodáka, spisovatele Jana Procházky. V 80. letech emigrovala do Ruska, do Rakouska, a následně se usadila v Německu. Do vlasti se pak vrátila po sametové revoluci, publikuje česky i německy. Před 65 lety zemřel Karel Engliš, ekonom a politik. Rodák z Opavy byl už ve svých 31 letech profesorem na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1918 jako poslanec předložil spolu s Alojzem Jiráskem návrh na zřízení druhé české univerzity v Brně. Návrh byl přijat a Engliš se stal prvním rektorem nové Masarykovy univerzity. Po únoru 1948 byl zbaven všech funkcí. Musel se vystěhovat do pohraničí. Jeho knihy byly vyřazovány z knihoven a ničeny. Rehabilitace se dočkala až po roce 1989 in memoriam. 64. narozeniny dnes oslaví spisovatel, publicista a scenárista Pavel Kosatík. Pochází z Boskovic, k jeho nejúspěšnějším titulům patří životopis Olgy Havlové nebo kniha Fenomén Kohout. Za svá díla získal řadu ocenění. 60. narozeniny dnes slaví cymbalista, skladatel a hudební pedagog Dalibor Štrunc. Pochází z Valašského Meziříčí. Je členem doprovodné skupiny sourozenců Ulrichových Javory. V 90. letech založil cymbál klasik. Svou koncertní činnost kombinuje také s výukou oboru cymbál na Brněnské konzervatoři. 52. narozeniny dnes oslaví třebíčský rodák herec Jiří Vyorálek. Absolvoval Brněnskou jamu a následně působil v divadle Husa na provázku. Na televizních obrazovkách proslul třeba v sérii První republika. Před 41 lety poprvé vystoupil v Brně v hale Rondo legendární francouzský šanzonier Gilbert Bécaud. 36. narozeniny by dnes oslavil herec Jakub Zedníček. Absolvoval Brněnskou konzervatoř a získal angažmá v Městském divadle Brno. Zahynul tragicky po autonehodě v roce 2018. Jeho strýcem je herec Pavel Zedníček. A před 13 lety zemřel akademický sochař Josef Nálepa. Pocházel z Ostravy, vytvořil portréty významných osobností i dvou korunu. A byl i úspěšným sportovcem. Stál u zrodu vodního lyžování u nás a stal se v této disciplíně šestinásobným mistrem republiky. A byl také prvním Čechem, který vzlétl na Rogalu a prvním, kdo u nás vyzkoušel windsurfing. Za chvíli počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi, dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 15 minut po 6. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli už zdravíme brněnského meteorologa Mojmíra Martana. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jsme na začátku víkendu, jaké bude počasí v sobotu?
2: Tak dnes čekáme zpočátku spíše větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, tak se tomu děje aktuálně třeba na západě Znojemska, na některých místech Vyškovska nebo Břeclavska v Bílých Karpatech, jinak během dne bude už oblačnost více taková proměnlivá, takže se budou střídat mraky se sluncem a lokální přehánky, ty budou o něco pravděpodobnější v severní části kraje. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Dnes bude o něco tepleji než třeba včera a odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný, během dne místy přechodně až čerstvý vítr západních směrů, hlavně v jihozápadní části kraje se mohou objevit i nárazy větru kolem 50 km za hodinu.
1: Teploty vypadají příznivě, vydrží nám i v neděli. Jaké bude počasí během noci a během nedělního rána a dne?
2: Tak v noci by mělo být polojasno, na některých místech přechodně i více oblačnosti, ale jen s malou pravděpodobností přehánky. No a teploty do rána poklesnou na 12 až 9 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. No a zítřek ten bude ve znamení také proměnlivé oblačnosti. Lokální přehánky budou během dne častější na severu kraje. Odpolední teploty budou nižší než dnes, 19 až 22 stupňů, a také bude poměrně větrno, mírný, přechodně čerstvý vítr.

0: Tak 13. červen přinesl dokonce slabý mráz, a to v roce 1947, kdy v Olešnici na Blensku poklesla teplota na minus žádná celá jednu desetinu stupně. Nejtepleji bylo v roce 2000 v Brně Žabovřeskách a v Lednici, tam zhodně naměřili 34,2 desetiny stupně Celsia.
1: To byl brněnský meteorolog Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc vám děkuji za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. Přeji vám krásný víkend a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Miroslav Dudáček na vlnách Českého rozhlasu Brno, 22 minut po 6. hodině. Dobré ráno. Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám nabízíme k poslechu temné letopisy moravské, které pro vás píše Miloš Šenkýř a čte Michal Isteník. Poslechněte si další díl

s názvem Když na Moravě hoří Sahara. U požáru v Bzenecké Doubravě v roce 2012 zasahovalo 1500 hasičů. Květen 2012 zůstane v paměti moravských hasičů dlouho noční můrou. Zažili obdobu lesního požáru, jaký o 10 let později zdevastoval České Švýcarsko. V případě moravského požáru hořelo rovněž v přírodě mimořádně ceněné lokalitě Bzenecké Doubravě, známé také jako Moravská Sahara. Místech, kde příroda bojuje o každý kousek porostlý zelení. Poslouchejte Temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ze Bzenecké Doubravy se vydáme asi 20 kilometrů severovýchodně. Tradice výroby letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku začala před 90 lety. Hlavním důvodem byl Adolf Hitler a hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem. Víc o historii kunovického závodu i jeho nejslavnějším letounu L410 uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. Ale ještě předtím krátké zprávy s Jakubem Večeřou. A teď už slyšíte první tóny písně v podání Karla Gotta. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V brněnských Medlánkách oficiálně začala výstavba nové budovy v technologickém parku. Na ploše víc než 6300 metrů čtverečních nabídne moderní zázemí pro malé a střední technologické firmy a taky startupy a společnosti spolupracující s univerzitami a výzkumnými institucemi. Většinu plochy si budou pronajímat inovativní podniky, uvedl to předseda představenstva společnosti technologického parku Brno Karel Kalivoda. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1 227 386. Důvodem je především převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Více lidí jste také zemřelo, než se narodilo. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, zaznamenali úbytek obyvatel všechny jihomoravské okresy. Nejvíce jich ubylo v Brně. Brně a okolí dnes začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy. Některé pak zamíří na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i renovovaný trolejbus 9 TR. Celkem 28 venkovních areálů na Vysočině se letos zapojí do 16. ročníku víkendu otevřených zahrad. Lidé dnes a zítra můžou navštívit soukromé, školní i terapeutické pozemky se zelení, které jsou běžně nepřístupné. Akce je celostátní. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi stále počítejte na 11. kilometru D2 v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce po požáru nákladního auta. Doprava je odkloněna po objízdné trase. A provoz na silnici 373 ve Křtinách na Blanensku, kde došlo k nehodě, je už plně obnovený. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Liberecká zvony kapely Čechomor na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 6 hodin a 41 minut. Před 90 lety začala v Kunovicích na Uherskohradišťsku stavba továrny pobočného závodu společnosti Avia Letňany. Vedly k tomu události před druhou světovou válkou a započala tak tradice výroby letadel, která trvá do dnes.
1: Du jetzt eine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
2: Začalo to vlastně u Hitler, jak bylo nebezpečí, že nás přepadnou Němci, a protože veškerý průmysl byl v Praze, takže půjde na Moravu.
3: Připomíná Jaroslav Olbert, který se historii kunovického podniku věnuje téměř 35 let, že za jeho vznikem stála hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem.
2: V Kunovicích měla být vlastně fabrika, která měla dělat to samé, co dělala Avia přímo v Letňanech. Vyrábět hlavně stíhačky B-534, ale vznikla z toho opravná letadel. A před okupací se opravilo 85 kusů letadel naší armády.
3: Letouny se v Kunovicích opravovaly i za války. Samotná výroba letadel pak začala v roce 1949. Od té doby dělníci vyrobili tisíce letadel. Mezi nimiž byly mimo jiné typy jako C-11, Blaník, Delfín nebo Čmelák. Prvním letounem s vlastní kunovickou konstrukcí byl L-200 Morava. Ten zdaleka nejslavnější ale přišel v roce 1969.
4: V kunovickom závodě Lit prebiehajú skúšky nového československého dopravného lietadla L410.
3: Na výrobě legendárního letounu se podílel i Jaroslav Olbert, který v letu pracoval 42 let.
2: 16. dubna 1969 viděl jsem to na vlastní oči. Byl vlastně první zálet, byl ohromný déšť. Bylo to takové problematické, protože jeden motor přestal pracovat, tak vlastně velký ze svinkou museli s tým lidem přistát. Dostali ohromné hobla, mokří byli celý. Pochopitelně se to museli i oslavit.
3: V různých obměnách v Kunovicích zatím vyrobili téměř 1300 kusů tohoto unikátního dopravního letounu, který úspěšně létá po celém světě. Jeho největší přednosti vyzdvihuje ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
5: To letadlo je nadčasová konstrukce a do dneška je pořád jako etalonem ve své kategorii. Jo. Má krátký vzlet, přistane to všude a funguje bezvadně od minus 50 až do plus 40 stupňů Celsia. Jak za polárním kruhem, třeba na Sibiři a podobně, tak stejně tak v jihovýchodní Asii nebo v Jižní Americe.
3: Kdo by se chtěl více seznámit s 90-letou historií výroby letadel v Kunovicích a podívat se, jak se dnes vyrábí nové generace 410, tak společnost Aircraft Industries, jak se dnes podnik jmenuje, v sobotu pořádá Den otevřených dveří. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Petrou Janů jsme dojeli přes Motorest k předpovědi počasí. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Máme minutu po 6:45, je tu aktuální předpověď počasí a po ránu také pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty. Ty se pohybují od 14 do 16 stupňů Celsia. Nejtepleji máme v Lednici a nejchladněji v Troubsku i v centru Brna. Také je tu zataženo a prší. Během dne očekávejte zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den pak více proměnlivou oblačnost a lokální přeháňky, které budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vár bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno dobré, postupně až velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Gabriel Einstein místo vězeňské cely stráví večer na bále. Honosný večírek se ale změní v rafinovanou pomstu doktora Falkeho. Známý příběh slavné operety Netopír uvádí Janáčkovo divadlo v Brně. Reportáž vám nabídneme už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpívala nám Katka Knechtová, posloucháte Český rozhlas Brno, je 6 hodin 52 minut. Johannovi Strausovi mladšímu se občas říká král valčíků. Dílo tohoto rakouského hudebního skladatele si vyhlédlo Národní divadlo Brno. I proto, že loni uplynulo 200 let od jeho narození. Teď nastudovalo jeho nejslavnější operetu Netopír. Režisér Vojtěch Oranič přinesl do divadla vlastní adaptaci, která má původní humor 19. století přiblížit dnešnímu divákovi. Premiéra se konala včera. Dnes je na programu první repríza.
1: Gabriel Eisenstein si má odsedět 8denní trest ve vězení. Místo toho se nechá svým přítelem Falkem přemluvit, aby poslední noc na svobodě strávil na bále, což mu podle jeho představitele Richarda Samka není cizí.
2: Je to floutek, lehkomyslný, že jo, záletník. Myslím, že požitkář a dost sobecký, protože slušný člověk jako chlap by se takhle ke své ženě Rosalindě nikdy nechoval. On ji bezostyšně lže do očí a myslí si, jak je to všechno v pořádku a že si může vjet na mejdan a s hodinkama tam oblbovat dámy.
3: Koupil jsem je u kanocníka, abych je mohl věnovat nějaké krásné umělkyni, jako projev úcty.
4: Příští týden mě čeká debut.
2: Jsou krásné a jsou elegantní a vypadají velice honosně, tudíž každý člověk, který uzří, zbystří a myslí si, že tento člověk bude nejspíš zámožný, když má takové hodinky. Dnes člověk balí ženu na Ferrari, tak já to dělám na hodinky.
1: Celá opereta je pomstou doktora Falkeho, kterého kdysi Eisenstein opil a veřejně zesměšnil, když ho nechal jít městem v kostýmu netopíra. Režisér Vojtěch Oranič se snažil najít význam tohoto převleku.
5: Vlastně je to LGBT komunita, která jako symbol poznávací nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život v té normální společnosti převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
1: Příběh o pomstě a nevěře se odehrává ve třech dějstvích, se kterými se proměňuje také scéna.
5: Já jsem právě došel k tomu, že Falke je gay, takže když byl na maškarním plese, vzal si kostým netopíra, takže všichni z LGBT komunity věděli. Takový vlastně nechtěný coming out.
3: Já se předletěl samotnýho a doktor za netopíra.
5: V prvním jednání je naše scéna opravdu malinkatý pokojík manželů Eisensteinových. Ve druhém jednání se to otevře do plesového sálu se schodištěm a s průhledem do herny. A ve třetím jednání všechno vybavení mizí a jsou tam jenom bříže a jsme ve vězení.
1: Na rozdíl od radikálních změn na jevišti se hudební partitura neustále vrací k jednotlivým tématům, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
6: Funguje jako celok, protože hudobně se jednotlivé situace viažou na hudobné motivy. Či už je to téma toho bálu, o kterém se baví, a keď se už na tom bále ocitnou, tak vždycky Strauss hudobně rámcuje tyto nejzásadnější momenty, které jsou už v té předohře citované.
1: Klenot klasické vídeňské operety uvidí diváci v brněnském Janáčkově divadle do prázdnin pouze čtyřikrát. Znovu se na jevišti ještě vrátí v říjnu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Blansko opraví koupelny v domově s pečovatelskou službou i díky krajské dotaci. Vila Šťastný v Brně převzala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden přijali. Pokračuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Tyto peníze budou postupně určeny na obnovu celkem 15 koupelen, které jsou v původním stavu ještě od zdob, kdy se ten pečovatelský dům budoval, což bylo v roce 1994.
2: Brněnská vila Šťastný získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválií věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka se už nevrátil.
5: Kastelánka vily Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
6: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi.
5: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovy fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Dárce pozůstalosti se správci vily spojil díky sociálním sítím. Převoz věcí zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
7: Pro člověka, který řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když přijde tenhle hřejivý lidský příběh, tak ho děláte hrozně rád.
5: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například brněnské krematorium nebo palác Morava. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označila za drastickou. Navržený krok proto vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Festival Brno Brass Fest dnes připomene jednu z nejznámějších brněnských tradic. V 11 hodin zazní z věže Staré radnice fanfáry při brněnském poledni. Program pak bude pokračovat na Moravském náměstí. Tam se odehrají hody s dechovou hudbou, folklorním programem a přehlídkou krojů z Brněnska. Ty představí etnografka Jana Chlupová.
8: Mají takový jiný vizuál. Ty sukně jsou dlouhé, takže to působí velice elegantně. Každá dívka si může vybrat, jaké barvy chce, takže zase oproti jiným regionům, kde je jasně definovaná sváteční sukně, sváteční zástěra, si to ty děvčata můžou přizpůsobit.
2: Vstup na hody na Moravském náměstí je zdarma.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 11. kilometru dálnice D2 je v obou směrech doprava odkloněná po objízdné trase. Bourala tam dvě nákladní auta, kvůli následnému požáru tu zasahovaly složky IZS. A nehoda je hlášená i v Brně v Hostislavově ulici u Žebětínského rybníka a v Hybešově ulici. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, v tuhle chvíli 4 minuty po 7 hodině, vstáváte do červnového sobotního rána s číslem 13 a před námi je víkend. Co takhle vyrazit na výlet a přitom šetřit své nohy? Asi tušíte, že dnes krátce před 8 nám skvělý tip na výlet nabídne Květoslav Havlík. S babskými radami si připravíme měsíčkovou mast a v reportáži představíme výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno a pokud si právě dáváte snídani, dobrou chuť.
3: Český rozhlas Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 7. hodině. Hantavirus a potíže, které způsobil na výletní lodi plující z Argentiny, plnily letos na jaře titulní stránky zpravodajství. Ačkoliv se lidé událost spojili především s cestováním do zahraničí, nákaza se sporadicky objevuje i u nás. Ve středečním dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno to v rozhovoru s moderátorkou Sandrou Silnou uvedla krajská epidemioložka Renata Ciupek.
1: Možná mohou být jistým rizikem i tady u nás.
2: Jsou to takzvané hantaviry starého světa, ty jsou tady s námi dlouho, takže pro nás v podstatě v běžném provozu nepředstavují žádná rizika. Nicméně za posledních mnoho let, více než 10 let, jsme pár ojedinělých případů onemocnění způsobených hantaviry měli. Všechno to byly případy, které vlastně postihly starší osoby. Byli to muži a všichni vlastně vykonávali rizikovou činnost, při které došlo k jejich nákaze. A ta riziková činnost, ta souvisí s tím, že hantaviry se do prostředí dostávají exkrementy hlodavců, ať už jsou to myši, potkani nebo i takoví ti drobní hlodavci polní. A těmi svými exkrementy, nejčastěji je to moč, oni kontaminují takové ty staré sýpky, staré seníky, stodoly a podobně, kde vegetují vlastně v tom materiálu a mají tam hnízda, jsou tam zabydlení. No a pak, když tedy někdo se rozhodne, že to vyčistí, že uklidí stodolu, že zlikviduje ten materiál, který tam léta leží a nic se s ním neděje, tak pak se bohužel může vystavit riziku této infekce, a to v případech právě, kdy začne tím materiálem, s tím senem a slámou manipulovat, zvíří se prach a on se toho prachu nadýchá. A ty hantaviry vlastně jsou v tom prachu přítomny a mohou se dostat do plic a způsobit zápal plic. Je to samozřejmě velmi nepříjemné onemocnění, ale není to onemocnění, které by ty lidi bezprostředně ohrožovali na životu, to rozhodně ne. Nicméně v rámci tedy určité prevence vždycky by bylo potřeba, aby každý, kdo se rozhodne k takové práci, tak aby chránil svoje dýchací cesty.
1: Já jsem ráda, že jste to zmínila, protože přece jenom hantavirus jsme vnímali doteď spíš tedy ve spojení s nějakou nákazou někde na dovolené v zahraničí, ale tohle je důležité, abychom to měli na paměti, že tedy i takovéhle prostory mohou případně způsobit toto onemocnění, nebo že ten hantavirus tam
2: určitě,
1: je.
2: Určitě je to důležité vědět předem, když se člověk vlastně rozhodne k nějaké takové práci, tak mít na paměti tady tohleto riziko, ale jak jsem říkala, těch případů za několik mnoho let minulých je skutečně několik jednotek, takže to riziko není zas až tak obrovské a mladý organismus se s tou nákazou skutečně dokáže vypořádat, aniž by propuklo onemocnění.
0: Celý rozhovor Sandry Silné s krajskou epidemioložkou Renatou Ciupek si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci Můj rozhlas. A zajímavé poradny a rozhovory s pozoruhodnými osobnostmi nás čekají i příští týden. Například hned v pondělí to budou dobré rady, které bude udílet lékárník Marek Lžičař. Připomene, co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci. V úterý bude hostem brněnský dudák David Neckař. Ve středu do studia dorazí lékař Tomáš Peřina s tématem bariatrických operací žaludku a ve čtvrtek Josef Buchta zavzpomíná na 20-letou historii B-side bandu. Pátek bude samozřejmě patřit chovatelské poradně, tak si nenechte ujít dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Mám chuť psát román. To jsou ambice v písni Jitky Zelenkové. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 19 minut po 7 hodině, tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty. Ty se pohybují mezi 15 až 17 stupně Celsia, nejtepleji je v Lednici, ale také v Diákovicích, v Brodnu nad Dyjí a v Pohořelicích je v tuhle chvíli už 16 stupňů Celsia. V centru Brna máme 15 stupňů a po dešti se nám mezi mraky začíná prodírat sluníčko. Během dne očekávejte zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den pak více proměnlivou oblačnost a lokální přeháňky, které budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vád bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů. V rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, hlavně v jeho západní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je na jedničce. No a sluníčko nám dnes zapadá 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bubek na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7:24. Na nedělní ráno si ještě den počkáme, ale sobotní ráno je právě teď, tak si jej užívejme. Víkend teprve začíná a k tomu vám přidáváme babské rady, které nám nabízí recept na léčivou měsíčkovou mast.
2: Babské rady.
3: Domácí měsíčková mast je výborný pomocník na menší oděrky a odřeniny i lehčí formy popálenin. Ulevuje od bolesti a zároveň mnohonásobně urychlí hojení. Ideální je příprava z vepřového sádla, které se nejlépe vstřebává do kůže. Nebo ho můžete nahradit olivovým olejem. Co konkrétně tedy budete potřebovat? 250 gramů vepřového sádla, 2 větší hrsti celých čerstvých květů měsíčku. Nejdříve si v hlubším hrnci rozehřejeme sádlo, stáhneme plamen a velmi zlehka v tuku prohřejeme květy. Stačí asi 3 minuty. Poté hrnec odstavíme a jeho obsah necháme uležet do druhého dne, aby se všechny léčivé látky z měsíčku dostaly do tuku. Druhý den směs mírně zahřejeme a propasírujeme do čisté nádoby. Poté ještě jednou přelijeme přes čisté plátínko a můžeme domácí měsíčkovou mastí plnit čisté nádoby od krémů a začít je používat.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Robotický nosič obědů nebo chodící větrák, to nejsou babské rady, ale v Brně představil výsledky prvního českého ročníku programu My Machine, ve kterém se dětské nápady proměňují ve skutečné vynálezy. Více v reportáži krátce po půl. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové. Festival klasické hudby Concentus Moravie dnes pořádá akci Hudba na kole. Do Lednicko-Valtického areálu a na Pálavu láká milovníky sportu i kultury zároveň. Na trase návštěvníky čeká 17 zastávek s koncerty různých žánrů od jazzu po klasickou hudbu. V Buchlovicích si dnes připomenou 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Organizátoři připravili celodenní program. Součástí toho odpoledního bude podle lidovecké starostky Buchlovic Pavly Večeřové i ukázka zásahové činnosti. Chybět nebude ani ocenění hasičů. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přeháňky. Srážky i oblačnost budou večer ale ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně v Hybešově ulici bourala motorka. Nehoda se tam vyšetřuje a na místě jsou složky IZS. Šťastné cesty a příjemné ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Olympici na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl osmé a 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu Mind Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky a převádějí je do funkčních prototypů.
1: Tohle je vlastně chodící větra Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, jo. Co jezdí po místnosti a chladí.
4: Mind Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
4: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
5: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
5: Třeba i budík s hodinami.
2: A k čemu ten robot je určený?
5: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout vtip.
5: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
6: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
6: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: A pojďme na počasí, je 7:04. Po ránu se nám teploty pohybují mezi 15 až 17 stupni Celsia, nejchladněji je v Troubsku, ve Žánicích nebo Nemochovicích a nejtepleji v Lednici, kde byl zaznamenaný v roce 2000 i teplotní rekord, a to 34,2 stupně Celsia, a stejně tak i v Žabovřeskách v roce 2000 byl tento rekord dosažený. Minimální teploty byly například v Olešnici v roce 1947 a tehdy nám teplota klesla dokonce žádná celá 0,1 stupně Celsia pod bod mrazu. Centrum Brna máme po dešti 15 stupňů a mezi mraky nám svítí sluníčko. Během dne očekávejte zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den pak více proměnlivou oblačnost a lokální přehánky, které budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vár bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ráno dobré, postupně až velmi dobré a biozátěž je na jedničce. No a sluníčko nám v Brně zapadá 2:21. A za chvíli už zatelefonujeme k Květoslavu Havlíkovi, ten má pro nás pozvání na výlet, během kterého se moc nenachodíme, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Tom Artva je na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou. Dobré ráno, žádná noc a je tu čas pro sobotní námět na výlet. Pro nás ho má v tuhle chvíli Květoslav Havlík, kterému přeji dobré ráno.
2: Já vám přeji také krásné dobré ráno.
1: A určitě nás dnes přesvědčíte, jak říkají dopravní fandové, že i cesta může být cíl a vezmete nás za dopravní nostalgii. Je to tak?
2: Ano, máte naprostou pravdu. Právě teď máme v Brně nádherné sluníčko, modrou oblohu, mráčky po ní plynou, veškerý pil, který dráždí alergiky, směl noční déšť, takže je úplně ideální den na to, aby si fotografové i všichni příznivci Brna a městské dopravy a vozidel veřejné dopravy udělali výlet přesně do centra Brna, kde právě za zhruba hodinku začne Ignis Brunensis alias Dny dopravní nostalgie. No a jak přes chvilku zněla taková ta krásná pomalá písnička, že někoho chceme potkat znovu, tak právě dnes je zase příležitost se znovu potkat s Karolínkou, což je taková ta klasická známá parní tramvaj dopravního podniku, anebo dokonce se Šlechtičnou, což je parní lokomotiva, která dlouho nejezdila, protože byla v opravě a dnes v podstatě je možná druhá nebo třetí příležitost vůbec po dlouhé době se na ní podívat, jak krásně píská. No a já jsem si pro posluchače nachystal takový harmonogram, abyste stihli pokud možno co nejvíc toho celého bohatého programu, který dnes tady v Brně pro vás připravili, jak dopravní podnik, tak Technické muzeum města Brna, tak i my jako Cordis. Takže těch záležitostí je tady poměrně dost. No a já už tedy začnu tím harmonogramem. Úplně prvně, co bych chtěl všechny pozvat, tak na 9. hodinu na brněnské hlavní nádraží, odkud bude odjíždět první parní vláček z těch několika, které dnes pojedou, tažený právě parní lokomotou Šlechtičnou. Musím tedy bohužel říct, že veškeré jízdenky na tady tyto parní vlaky, které Cordis organizuje a které jedou z Brna do zastávky a zase zpátky, jsou kompletně vyprodané.
1: To ale vůbec nevadí, my můžeme mávat někde sokolí.
2: Tak, přesně.
1: A vychutnávat si ten pohled.
2: Ano, a přesně proto chci všechny pozvat na hlavní nádraží, abyste si tam třeba s malými dětmi podívali, vyfotili se u té lokomotivy a ona bude odjíždět přesně v 9 hodin, takže ideálně tam být třeba těch 10 minut před 9, udělat si pár fotek. No a potom, když by vás vláčky ještě víc zajímaly, tak můžete popojit na vedlejší nástupiště, na 5. nástupiště a odtud bude odjíždět historický motorový vlak Krokodýl, což je zase také hezké jméno spojeno s městem Brnem, jak určitě všichni víte, zase se dá udělat pár fotek. No a potom už se pomaličku přesunout na náměstí Svobody, kde od 10. do 11. hodiny bude probíhat výstava historických tramvají a autobusů a potom se můžete ještě kousíček popojit na ulici Brandlovu, kde budou i historické trolejbusy. Jsou tam i stánky Cordisu, i stánky dopravního podniku města Brna, můžete se podívat po suvenírek, něco si tam koupit. No a po 11. hodině už se začnou všechny tyto historické vozidla rozjíždět, tentokrát ne do celého Brna, ale do druhého takového, dá se říct, hlavního cíle, který dnes ve městě Brně je a tím je brněnské výstaviště. Tam se totiž koná Truck Bus Show, což je taková velká výstava autobusů, kamionů a je to spojeno s Burger Festivalem, takže určitě si tam něco dobrého můžete dát a naše firma, tedy Cordis, tam má také stánek, tam se zase můžete zastavit, abyste se podívali, jaké novinky v technice jsou spojené teď právě s veřejnou dopravou a co v Brně a v Jihomoravském kraji se zavádí nového. Na tom, poté, co se podíváte na výstaviště, tak když budete mít ještě chuť, můžete se zase vrátit na brněnské hlavní nádraží, odkud v jednu hodinu zase budou odjíždět parní lokomotiva Šlechtičná s váčkem historickým a zase ta souprava Krokodýlů, takže pokud nestíhnete vyfotit ráno nebo třeba pojedete do Brna z nějaké vzdálenější vesnice, obce, města, tak se můžete stavit na tu 13. hodinu a třeba potom se zase vrátit na náměstí Svobody, kde bude program až do nějakých odpoledních nebo večerních hodin. No a tam si myslím, že je to na ten dnešní den toho programu poměrně hodně. Možná ještě takové doporučení. Ono se dá jak tou Karolínkou, nebo i těmi dalšími historickými vozidly, třeba i parní tramvají Karolínkou, koňskou tramvají, nebo i dalšími historickými vozidly projet. Je to sice placené, ale bohužel dnes předpokládám, že to bude kompletně a plně vyprodané, takže kdyby se vám nechtělo dnes, nebo se to bylo hodně plné, tak doporučuji třeba vyrazit i zítra. To už budou jezdit jenom historické tramvaje, Karolínka i Koňka a věřím tomu, že během toho zítřejšího dne se tam určitě nějaké místečko pro vás na projetí s noučaty nebo s malými dětmi najde.
1: Tolik dopravní nostalgie, která se odehrává nejen v centru Brna, ale i v jeho okolí, jak jste mluvil. To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Ať se akce vydaří a je tu spousta nadšených diváků a také cestujících v těchto krásných strojích, které nám ukážete. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Já vám přeji nádherný víkend, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Řidiče dnes čekají uzavírky v okolí Hustopečí na Břeclavsku kvůli závodům v rally. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Výtěžek běhu pro hospic svaté Anny Alžběty v Brně půjde na modernizaci lůžkové části zařízení. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Hustopečích na Břeclavsku dnes vyjedou závodníci v soutěži rally Hustopeče. Běžní řidiči musí počítat s uzavírkami nejen v Hustopečích, ale také v Kurdějově, Horních Bojanovicích, Nikolčicích, Divákách a jejich okolí. Pokračuje za organizátory závodu Martin Rada.
3: Samozřejmě všechny uzavírky jsou značeny na komunikacích, takže jsou objížďky značeny, značky upozorňují včas na to, že tam je uzavřená komunikace a kudy vede objížďka. A na všechny obce posíláme ještě letáček, aby jsme informovali obyvatele o tom, že ta komunikace bude uzavřena.
1: Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Provoz policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a Oblučiny ve směru na Brno. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a hasičů. Lidé se dnes můžou zúčastnit benefiční akce na náplavce podél řeky Svratky v Brně. Charitativní běh pro hospic svaté Alžběty má dobrovolné startovné. Loni na něj takto účastníci přispěli téměř 200 000 korun. I letos výtěžek půjde na provoz hospicu, konkrétně na modernizaci lůžkové části, upřesňuje ředitel zařízení Josef Drbal.
4: Budeme vlastně měnit kompletně interiéry a tím pádem ty prostředky z letošního běhu budou příspěvkem na ten projekt, abychom ho mohli kompletně, jak ho máme naplánovaný, zrealizovat.
1: Návštěvníkům zoologické zahrady v Brně se dnes po téměř 3 letech otevře opravená cesta k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic. 2 nově dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
5: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do 2 let.
6: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungilové se zatím novým samicím daří.
7: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi se v něm hrají.
6: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů nad sloumání. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Jak už jsme zmínili před chvílí, s komplikacemi stále počítejte na 11. kilometru D2 v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce po srážce nákladních aut a následném požáru. Na místě jsou složky IZS a doprava je odkloněna po objízdné trase. A v Brně v Hybešově ulici bourala motorka, nehoda se vyšetřuje a i zde jsou složky IZS. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu 13. června, která je spojena se svátkem svatého Antonína z Padovy a váže se k němu řada tradičních zemědělských a meteorologických pranostik. Například na svatého Antonína broušení kos započíná. Tradiční výzva k přípravě na blížící se snu a pro děti čas blížících se prázdnin. Před námi je hodina plná písniček, které nestárnou a ty vám posíláme z krásné budovy na Beethovenově ulici, kterou navrhl architekt Enz Wiesner, stejně jako brněnskou vilu Šťastny. Ta po něm převzala nečekanou pozůstalost. Jeho zápisník, dizertační práce nebo fotku se zmrzlinou. Jak se archiválie dostaly z Brna do Británie a zase zpátky, uslyšíte krátce po půl v reportáži. Adam Bernau, ústřední hrdina seriálu Návštěvníci, má od včerejška v Brně vlastní most. A to v místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Podrobnosti přidáme za chvíli, ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi, přeji vám dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno se nám proletěla Saxána v podání Petry Černocké, písnička, která mezi dětmi frčí i v současnosti a možná teď někde na obloze Saxánu vyhlíží. My také pohlédneme k obloze, a to s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Ondřeje Brambuse. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je v tuhle chvíli aktuální počasí a co můžeme od soboty očekávat?
2: Aktuálně máme takovou proměnlivou oblačnost. V posledních minutách nám obloha oblačnost spíše ubývá, ale i tak, že třeba na úplném jihu kraje převažuje oblačno, na Brněnsku spíše polojasno. Zároveň se nám ještě na některých místech vyskytují přehánky nebo občasný déšť, i když aktuálně jich je poměrně málo, ale třeba v těch nejbližších minutách můžeme čekat zejména na Znojemsku další srážky. Teploty, minimální teploty během noci byly v rozpětí od 15 do 12 stupňů, aktuálně už jsou ale výše, pohybují se v rozpětí od 15 do 18 stupňů Celsia. Jinak během dne se to bude vyvíjet, takže stále budeme mít takovou proměnlivou oblačnost, stále musíme počítat s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty budou dnes vyšší, než byly včera. Maxima by měla být v rozpětí od 22 do 25 stupňů Celsia. Zároveň dnes bude o něco větrněji, než bylo včera. Většinou bude mírný vítr, ale přechodně může být i čerstvý, zejména v západní nebo jihozápadní části kraje. Jinak pak ve večerních hodinách nám bude celkově oblačnost ubývat a také budou ubývat ty přehánky a postupně se bude vyjasňovat.
0: A nedělní počasí bude teplejší nebo naopak nám přijde ochlazení?
2: Zítra počítáme s teplotami o něco trochu nižší. Teploty budou zítra než dnes 19 až 22 stupňů. Přes noc v noci na zítra bude spíše málo oblačnosti a jenom malá možnost přehánky. Zítra přes den opět taková proměnlivá oblačnost a těch přeháněk více, zejména na severu kraje. Zároveň zítřejší den bude větrnější než dnešní den, ten čerstvý vítr bude na většině území, bude mít rychlosti většinou do 35 km za hodinu, ale v nárazech může mít kolem 55 km.
0: A závěrem vás poprosím, jaké bude počasí začátkem nového týdne?
2: V příštím týdnu v pondělí budeme začínat podobným počasím, teploty do 24 stupňů, ale pak se nám začne postupně oteplovat, v úterý už teploty do 26 stupňů a od středy pak to oteplování bude výraznější a už se pravděpodobně dostaneme i ke 30 stupňům Celsia. Zároveň bude poměrně málo srážek a spíše bude převládat slunečné počasí.
0: To byl Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Žabovřeskách. Děkujeme, mějte se moc krásně a těším se zase někdy naslyšenou.
2: Také se těším, hezký den, naslyšenou.
0: Krásný den. No a do Žabovřesk půjdeme i za chvíli. Amarouny, centrální mozek lidstva, expedice Adam 84. Ano, následující reportáž úzce souvisí se seriálem Návštěvníci. Jeho ústřední hrdina Adam Bernau má totiž od včerejška v Brně Žabovřeskách vlastní most. A to v místě, kde kdysi stával jeho rodný dům. Vezme nás tam, vezme ven vás tam už v reportáži za malou chviličku. Tak si na to počkejte, dobré ráno.
3: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. Pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 8 hodin a 21 minut, dobré ráno. Brněnské Žabovřesky mají most Adama Bernaua. Ten stojí na místě, kde se před více než 40 lety natáčely scény z rodného domu ústřední postavy seriálu Návštěvníci. Filmaři tehdy využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu. Na slavnostním pojmenování mostu se podávaly i amarouny.
1: V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy.
2: K davu lidí pod mostem v Bráfově ulici promluvil centrální mozek lidstva. Úvodní melodii seriálu Návštěvníci slavnost pojmenování mostu symbolicky otevírá orchestr žáků nedaleké základní školy ve Veří. Na travnaté ploše vedle silničního mostu kromě hudby návštěvníky připomíná i maketa auta Lada ze seriálu.
3: Vozidla mohou samozřejmě měnit barvu, jezdit pod zemí, po vodě i pod vodou.
2: Adama Bernaua stvárnil herec Viktor Král z Nového Zélandu, kde teď žije, poslal video zdravici.
4: Kdyby mi někdo tehdy řekl, že budu mít jednou vlastní most v Brně, tak bych mu doporučil, aby si dal méně amarónu.
2: Zraky lidí se teď upínají ke stěně z boku mostu, kterou ještě před chvílí halila velká černá plachta. Zakrývala si 8 metrů vysoký murál domu Adama Bernaua, u kterého jsou kromě hlavního hrdiny vyobrazení všichni 4 členové expedice Adam 84, včetně herce Josefa Dvořáka, který stvárnil Leo Kejna alias Emila Karase a u odhalování malby přímo asistoval.
5: Nikdy jsem nic takového nezažil a nikdo si nedal takovou práci s tím takhle mě vymalovat.
2: A máte v ruce amarouny, vzpomínáte si na to, jak chutnali před těmi, kolik to je, 40 lety, co se natáčel seriál?
5: Tohle má tu vlastnost, že já jsem nikdy a ani jeden z nás je neochutnali. To byla jenom prostě rekvizita, ze kterou jsme hráli celou dobu, ale nekoštovali jsme to.
2: Takže dnes poprvé ochutnáte amarouny.
5: Myslím si, že si to nechám na další 40 let.
2: Autorem murálu je umělec Oliver Heller.
6: Musel jsem poměrně složitě z dobových nákresů nebo zbylých fotografií toho domu se stavit toho, jak ten dům skutečně vypadal a celý ho překreslit a do toho zakomponovat postavy ve seriálu.
2: Nápad pojmenovat most po Adamu Bernauovi vznikl podle lidovecké

0: Městského starosty Brna Žabovřesk Filipa Ledra tak trochu spontánně, když někdo na most asi před 2 lety umístil improvizovanou pamětní desku.
1: Tak se nám hrozně líbila ta myšlenka pojmenovat jednak ten most, který tady je vlastně na tom místě, kde se ten seriál natáčel, a kde byl ten rodný dům toho Adama Bernauva, který v den jeho 11. narozenin zhořel, ale zároveň jsme si hrozně říkali, že by ten vlastně ten dům tady mohl být aspoň teda v podobě toho muralu.
0: Most Adama Bernauva nechala radnice pojmenovat v den, kdy seriálový hrdina slaví narozeniny, tedy 12. června. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden přijali. Brněnská vila Šťastný získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválií věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka se už nevrátil. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi. Festival Brno Brass Fest dnes připomene jednu z nejznámějších brněnských tradic. V 11 hodin zazní z věže Staré radnice fanfáry při brněnském poledni. Program pak bude pokračovat na Moravském náměstí. Tam se odehrají hody s dechovou hudbou, folklorním programem a přehlídkou krojů z Brněnska. Ty představí etnografka Jana Chlupová. A počasí. Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou ale večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 22 až 25 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi stále počítejte na 11. kilometru D2 v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce po požáru sražených nákladních aut. Na místě jsou složky IZS a doprava je odkloněna po objízdné trase. Doprava v okolních obcích je kvůli tomu hustá a tvoří se kolony. Například souvislá kolona na silnici 416 od výjezdu z D2 u Blučiny až do Měnína na Brněnsku je dlouhá 3 kilometry. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Jak jsme si zacvičili s písničkářkou, která se říká Blondýna. 18. června od 19 hodin se v rozhlase v Brně na Beethovenově ulici odehraje další koncert ze série Fajnšmekři. Blondýna alias Eva Suková sice přijede z Rakovníka, ale v Brně mimo jiné studovala a moc ráda se sem vrací. Je klasickou písničkářkou, tedy píše si hudbu i texty, vystupuje nejčastěji sama, ale v rozhlase bude jejím hostem brněnský muzikant a skladatel Ivo Cicvárek. Písničky budou v intencích Blondýny, tedy naprostá většina veselých a snad nebudou chybět ani občasné drzé básničky mezi skladbami. Přijďte si užít večer s blond folkem a hlavně dobrou zábavou. Lístky jsou k sehnání a k mání přes odkaz vstupenky na Fajnšmekry na webu brno.rozhlas.cz. Známé fotografie architekta Ernsta Wiesnera už nejsou jenom tři. Správci brněnské vily Šťastny jich nově schraňují víc. Do domu, který architekt za první republiky navrhnul, přicestovali archiválie z Velké Británie. Wiesner tam uprchl kvůli druhé světové válce. Různé osobní dokumenty nebo fotografie věnoval do Brna architektův přítel.
1: Můj otec učil na Liverpoolské škole architektury a jednoho dne, někdy v roce 1956, nám otec oznámil, že budeme mít návštěvu Wiesnerovi.
2: Vzpomíná na první setkání s Ernstem Wiesnerem ve videozdravici Timothy Wilkinson. Wiesner neměl děti, část jeho pozůstalosti tak Wilkinson spravoval. Archiválie teď věnoval vile Šťastný v Brně, kterou Wiesner v roce 1927 navrhnul. Kastelánka vily Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
3: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi a moc jim to tam sluší, tak to je taková příjemná fotografie. Tady toto je skupinová fotografie z nějakého výletu, tuším, že do Švýcarska, kde vidíme pana architekta Wiesnera a vedle něj Tima, kterému odhaduju může být tak 13 let, ale je téměř stejně vysoký jako pan architekt, takže se nám potvrzuje, že byl opravdu drobnější postavy.
2: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovy fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Teď je můžou historici rozšířit i o snímky z osobního života.
3: V životě by mě nenapadlo, že se někdy budeme dívat na fotografii pana architekta se zmrzlinou.
2: Z většiny fotek plánují ve vile vystavit. Kromě fotek je v krabicích i zápisník nebo architektova disertační práce.
3: Což pro nás bylo velké překvapení, že my ho tady máme všichni spojované s tou moderní meziválečnou architekturou, ale disertační práce se týká barokní architektury.
2: Timothy Wilkinson, dárce pozůstalosti, se správci vily z Národního památkového ústavu spojil díky sociálním sítím, kde jejich péči o Wiesnerův odkaz sledoval. Do Británie Wiesner utekl před nacisty v roce 1939 kvůli svému židovskému původu a už tam zůstal. Převoz věcí až do vily Šťastný zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
4: Role České zahraniční služby v tomhle byla role prostředníka, což je naše role často, ale byla to velká radost, musím říct, pro člověka, který na generálním konzulátě řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když přijde tenhle hřejivý lidský příběh, tak ho děláte hrozně rád.
2: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například budovu banky Union, kde dnes sídlí Český rozhlas Brno. Dále třeba brněnské krematorium nebo Palác Morava. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Kvíně na vlnách Českého rozhlasu Brno ve 8:45. Dobré ráno, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 15 až 18 stupně Celsia. Nejchladněji je v Tišnově Hájku a nejtepleji v Brně Žabovřeskách, kde v roce 2000 padl také teplotní rekord se stejnou hodnotou jako v Lednici, a to 34,2 desetiny stupně Celsia. Nejméně naopak bylo naměřeno v Olešnici v roce 1947, kdy nám teplota klesla až k jedné desetině pod bod mrazu. V centru Brna máme v tuhle chvíli 17 stupňů, polojasno a po dešti. Během dne očekávejte zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den pak více proměnlivou oblačnost a lokální přehánky. Ty budou k večeru ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia. Vád bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů, v rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno dobré, postupně až velmi dobré a biozátěž je na jedničce. No a sluníčko nám dnes ráno vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadá 2 minuty po 21. hodině. Před námi je krásná sobota. Dobrý den.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Gott se svou písní Svět má ty chvíle rád a v tuhle chvíli se zastavme třeba u poslechu Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jakubem Večeřou. Po 9. vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí. Po 10. hodině nově hobby magazín dnes se zaměří na okurky a poradí, jak zabránit jejich zhořknutí. Bude řešit, proč rybáři tráví hodiny a hodiny u vody a poradí nám také s výbavou pro náročné grilování. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. v tradičním čase kvíz a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend. Od mikrofonu se na vás zítra ráno opět těší Alena Přikrylová.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Troubsku u Brna vznikne nový sportovně rekreační areál. Lidé dnes můžou v Brně a okolí vidět historické vozy hromadné dopravy. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Podle nezávislého místostarosty Vítězslava Volánka si areál přáli místní lidé. Historické vozy hromadné dopravy dnes vyjedou do ulice v Brně a okolí, a to na akci Dopravní nostalgie. Do ní se zapojuje brněnský dopravní podnik, Technické muzeum i České dráhy nebo Muzeum průmyslových železnic. Třeba společnost Cordis letos poprvé vypravuje historické autobusy, které ráno vyrazily od brněnské Bohunické nemocnice do zastávky u Brna. Večer se vrátí zpátky, pokračuje mluvčí společnosti Květoslav Havlík.
2: Říkáme tomu defilé tří generací, protože za sebou pojedou po lince 405 tři autobusy. Modrý autobus HL, potom pojede Karosa z těch 80. 90. let a na závěr pojede už jako pravidelný autobus pravidelné linky stávající červeno-šedý autobus IDCMK.
0: Historické autobusy budou v provozu i v okolí zastávky u Brna. Zamíří do Rosic, Padochova i Neslovic. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období ho chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: Znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
0: Policisté na koních dnes soutěží v mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví na Panské líše v Brně. Na 27. ročník se chystali soutěžící z 8 evropských zemí. Jezdci soutěží ve skokovém derby nebo v duatlonu, tedy jízdě na koni a běhu. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švába je jednou z disciplín i policejní parkour.
4: Oni musí umět reagovat na nedadálé situace, reagovat na střelbu, na oheň, na dýmovnice, simuluje se tam průjezd suženým prostorem, zkrátka všechno to, co nemají o koně rádi, ale s čím se během výkonu služby musí potkat.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů. Hlavně v jihozápadní části kraje lokálně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jihozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Komplikace vás nadále čekají na 11. kilometru D2 v obou směrech. Probíhají tam odklízecí práce po požáru sražených nákladních aut. Doprava je odkloněna po objízdné trase a v okolních obcích je doprava kvůli tomu hustá a tvoří se kolony. Pozor také na D1 ve směru na Brno. Na 209. kilometru je kvůli nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh. Na 229. kilometru pak stojí porouchané auto a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. a nehoda je hlášená i v Masarykově ulici v Rajhradě na Brněnsku. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

Magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád. Řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za

0: první svobodné zednáře, například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
0: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Zaprvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
0: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
0: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto, co zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
0: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček. Ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí. Přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka, ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
2: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
2: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu plzeňské židovské.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Valtru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlerovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hrůzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam?
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlera. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 kilometrů. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kdy si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Blansko opraví koupelny v domově s pečovatelskou službou i díky krajské dotaci. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Otevírají se desítky zahrad po celém Jihomoravském kraji. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden přijali. Pokračuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
5: Tyto peníze budou postupně určeny na obnovu celkem 15 koupelen, které jsou v původním stavu ještě od zdob, kdy se ten pečovatelský dům budoval, což bylo v roce 1994.
3: Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 5:30 ráno v zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů.
6: My potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
3: Komosný odhaduje, že dopoledne bude ještě dálnice uzavřená. Lidé v Jihomoravském kraji můžou při víkendu otevřených zahrad navštívit přes 50 míst. Mezi ně patří třeba exotická zahrada v Přibicích u Pohořelic nebo středomořská zahrada v Hruškách na Břeclavsku. Zájemce přivítá i otevřená zahrada pod Špilberkem v Brně. Pro návštěvníky je na nedělní odpoledne připravený hudební a taneční program. Novinkou je šifrovací hra, popisuje programová manažerka Helena Peřinová.
7: Poslední kapka je samoobslužná hra, která provede návštěvníky po adaptačních opatřeních, která v otevřené zahradě máme. Je to udělané interaktivně a herně tak, že si návštěvníci zaluští.
3: Festival Brno Brass Fest dnes připomene jednu z nejznámějších brněnských tradic. V 11 hodin zazní z věže staré radnice fanfáry při brněnském poledni. Program pak bude pokračovat na Moravském náměstí. Tam se odehrají hody s dechovou hudbou, folklorním programem a přehlídkou krojů z Brněnska. Ty představí etnografka Jana Chlupová. Vstup na hody na Moravském náměstí je zdarma.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů, hlavně v jeho západní části kraje lokálně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Biozátěž pro dnešek mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Jak už jsme zmínili před chvílí, komplikaci stále čekejte na D2 u Blučiny. Kvůli nehodě dvou nákladních aut a s tím související uzavírce části dálnice v obou směrech, doprava v okolních obcích houstne. A nehody jsou hlášené také na silnici 0472 v Mokré Horákově na Brněnsku, kde osobní auto srazilo cyklistu, a také v Masarykově ulici v Rajhradě. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
2: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
3: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
2: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
3: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
2: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
3: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
2: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení, běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdy.

0: Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište. My to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
1: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy rybářů. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby. A vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotový v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: lékařský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Řidiče dnes čekají uzavírky v okolí Hustopečí na Břeclavsku kvůli závodům v rally. Brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí si letos připomíná 30 let své činnosti. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Hustopečích na Břeclavsku dnes vyjíždí závodníci v soutěži rally Hustopeče. Běžní řidiči musí počítat s uzavírkami nejen v Hustopečích, ale také v Kurdějově, Horních Bojanovicích, Nikolčicích, Divákách a jejich okolí. Pokračuje za organizátory závodu Martin Rada.
5: Samozřejmě všechny uzavírky jsou značeny na komunikacích, takže jsou objížďky značeny, značky upozorňují včas na to, že tam je uzavřená komunikace a kudy vede objížďka. A na všechny obce posíláme ještě letáček, aby jsme informovali obyvatele o tom, že ta komunikace bude uzavřena.
3: Organizace Bílý kruh bezpečí si letos připomíná 30 let svého působení v Brně. Poskytuje pomoc lidem v obtížné životní situaci způsobené trestným činem. Brněnskou pobočku dosud navštívili přes 4000 klientů. Její pracovníci s nimi nejvíce řešili situace spojené s domácím násilím, ublížením na zdraví nebo znásilněním. V poslední době si organizace všímá zejména narůstajícího počtu obětí kyberkriminality. Pachatelé je mnohdy vydírají za účelem zisku peněz. Příklad popisuje vedoucí brněnského Bílého kruhu bezpečí Vladimír Vedra.
6: Jsou tohle i situace, kdy někdo třeba naletí nějakému vztahovému podvodníkovi, to znamená, někdo třeba slibuje nějaký vztah, člověk přijde o ty peníze, ale jednak je tam ta emoční újma v rovině toho, že jsem doufal, že třeba o mě někdo má zájem a představoval jsem si nějakou budoucnost a pak se ukázalo, že vlastně všechno je podvod.
3: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dní větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy bude zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou ale večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Aktuálně pozor na nehodu na silnici 53 u Dobšic na Znojemsku a na silnici 416 Umění na Nabrněnsku stojí porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Sacovky.
2: Dneska mnoho laskomin čeká k svátku Antonín. I já bych mu nejraději daroval jich habaděj. Nápad ten mi přijde vhod, vždyť mám pro něj kornout not. Předám je už zakrátko, sladké jsou, jak cukrátko. Některé jsou, přiznám zcela, hořké nebo do kysela. Prostě každá moje nota je jak střípek ze života. Mají sílu, řekl bych, užijte si každou z nich. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 13. června roku 2026 a svátek mají Antonínové. A já, když se tak kolem sebe rozhlédnu, tak jednoho Antonína ve svém zorném úhlu mám a to je tchán mé dcery, pan Antonín Machálek. Takže, milý Toníku, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. No a já už koho vítám vedle sebe, editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Miloši, ahoj.
1: Krásný den.
0: Miloši, máš znáš nějakého Antonína?
1: Určitě. I tady v té budově dokonce pracují.
0: I tady pracují, tak jim taky vinšujeme všechno nejlepší. Tak. No, musím ti říci, že jak jsem koukl tedy do toho scénáře, jak ten týden nám dopadl v tom hádání, kdo, kdy, kde v tvé celotýdenní hádance, kterou ty každý týden připravuješ, no tak teda teďkom tento týden asi ty naše posluchače šetřil, protože představ si, že nedorazila ani jedna jediná špatná odpověď.
1: A já jsem měl obavu, že neuhodne nikdo.
0: No já jsem taky, když jsem si přečetl E50, Karel Gott o tom zpívá, že E50 písničku, a tak jsem jako vůbec mi nenapadlo, kudy by mohla vést, a já teda se nedívám do Google. No.
1: Ona E50 vede někde od pobřeží Atlantiku až po Ukrajinu.
0: No, vidíš to. Tak to jsem vůbec nehledal. A potom samozřejmě ťukli mě to zrušené divadlo. To mě ťuklo. To jsem věděl.
1: Tak to jsem si říkal, že pro mnoho lidí bude tajemství a přesto zrovna v to úterý, to byla druhá otázka, spousta lidí už uhodla.
0: To jsem věděl, ale začalo mě plést ta vojenská posádka. Já už jsem si myslel, že tam vůbec žádná není. A tam, no, půjdeme na to hezky od začátku, nebudeme přeskakovat. Takže, moji milí posluchači, ano, nedorazila ani jedna špatná odpověď a od úterka to se sypalo. To byla jedna správná odpověď za druhou. Takže, Milošku, hledal si co?
1: Hledal jsem Bučovice.
0: Tak, město Bučovice. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. E50... Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší.
1: Protože Bučovice dlouho čekají na obchvat této silnice, tedy v tom mezinárodním značení E50 a současně shodou okolností naše silnice první třídy číslo 50, která teď vede centrem města a tedy trápí obyvatele i provozem, i hlukem.
0: Ano, jezdím tam tudy pravidelně na Uherské Hradiště.
1: Takže ty seš ten, co trápí.
0: Ano, kolem té třetí až páté hodiny, to je prostě, to je vždycky taková fronta. No, úterní indicie zněla takto. Můžeme se chlubit tím, že z původního divadla se staly sklady a pak krytý bazén.
1: Dnešní bazén v Bučovicích funguje od roku 2004 v budově, která původně sloužila jako divadlo, pak jako skladiště místních nábytkářských závodů.
0: Ano, středeční indicie. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí.
1: V Bučovicích působí 74. mechanizovaný prapor, který nese jméno plukovníka Bohuslava Malečka.
0: A je to tady. Čtvrteční indicie zní takto. Tohleto jsem teda vůbec. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé.
1: Ano, to je pozdrav paní Kastelánce na Bučovický zámek, protože tam mají výzdobu takzvaného zaječího sálu, kde se na té výzdobě zajíci chovají jako lidé, včetně toho, že třeba trestají nepřátelé, zosobněné tedy v tomto případě psi a lovci.
0: No a poslední páteční indicie zní takto. Bob nebyl spojený jen s Bobkem. Tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme?
1: A to je připomínka, že v Bučovicích bydlel a hrdě se k ním hlásil Bob Friedl.
0: Ano, Bob Friedl, známý to Bučovian. Vy jste všichni soutěžili o CDčko opery Leoše Janáčka, její Pastorkyňa, je to opera o třech jednáních. Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších solistů opery Národního divadla. A kdo se stal tím šťastným výhercem se správným typem? No, já jsem to někam založil. Miloško, já jsem to někam založil, nikdo mi nepomůže. Nevadí, moji milí posluchači, výherce se to doví, opravdu se to doví. Je mi to...
1: Tentokrát ani to tvoje listování nepomáhá.
0: Kam já jsem to ale dal, no tady jsem to někde měl. Já jsem si to četl, ale nerad bych to jméno popletl. No, omlouváme se, budete napjatí ještě, ale nebojte se, to se dovíte. Takže teď si pustíme písničku.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, a ještě jednou se hluboce omlouvám, ale věřte, že já jsem nepořádný člověk, ale já svůj nepořádek mám organizovaný. Já vím, kde co je. No a jeden papíreček, že jo, mi tady spadl pod stůl, nemohl jsem se zvohnout, protože mikrofon je nahoře, já bych byl dole, ale už je to na světě, takže přátelé, šťastnou výherkyní hádání kdo kdy kde se stává paní Marie Zapletalová Jaroměřice. Takže milá paní Marie, trošku jsme vás napnuli, takže my vám s Milošem blahopřejeme. Tak, no a my už můžeme jít do prvního úkolu.
1: Začneme něčím lehčím.
0: Dobře.
1: Tak trošku logiky a matematiky.
0: Tak to je teda pro mě.
1: Tak já zadám teď 4 čísla. 42, 7, 13 a 19. A já bych, ještě zopakujem za chvíličku, chtěl z těch čísel udělat rovnici. To znamená mezi ně, na jedno místo dát, jsou tam 3 místa mezi nimi, na jedno místo dát rovnítko a 2 matematická znamenka, tedy plus, minus, krát nebo děleno. A to tak, aby to platilo. Nebudeme přehazovat pořadí těch číslic, budou tak, jak jsou v tom pořadí. No a ještě jenom připomenu to, co známe ze školy, ale přesto, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odečítáním.
0: Ano.
1: Takže zapamatoval jsi ty čísla.
0: Ano, já ti zopakuju. 42, 7, 13, 19.
1: A teď jde o to mezi ně dát správně na jedno místo rovnítko a na další 2 z těch míst, která jsou mezi nimi, dát plus, minus, krát nebo děleno tak, aby ta rovnice platila.
0: Výborně. My se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Alenu. Dobrý den, paní Alenko, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, tady Alena Marety Bučovice. Tak mám řešení 42 děleno 7 je 6 plus 13 rovná se 19.
0: No tak výborně. A vy jste z Marev?
1: Marev, ano, součást Bučovic.
0: Takže přes vás tak jede ta 50?
1: No jistě, kolem Marev. Projíždíte dvakrát a máme odbočku před Bučovicou
0: ano,
1: na Marev.
0: Ano, dobře. Tak jo, tak paní Alenko, co říká pan profesor?
2: Já chválím paní Alenku. Tedy počítání obvykle nebývá úplně oblíbený předmět. Vy jste měla matematiku? Ráda tedy?
1: Velice. Od první třídy až po gymple jedničku.
0: No tak to je krásné. Tak jo, takže tím, že jste uhodla, získáváte cenu, kterou vám předáme a to si řekneme, jak si ji předáme. Takže vydržte nám na telefonu a řekneme si to. Teď si pustíme písničku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Řekněte mamce pro Krista, Mirek donutil, a vzpomínka na Baladu pro banditu. To byl velmi kultovní muzikál tehdejšího divadla Husa na provázku. Tak, a my máme první šťastnou výherkyni, paní Alenku. Můžeme do druhého úkolu?
1: Můžeme a bude soutěžní, i když ta písnička, která teď zazní, je tentokrát spíše pro ten úkol takovou, řekněme, nápovědou.
0: Naváděcí.
1: Naváděcí možná, ano, přesně tak. Ta písnička se jmenuje Města nad řekou. Zaspívá Vojtěch Dyk a zahraje k tomu brněnský B-side band, což je taková velice dobrá kapela.
0: Úžasná.
1: Má spoustu nádherných nahrávek a teď je tady ten úkol pro soutěžící. Já bych rád, aby k tomu, aby vyhráli, našli minimálně 4 dvojice tuzemských obcí nebo měst, nebo městy jsou tedy, jejichž názvy jsou nad dvěma řekami. Tedy, já to řeknu příkladem, to bude asi nejjednodušší, ten příklad pak už nesmí soutěžící použít. Máme Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí.
0: Takhle.
1: A takhle bych chtěl, teď už to Ústí nad Labem ani Ústí nad Orlicí použít nejde.
0: Ano.
1: Ale takhle chci, která města jsou takto nad dvěma, anebo teoreticky více řekami v tom oficiálním názvu. A chtěl bych slyšet 4 dvojice.
0: Dobře.
1: Zvládl bys to, Zdenku? Neříkej názvy, abys nenapověděl.
0: Já bych to zvládl. 4 určitě bych zvládl, 4. Možná ano. I víc.
1: Před chvilkou mi tady Zdeněk říkal Nové Mesto nad Váhom.
0: No ne, tak to
1: říkal,
0: jsme...
1: Že by to zvládl i na Slovensku.
0: To jsme jako trošku dál. Ano.
1: To jsme dál, ale...
0: Dokonce takže... mám Bánovce nad Bebravou. Tak jako
1: no výborně, by, no. Jako by bylo. Takže jako já jenom ti ukazuju, ne, že Zdeněk to neví, že je to na Slovensku, ale že zvládá perfektně i slovenská města. To někdy příště ano. Zkusíme. Protože nápověda bude v češtině v té písničce.
0: Ano, ano, ano. Takže my si pustíme. Tedy řekneme, na jaké číslo
1: řekneme
0: nám můžete volat.
1: Řekneme číslo a můžete... pustíme si o písničku.
0: Ano, takže 726
1: 46
0: 52 0 0. 0.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Tomáše. Tomáši, dobrý den.
1: Jinak věřím, všichni poslouchejte a navzdory tomu, že je sobota 13. června, tak věřím, že pro mě už úspěšná jenom tím, že se mě podařilo dovolat. Moc vám za to děkuji, že vám to štěstí.
0: Tak Tomáši, která města máte?
1: Takže bylo tam Vltava, tak třeba Hluboká nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou.
0: Dobře. Druhé?
2: Já jenom pana Tomáše zarazím. Ta otázka nezněla nad jednou řekou různá města. Ta zněla stejné město nad různými řekami.
0: A jo, takhle.
2: Takže pozor na to. Proto jsme se ptali Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí byl ten příklad.
0: Rozumíte tomu, Tomáši?
1: Je trošku problém, že jsem ten úkol asi pochopil.
2: Pochopil jste obráceně, ano. Takže pokud to neskusíte, tak my zkusíme někoho z dalších volajících, protože chcete to zkusit?
1: Ještě Kláštěv nad Ohří a Kinštejk nad Ohří, to by mohla být jedna dvojice.
2: Ne, my potřebujeme stejný název toho města a liší se řeky, ne stejnou řeku a liší se města. Ne, v pohodě, nic se neděje, Tomáši.
0: Tomáši, mějte se hezky a budeme se zase těšit. Naschledanou.
1: Já taky napíšenou.
0: Tak, vezmeme tady telefon. Haló, luštíme a dáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: No, já mám Klášterec nad Orlicí a já jsem to pochopila stejně jak ten pán, takže já to mám blbě.
0: Tak to je mi líto. Mějte se hezky, naschánou. Tak, tady to zvednu. Haló, luštíme a dáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza.
0: Honzo, tak povídejte.
2: Dobrý den.
4: Tak, já mám Rokytnice nad Rokytnou a může být i nad Jizerou. Potom můžou být Teplice nad Bečovou a nad Metují. Potom máme Veselí nad Lužnicí a nad Moravou. A například ten Klášterec nad Ohří a je taky druhý nad Orlicí.
2: A tím jste splnil zadání.
0: A máte jich ještě pár?
4: Nemám, není to tak jednoduchý.
0: Dobře, ale splnil jste zadání, takže Honzo, vám patří cena. To je výborný. A já vám napovím, pokud byste chtěl. A pro všechny posluchače, tak třeba může být Týnec nad Labem a nad Sázavou, nebo Jablonec nad Nisou a nad Jizerou, nebo Brandýs nad Labem, taky nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a taky nad Malší, nebo Týn nad Bečvou nebo nad Vltavou, Klášterec nad Ohří, to jste říkal, Veselí nad Lužnicí, a nebo to jste taky říkal, nebo Hradec nad Moravicí, a nebo Hradec nad Svitavou, nebo Lomnice nad Lužnicí, nebo Lomnice nad Popelkou, Nové Město nad Metují, nebo nad Cidlinou, Rokytnice, to jste říkal, nad Jizerou, nebo nad Rokytnou, a taky máme tady Brod nad Dýjí, nebo nad Tichou, Teplice nad Metují, taky nad Bečvou, Ronov nad Doubravou i nad Sázavou. Takže máme
2: hodně. A já ještě dodám pozor, máme i dvě trojice.
0: I dvě trojice.
2: Kromě toho Ústí, máme tady Žďár, ten je nad Metují, nad Sázavou a nad Orlicí. A máme Kostelec, ten je nad Labem, nad Orlicí a nad Vltavou.
0: Tak, takže ale Honzo, to jenom abychom řekli, že teda toho máme víc, že máme těch měst nad řekou a Bakuk, jak se říká, ale vy jste splnil, takže vy mě zůstanete na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, kterou si zasloužíte a my si pustíme písničku.

0: Máme dalšího šťastného výherce, pana Honzu, a my půjdeme do třetího úkolu. A protože ten třetí úkol, jak říká Miloš, bude na první dobrou, tak já bych nejdřív řekl telefonní číslo, aby byli připraveni, protože jak ty domluvíš a položíš otázku, mohou volat. Takže budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 0 0.
0: A teď Miloš vám položí otázku.
1: Budeme počítat se slovy. Tedy už nám zazvonil teď telefon a to by mě moc zajímalo, jaká byla, ale už skončil,
0: to vzdal
1: člověk. Ale bylo to hodně rychlé.
0: Ano.
1: Budeme počítat se slovy. Když odečtu od sedmi písmeného slova značícího člověka, osobní blízkost a důvěru, slovo o šesti písmenech značící disciplínu, obranu, sílu a jednotu, zbyde mi písmeno K, jako Karel. Která dvě slova jsem od sebe odečítal?
0: Takže první slovo je sedmimístné.
1: Sedmipísmené,
0: promiňte. A mělo by značit člověka. Značit člověka, osobní blízkost a důvěryhodného člověka. A druhé slovo je o šesti písmenech a to by mělo značit člověka, který má který značí disciplínu, obranu, sílu a jednotu. A když od sebe to sedmimístné písmené slovo odečtete, když od toho sedmi písmeno odečtete to šestipísmené, zbude vám písmeno K.
1: Tak. A teď by nám měli volat.
0: Která ta dvě slova to jsou? Takže?
1: No, tak nikdo nevolá, tak si pustíme nějakou písničku na zamyšlení, budeme na ní.
0: Ale už někdo volá, Beru si sluchátka, zvedám telefon. Haló, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Tak, povídejte.
2: Já si myslím, že by to mohl být kamarád a armáda.
0: Kamarád? No ale pozor, to mě to vychází. Co ty, Miloši?
1: No já vím, jaký je výsledek, tak já to nepočítal, ale vychází to.
0: No tak Petře, tram tada dada, bingo,
1: jenom
0: to bylo
1: rychle. Jenom jak jste na to přišel, od kterého jste šel?
2: Od té blízkosti prostě, no kamarád a to bylo silný písmena.
0: Protože on by to mohl být, promiňte, že vám skáču do pusy taky přítel, ale ten je šestimístný, takže jednoznačně kamarád, ano.
2: Jo.
0: A pak teda obrana, síla, jednota, disciplína.
2: Ano, no.
0: To už je armáda. No výborně, no tak jo. Petře, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

0: a dnešní, tedy bych řekl, víkendové srdcovky uzavřel vítězně pan Petr, který byl tím třetím šťastným výhercem, který uhodl ta dvě slova kamarád a armáda. No tak dnešní víkendové srdcovky pomalý linku končí, Miloši, viď?
1: Přesně tak. Budeme kam vyrazíš?
0: Kam vyrazím? Protože, jak už jsem říkal, v tomto týdnu jsme slavili mé ženy narozeniny a potom naše výročí svatby, tak právě na dnešek, na sobotu jsme, jak bych řekl, svolali rodinku a vyrážíme odpoledne, ale jenom na takovou slavíčku, v podstatě zákuseček a kávička a jdeme tady. Nebudu říkat kam, ale dneska je Brno opravdu zasekaný různými akcemi, různými atrakcemi. A třeba, že jo, jezdí tady, koňku jsem dokonce viděl na Moravském náměstí, že jo, jezdí tady opravdu jezdí historická vozidla z dopravního podniku. Takže někam, nevím, kam to žena vybrala, ale říkala, ať se o nic nestarám. O půl třetí vyrážíme, tak jsem zvědavý.
1: Takže vás třeba sveze parní tramvaj Karolina, kterou jsme tady možná i slyšeli i naši posluchači, protože píská tak intenzivně, že je to slyšet až sem do studia, no, přes všechny zvukové izolace.
0: Pokud to bude kousek jako asi z ruky, tak a pokud tam pojede teda, že jo, tak možná bychom se svezli, protože já když jsem šel do studia, tak lehce kapkalo. Tak doufám, že neprší, vidím, že teďkom sluníčko tady svítí, tak doufejme, že neprší, takže třeba budeme se moci vybrat i někam pěšky. A jinak neděli mám absolutně volnou, to je už se těším, odpočinu si, budu teda vařit oběd. Mám za úkol vařit, no, já to nerad dělám. Já vařím, když to nedostanu befelem, víš? Ale když jako řekne moje Irenka, uvař to, tak, no a tak si přeje smažený květák a já k tomu ještě smažím taky žampiony. Takže to je pro všechno pro dnešek. Mějte se moc hezky.
1: Příjemný a hezké počasí přejem.
0: A já se s vámi budu těšit opět v pondělí po 9. hodině. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Brně a okolí tento víkend vyjedou do ulic historické vozy hromadné dopravy. V Troubsku u Brna vznikne nový sportovně rekreační areál. V Brně Žabovřeskách pojmenovali most po postavě ze seriálu Návštěvníci. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V Brně a okolí dnes začíná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy. Některé pak zamíří na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění bude poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
4: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
2: Vedení obce Troubsko u Brna plánuje pod kostelem otevřít nový sportovně rekreační areál. Plocha bude v zimě sloužit jako kluziště a v létě jako hřiště pro pozemní hokej a florbal. Dále nabídne horolezeckou stěnu s tobogánem, inlineovou dráhu i venkovní posilovnu. Celkové náklady dosahují 650 milionů korun. Obyvatelé park využijí nejdřív příští rok v srpnu. Podle nezávislého místostarosty Vítězslava Volánka si areál přáli místní lidé.
5: My jsme vlastně tady dělali takovou prezentaci a byli jsme jim tam možnosti, co by tam mohly být. Těch míst, které tady v Troubsku a na Veselce máme, není moc. Nikam se tady pořádně nedá jít, všechno je trošku dál, jako lesy a tady ty záležitosti, takže proto jsme to plánovali, aby bylo, aby ty maminky s kočárkama, ty důchodci měli možnost někam zajít.
2: Postava Adama Bernaua ze seriálu Návštěvníci má od včerejška v Brně Žabovřeskách vlastní most. Stojí na místě někdejšího seriálového domu, který na stěně mostu nově připomíná murál. Filmaři při natáčení seriálu využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu, jehož je most součástí. Nápad vznikl před několika lety, když se na mostě objevila provizorní pamětní deska. Vysvětluje starosta brněnský Žabovřesk Filip Leder z KDU-ČSL.
6: Tak se vám hrozně líbila ta myšlenka jmenovat jednak ten most, kde byl ten rodný dům toho Adama Bernaua, který v den jeho 11. narozenin zhořel, ale zároveň jsme si hrozně říkali, že by ten, vlastně ten dům tady mohl být aspoň teda v podobě toho muralu.
2: Autorem 8 metrů vysoké malby je street artový umělec Oliver Heller.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přehánky, srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty je 22 až 25 stupňů, foukat bude mírný během dne, místy přechodný čerstvý vítr západních směrů. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kvůli nehodě dvou kamionů je uzavřená v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila policie na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Před místem se tvoří několikaminutová kolona. No a kvůli akce neprojedou na brněnské náměstí auta Rašínovou ulicí. Místo je uzavřené. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Svobodové sobotní poledne přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem posluchačům, kteří právě nyní hodlají prožít hodinku písniček a přání v naší společnosti. Již předem vám za to děkujeme a jsme rádi, že vás máme. Stejně tak jsme potěšeni, že hned v úvodu po písničce Moravanky můžeme popřát našim Toníčkům, kteří dnes slaví svátek. Těch písemných gratulací na jejich počet mám před sebou požehnaně. Přesto si to neodpustím a zdravím naše hudební velikány. Tondu Pavluše, Toníka Perničku, Toníka Koníčka, který zároveň s Petrem Houštěm slaví zítra také narozeniny, dále Toníka Gazárka, Toníka Popelku, no a další naše kamarády a přátelé. Pokud chcete popřát osobně, tak číslo zní 726465200. A první písemné gratulace a samozřejmě se týkají Toníčku. Chci nechat zahrát panu Toníkovi Zetíkovi ze Starého Města, Toníkovi Spálovskému z Ostrožské Nové Vsi, Toníkovi Ratajskému z Hluku, všechno nejlepší, hodně zdraví přeje Helenka a Fanek. A taky Toničce Čevelové ze Starého Města, Toničce Chráskové, které už třeba nejsou mezi námi, tak alespoň taková krátká vzpomínka. Ještě jedna gratulace pro pana Antonína Mikulku staršího a jeho syna Antonína Mikulku k jejich svátku. Přeji oběma všem nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a boží požehnání. Jana Mikulková a dále ještě pro marodného strýce přejeme našemu bratrovi strýčkovi Tondovi Mikulkovi z Brna Jundrova vše dobré k dnešnímu svátku. Hlavně zdravíčko, boží požehnání, ať je brzo fit. Přání posíláme i jeho synovi Toníkovi a velké poděkování jeho manželce Janě za to, jak se o ně společně starají. To přeje sestra Milka s Vláďou Neteře a synovci. Zdeněk Gorský, Miluška Gorská, netrhají má milá a Gloria.

0: Áno, Ivanka Šustková, Katka Burešová, Zdeněk Novák, Jindra Kotek. Staňka z Nevšové se dovolala. Dobrý den, Staní.
1: Dobrý den, zdravím všechny z krásného Valašského kraje z Nevšové. Já bych hostila o písničku pro pana Antonína Kuštuříka z Petrova k dnešním jmeninám. Životem ho provází dvě lásky, fotbal a všichni spojené a žena Kája. Je známý sedmilář a kdo ho nezná, tak by mu i věřil. Milý Tondo Toňulko, dnes jeden tvůj, nic nedělej, jen seď, jez, spí a oslavuj. Se svými hosty si na zdraví připijte, živio, živio zapějte. Znoučat a pravnoučat se raduj, ať máš spokojený každý den tvůj. Příjemnou oslavu přeje a za sympatie děkuje Saňka. Vám děkuji za písničku a omlouvám se, že mi to mluví, já jsem to nestihla vypnout, to rádio.
0: Ano, já právě jsem si říkal, je to slyšet ta ozvěna. My vás vždycky prosíme, protože ono pak se to někdy vrací a je to prostě v podstatě ano. velmi špatný poslech. Mějte se hezky, taky.
1: A díky za pochvalu.
0: Ano, Staní. Naschledanou. A opět přáníčka pro Toníky, Toníka Ilika ze Starého Města k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší Toníku, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků, také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci a ať užiješ si i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. To ti přejí Duvkovi a Sezulovi. Také v pátek a v sobotu slaví jmeniny moje sestra, švagr Tonička a Anton Buchovi z Podivína. Máme jich moc rádi, posíláme gratulaci písničku. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti, veselou mysl a rodinnou pohodu. Mária Konrádová s celou rodinou z Valašska. A ještě jedna gratulace pro pana Antonína Pelána z Horních Kounic. Přejeme ti pevné zdraví, radost a štěstí. S láskou přeje celá rodina. Písnička Láďa Prudík, Hana Čiháková, Můj kraj laskavý a Šohajka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Šohajka, můj kraj je laskavý a dovolala se jako teď v tuto chvíli paní Maruška z Veselí nad Moravou. Mařenko, dobrý den.
1: Pěkný den vám, pane Hegner, zvukovému mistru a všem věrným posluchačům. Má svůj narozeninový den náš milý vnuk Martínek Paleček z Kunovic. Zítra 14. oslaví kulaté narozeniny naše dcera Vladěnka Nováková z Mělkoště a její manžel Víťa má v pondělí svátek a taky jeho tatínek z Ostrovánek. Má, je Víťa, tak má taky svátek.
0: Ano.
1: Všem těmto oslavencům přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a boží požehnání do dalších let. Ať se jim ve všem daří. To a ještě mnohem víc ze srdce přeje celá rodina. Vám, pane Hegner, moc děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou, Maruško, mějte se hezky. A my se přeneseme z Veselí nad Moravou do Dubňan a dáme prostor a slovo paní Vlastičce. Dobrý den, Vlasti.
2: Dobrý den, pane Hegner. V prvé řadě zdravím všechny vás tam a děkuji za to, jak to všechno obstaráváte. A chtěla bych vás poprosit o hezkou písničku jednomu bezvadnému kamarádovi, Toníkovi Vašinovi z Vratova. Je to taky zpěvák velký.
0: Ano.
2: Jeho partnerce, která je moje souseda a slaví dneska spolu, ona měla narozeniny. A další přáníčko, ať zaletí do toho Vracova, Toníkovi Kudlíkovi, bývalému kapelníku Vermony. Hrával tam můj muž s ním.
0: Aha.
2: Takže tak, všem přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, krásný den a přeji to všem lidem dobré vůle.
0: Dobře, děkujeme.
2: Děkuji moc,
0: taky Vlasti, krásné odpoledne. 15. června se dožívá významného životního jubilea 90 let paní Josefa Mašková, rozená Vrzalová z Brna Bystrce. Milá teto, 90 let je úctihodný věk plný vzpomínek. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, životní optimismus a moře radosti. Všechno nejlepší ti srdečně přejí Věra a Luboš Jelínkovi. Naše děti Luboš mladší, Veronika a Eliška se svými rodinami. Další prosba o písničku pro paní Růženu Kratinovou z Trostkotovic. Milá Růžo, k tvým dnešním narozeninám ti přeji hodně zdraví, osobní pohody v kruhu rodinném, všechno nejlepší a nyní pozvedám na tvé zdraví skleničku a ty poslouchej z rádia písničku Svatka Fanda. Písnička Podaj mě Šohajku, František Otázek, Stanislav Pěnčík a veselá muzika Ratíškovice, Mladí muzikanti.

0: Kristýnka Kordulová, Tereska Dulovcová, mladá děvčátka, nám zpívala a bude povídat Jarmilka z Bánova. Povídejte, Jarmilko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, přeju vám pěkný den. Dneska bych chtěla popřát k svátku panu Antonínu Mahdalovi z Bánova. Přeji mu hlavně hodně zdraví, které teď hodně potřebuje, štěstí, boží požehnání a pohodu. A když jsem se dovolala, tak popřeju jejich vnukovi Toníkovi, ať se mu daří ve škole a ať je pořád tak šikovný, jak je. Přeji mu to Novákovi z Bánova a celá jeho rodina. Děkuji vám za
0: ano,
1: prostor
0: bez vám, bez
1: a přeju
0: vás.
1: Pěkný den. Naschle.
0: Taky naschledanou, naslyšenou. Vypravíme se do hostě Rády Krešova. Láďa je připraven, Láďa Bobrovský. Ladíku, ahoj.
2: Ladíku, zdravím tebe i celý Český rozhlas. Všechny posluchače zdravíme. A my máme tady v naší obci kamaráda pana Toníka Hájka, kterému který dneska má svátek, tak mu z celého srdce přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, pohodu a ať se mu stále daří. Tomu přeji Květa a Vladě z Hostelavy Rišova.
0: Dobře.
2: Karličku, děkuji moc krát.
0: Taky, pěkný den, Ladíku. Ano, za chvíli poletí.
2: Ahoj.
0: Zahrajte písničku pro naši maminku k 75. narozeninám Františku Vlasákovou z Bystřice pod Hostýnem. Naše drahá maminko, přejeme ti k dnešním narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných tajných přání. To všechno ti přejí dcera Šárka, synové Pepa, Lukáš, Robert s přítelkyní Veronikou a vnoučata Dominik a Verunka. Další gratulace je pro posluchače Antona Čermáka zo Sekul ze Slovenska. Jeho dnešním meninám vela zdraví a šťastí a životného elánu praje manželka Věrka, synovi a s rodinami. A dnes se dožívá a slaví své 78. narozeniny Drahomír Urc z Kyjova. Tati, chceme ti popřát hodně zdraví, sil a elánu, jak to máš doteď. A ti to pořád zpívá v mužském sboru v Boršově, kde jste dobrá parta. Užívej si zahrádku, lidi kolem sebe a všechno a všechny, co máš rád. To ti přeje rodina, určitě i všichni známí, kterých máš hodně a nesmíme vynechat ani našeho pejska Bruníčka. Takže hezké narozeniny a ať to žije. A vám děkujeme ve studiu za možnost za celkový tento pořad. S pozdravem Radek Urc. Tak nejsem si jistý, jestli je to Drahoš Urc, ze kterým jsme naspívali kdysi písničky, to teda fakt netuším, ale pokud je, takže Drahoši taky se připojuju a pochopitelně přeji hodně, hodně zdravíčka. Teď si poslechneme manžele Osičkovi, cymbalovou muziku Galán a takovou směsici písniček.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tolik pozvánky a teď dostává slovo Toník ze Stříbrnic. Přejeme samozřejmě Toníčku všechno nejlepší k svátku, ano.
3: Děkuju, pane Hner, ano. Děkuju, taky za přání.
2: A můžete mluvit, ano.
3: Ano, já bych chtěl popřát jmenovcům.
2: Super.
3: Toníkovi Klementovi do košíků a Toníkovi... teď si ho nemůžu vzpomnět. Jalubí.
2: Dobře.
3: Ale do košíku a do Jalubí.
2: Dobře.
3: Si poslouchají. No.
2: Mhm, fajn, Toníku, tak děkujeme. Přání odletělo, ať se daří.
3: Taky, mějte se krásně a hezký víkend.
2: Děkujeme. František Svítku Místku dostává slovo. Františku, krásný den.
4: Dobrý den, pane Hegnere. Zdravím rodnou Jižní Moravu. Zdravím Český rozhlas. Přeju, ať obhájíte svobodný média. A chtěl bych popřát samozřejmě dneska Toníkům. Je to pan Antonín Tomšíček z Jaroměřic nad Rokytnou a pan Antonín Sádlík z Vyškova. Takže, milí Tonícky, Toníci, štěstí, zdraví, pohodu. Všem vám přejeme i vašim rodinám s manželkou Violou. Chtěl bych ještě pozdravit všechny kamarády z Brna, z Hrušovanů Brna, Lanžhota, Dolních Dunajovic, Velkých Pavlovic, Břeclavy, takže to všechno zdravím, tu svou rodnou Jižní Moravu, kde jsem byl před 14 dny a bylo to tam nádherný. Děkuju vám, pane Hegnere.
2: Dobře, Františku, taky mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Ráda bych touto cestou popřála našemu skvělému dědečkovi Josefu Starému, který tento týden oslavil úžasných 87 let. Dědo, máme tě moc rádi a přejme ti hlavně pevné zdraví, neustálý elán a pohodu. Vnučka Marika s pravnučkou Aničkou. Další gratulace, prosíme o písničku pro paní Růženu Kratinovou z Troskotovic k jejím dnešním narozeninám. Dnes narozeniny máš a my chceme ti dárek dát, aby šťastná, zdravá byla s láskou, štěstím v srdci žila. A ti dneska všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí. Na zdraví skleničku pozvedáme a písničku posíláme. Děti Naďa a Jan s rodinami a pravnoučata Dominik a Sárinka posílají velkou pusu. A ještě je tady prosím o zahrání dechovečky pro všechny účastníky dnešních rybářských závodů, které pořádá Moravský rybářský svaz Zlín na vodním veledíle Lukov. Všem rybářům přeji hojně božího požehnání, ochranu panenky Marie a svatého Šebestiána a úplně nejvíc svatého Petra. Hodně velkých kaprů, dobré slivovice, piva. Za všechny rybáře pokřižování k úspěchu přeje Kačer Donald. Děkujeme a všichni vás v bufetu posloucháme. Straňanské Javorinka ze Strání, určitě tam zpívá Toník Popelka, tak přejeme Toníku všechno dobré.
0: Český rozhlas Brno.

0: A zdravíme Saňku do Blatnice pod svatým Antonínkem. Dobrý den, Saňi.
1: Dobrý den, já přeju pohodové odpoledne pro všechny a dneska bych chtěla poslat písničku Tondovi Betíkovi Dospití hněví a Tondovi Lagovi do Blatnice pod svatým Antonínkem a Tondovi Baláškovi do Veselí nad Moravou. Tito dva jsou naši spolužáci a chtěla by jim popřát, chlapi, od starosti žádné vrásky a každý den hodně lásky, štěstí, pohody, zdraví a k tomu všeckému od toho našeho svatého Antonínka, na které máme dneska poudě zítra, to boží požehnání.
0: Dobře.
1: Tak si to užijte a živí ho, chlapi.
0: Děkujeme, Staně, hezkej den,
1: nashledanou.
0: Dnes slaví 93. narozeniny naše drahá teta paní Zdeňka Blatnerová z Lednice. Chceme jí touto cestou popřát mnoho spokojenosti, pevného zdravíčka, pořád úsměv na tváři. Vše nejlepší přeje neteř Jana s celou rodinou ze Syrovic a k přání se připojuje i Růženka Kubešová z Milovic. Krásné letní dny, celé redakci moc děkujeme za hudební dárek. Ano, další gratulace, prosíme o písničku pro naši tetičku Toničku Holčákovou ze Zlína k jejímu včerejšímu svátku. Popřát jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a radosti z pravnoučka Petříka. To jí přejí děti Ríša a Magda s rodinami. Jakubičkovi se připojí Malíkovi Škromachovi a celá rodina. A ještě jedna gratulace pro paní doktorku Miroslavu Neduchalovou ze Svatobořic k jejím dnešním narozeninám. Popřát jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody, pevné nervy s námi pacienty a zároveň chci popřát jejímu tatínkovi Antonínu Pavlušovi k jeho dnešnímu svátku a také mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a to jim oběma přeje Naďa Jakubíčková s celou rodinou. A právě zmíněný Toník Pavluš, autor známé písně Mamko vám a mistří Janka.

0: Tak ještě jednou zdravíme Toníka Pavluše a teď dostává slovo Láďa ze Strání. Láďo, krásný den.
1: Zdravím vás, pane Hegner. No a jak jste pouštěl tu Javorinku, tak já jsem vzpomněl, že máme tam vlastně dva členy, kteří teďka slaví. Tím jedným je Zdeněk Vaňdorka starší, který 11. oslavil 70. kulaté narozeniny a dneska má oslavu.
0: Aha.
1: No a to druhé jste vzpomínal sám, brácha, starosta, zpěvák. Dneska je to Antonina, takže taky všechno jim přeju hlavně zdraví a boží požehnání.
0: Tak to oslavte krásně dneska.
1: No tak doufám, že určitě.
0: To bude veselo, ano. Dobře, tak se mějte krásně, Láďo, na Strání, ať se daří. Ano, naschledanou a já předám další gratulace Toníkům. Toto gratulace je připravena pro pana Antonína Bartoně, ano, Antonína Bartoně z Horonína. Milý Toníku, nestává se každý den, abys zrovna svátek měl, proto ti přejeme srdečně, ať se máš stále báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo vše, co tvé srdce skrývá. Hlavně štěstí, zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu ti ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. Dnes má svátek Antonín Vojtěšek, rodák z Huštěnovic, nyní žijící v domově pro seniory v Buchlovicích a zároveň také jeho syn Toník Vojtěšek z Ostrožské Nové Vsi. Kluci, jen to nejlepší k dnešnímu svátku, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky, boží požehnání přejí sestra teta Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. Další gratulace a žijí to Antonínové, všem našim drahým Antonínům, to je Antonínu Pastorčákovi, Toníkovi a Toníčku Krajčovým, přejeme všechno nejlepší, přejeme zdraví, ať se jim moc daří v práci i v kruhu rodiny, k tomu nejmenšímu ve škole a obrovských prázdninách. Přejeme hodně radosti, veselou mysl. Za celou rodinu jejich blízké přání posílá Lidka. A ještě jedna písemná gratulace k svátku našemu tatínkovi Antonínu Rusňákovi. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spoustu krásných okamžiků v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi a přejeme ti krásný sváteční den. Od celé rodiny Rusňákovi, Třetinovi, Hrazdírovi. A písnička, klasika Karel Vacek, Salonní orchestr Josefa Vejvory, Až se jednou potkáme.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hinek z Hrotovice dovolal. Hinku, krásný den.
1: Dobrý den, pane Hegner, zdravím vás i všechny posluchače, kteří jsou na drátě. Dneska se ví Antonínové a já bych chtěl poslat svůj pozdrav panu Tondovi Vlčkovi do Dědic u Moravských Budějovic. Předpokládám, že i když sám slaví dneska svůj svátek a já mu chci popřát všechno dobré, kterého, co mu může jenom potkat. A stejně tak bych chtěl vzpomenout pana Antonína Makovičky, mého souseda a dlouholetého přítele, bohužel už není mezi námi. Dobře. Takže Tondo, zdravím tebe i všechny Antoníny, které mám jenom v paměti. Děkuji, pane Hegner.
0: Ano, Hinku, hezké odpoledne, děkujeme, nashledanou. A jako další nashledanou dovolal se Míša z Lazinova, myslím, že jede v autě. Míšo, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, zdravím všechny posluchače tohoto nádherného rozhlasu a hlavně tady této hudební vložky, kde teda přejeme. Mám vás v tomto směru hrozně rád, protože jsem trošku starší a tuto hudbu mám v krvi. Takže já bych si dovolil popřát Toníkovi Tarabovi z Rájce hodně zdraví, radosti, spokojenosti a lásky a znova Toníčku hodně zdraví. A přeji všem posluchačům tohoto nádherného rozhlasu samozřejmě jen to zdraví.
0: Dobře, šťastnou cestu, Míšo, šťastnou cestu, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji.
0: Tak a musím se také vrhnout, jak se říká, na e-maily, pokud stihnu, budu rád. Sbor dobrovolných hasičů Pernách chce popřát k dnešním narozeninám dlouholetému členu sboru zasloužilému hasiči bratru Alojzovi Manišovi z Perné. Milý Lojzo, k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let a velké díky, co jsi pro hasiče udělal i nadále děláš, to ti přejí všichni hasiči z Perné a celá tvoje velká rodina. Příjemnou službu, ano, prosím o písničku k narozeninám naší snaše Markétce Štolfové. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších let, splnění všech přání, které má. Písnička ať potěší Ivánku Slabákovou, Helču Jurčíkovou, oběma přejeme brzké uzdravení, štěstí, zdraví. Taky ať potěší písnička ke jménám Toníka Vránu z Osičan, Toníka Ošťádala v Němčičkách na Hanou a jim i našim přátelům jen všech nejlepší přejeme, také všem muzikantům, kteří nesou toto jméno. Antonín, blahopřejí Anička, Karel Štolfovi, písnička, Pridi Janík, Premilený, Lidová a Drý.

No a snad stihnu ty e-maily. Poslední, přeji krásný den, písničku posílám svému synovi a vnukovi Antonínům Štěpánkovým ze Studence k dnešnímu svátku. Přeji oběma zdraví, štěstí, všechno nejnej a to samé mému spolužákovi Antonínu Novotnému z Kralic Anička Štěpánková. A ještě jeden e-mail je věnování gratulace pro Pavla Karlíka z Dolních Dunajovic. Milý Pavle, k tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, radosti, splněných přání, jsi hodný, milý, talentovaný člověk, kterého si velmi vážím, mám moc rád. Obdivuji tvé krásné texty i tvoji hudbu. Přeji ti, aby se ti podařilo úspěšně dokončit druhé autorské CD a přineslo radost tobě i všem posluchačům, ať ti nikdy neopustí inspirace, dobrá nálada a láska k muzice. Všechno nejlepší. Písně tvé jsou nádherné, citlivé, plné emocí. Umíš svými texty, melodiemi pohladit po duši, ale někdy jsou tak dojemné, melancholické, že budu muset při poslechu tvého nového CD dávat pozor, abych nebrečel. Jarda Wolf. Takže Pavlovi Karlíkovi se připojujeme, to jsme netušili, takže hlavně zdravíčko. A dnes a taky zítřejšímu jubilantovi posíláme pozdrav Antonínu Koníčkovi, teď nám zahraje jeho Boršičanka, Nad Hradištěm už sa blízká.

0: A loučíme se, hodinka utekla jako voda, ve dvě hodiny si poslechněte našeho kolegu, jak já říkám, Janiska. A teď nám ještě hraje Dambořanka od Tomáše Kumpána Petrovskou polku. Krásné odpoledne v 18 hodin, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší moci.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Po nehodě u Brna zůstává uzavřená část dálnice D2, jezdí se objížďkou. Ladná na Břeclavsku slaví 755 let, vztyčila si sochu mrkví. KHNP má závěrečnou zprávu k průzkumům v Dukovanské elektrárně. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden kamion narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Socha dvou vysokých mrkví s košatou natí stojí v Ladné na Břeclavsku. Obec si i tímto připomíná 755 let od první písemné zmínky. Součástí oslav je sraz rodáků a i náboženský a kulturní program. Okolnosti vzniku mrkvové sochy vysvětluje nezávislá starostka Renáta Prýsternátová.
3: Protože Ladňákům se říkalo mrkvaři, a to z toho důvodu, že se tady pěstovala mrkev a to se vyvážela od nás. Ale už je to dávno, ale nicméně ten název mrkvaří a hlavně v těch folklorních oblastech to přežívá, že se o Ladňákách mluví jako o mrkvařích.
1: Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu ke geologickým průzkumům. Společnost ji využije při dostavbě Dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stranách zpracovala společnost ČES Energetické produkty. Dohromady provedla více než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemen a hornin. Z výsledků geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Ve dvoře brněnského divadla Husa na provázku dnes předem oslaví své červencové 90. narozeniny literát a bývalý politik Milan Uhde. Podvečera se zúčastní jeho rodina a přátelé, mezi nimi i hudební skladatel Miloš Štědroň. Pojítko mezi Milanem Uhdem a divadlem popisuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
4: V dobách, kdy pan Uhde nemohl svobodně psát svoje knížky, tak tehdejší tvůrci provázku pan režisér Zdeněk Pospíšil, skladatel Miloš Štědroň a dramaturg Petr Oslzlý mysleli vlastně takový plán, aby mohl pan Uhde psát svoje knihy tajně doma a pan Pospíšil je mohl vydávat za své a divadlo je uvádělo.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přehánky, srážky i oblačnost budou ale večer ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů. Biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli nehodě je uzavřená v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila policie na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Před místem se tvoří kolona. Ve směru na Brno se zdržíte asi 10 minut. Porouchané auto omezuje provoz na silnici mezi Měnínem a Blučinou, odkud vede objížďka po nehodě na dálnici D2. V místě je provoz vedený kyvadlově jedním pruhem. Počítejte se zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské Pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem. A nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete. Jsme moc rádi.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně svlažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, jo, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha leté historii výletu, jsou to jenom samí pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum k Beli bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha k Beli. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikově připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na to bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval.

0: přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
0: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly v Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
0: Část těch letadel je vystavená v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945, a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
0: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás v Ekbelích.
1: A vstup je zdarma.
2: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v Pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malou šupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude metr a půl velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruhy a to je pstruh duhový, potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: bylo. Takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrýna zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme. Celý červen je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anudar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslily v buddhistických klášterech mniši neboli lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení, ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Návštěvníci brněnské zoo dnes mohou poprvé vidět dvě nové samice ledního medvěda. O víkendu se otevírají desítky zahrad po celém Jihomoravském kraji. Policejní jezdci na koních dnes soutěží na mezinárodním mistrovství v Brně. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Návštěvníkům zoologické zahrady v Brně se dnes po téměř třech letech otevírá opravená cesta k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje pět ledních medvědic. Dvě nově dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě dva samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
2: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do dvou let.
3: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungilové se zatím novým samicím daří.
4: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlížely, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevily bazén a docela rádi si v něm hrají.
3: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů nad sloumání. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
0: Lidé v Jihomoravském kraji můžou při víkendu otevřených zahrad navštívit přes 50 míst. Mezi ně patří třeba exotická zahrada v Přibicích u Pohořelic nebo středomořská zahrada v Hruškách na Břeclavsku. Zájemce přivítá i otevřená zahrada pod Špilberkem v Brně. Pro návštěvníky je na nedělní odpoledne připravený hudební a taneční program. Novinkou je šifrovací hra. Popisuje programová manažerka Helena Peřinová.
5: Poslední kapka je samoobslužná hra, která provede návštěvníky po adaptačních opatřeních, která v otevřené zahradě máme. Je to udělané interaktivně a herně tak, že si návštěvníci zaluští.
0: Policisté na koních dnes soutěží v mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví na Panské Mlýše v Brně. Na 27. ročník se chystali soutěžící z 8 evropských zemí. Jezdci soutěží ve skokovém derby nebo v duatlonu, tedy v jízdě na koni a běhu. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švába je jednou z disciplín i policejní parkour.
6: Oni musí umět reagovat na nenadálé situace, reagovat na střelbu, na oheň, na dýmovnice, simuluje se tam průjezd suženým prostorem, zkrátka všechno to, co nemají o koně rádi, ale s čím se během výkonu služby musí potkat.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Na severu a západě kraje bude místy kolem 22. Foukat bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Odstavený kamion omezuje dopravu na silnici 52 u Modřic. Neprůjezdný je jeden pruh. Počítejte se zdržením. Po nehodě je stále uzavřená část dálnice D2. Policie odklání dopravu, před místem se z obou směrů tvoří kolony. Aktuální zdržení je asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji krásné dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 14. hodině. Den, tak to je sobota 13. června 2026. Čeká nás toho dost a dost, tak nebudeme otálet, za chviličku písničky, které nestárnou. Naďa Urbánková a Jiří Schellinger už jsou připraveni. No a potom se podíváme podrobněji na počasí. Je to takové proměnlivé, alespoň tedy v Brně. Chvíli svítí sluníčko, pak je zase zataženo, tak se podíváme na to s těmi nejlepšími odborníky, kterými jsou brněnští meteorologové samozřejmě. Budeme také soutěžit tradičně už v sobotu odpoledne a to v soutěži, co tím chtěl básník říci. Knížka už je pro vás připravena, tak se těším na vaše odpovědi. No a blíží se letní prázdniny pomaličku a společně se školáky čekají i divadelníky. Ještě před pauzou ale některé soubory odehrají svá představení na venkovních letních scénách. Jaké bude divadelní léto v Jihomoravském kraji, uslyšíte po půl třetí. To stále není vše, to je úvodní první hodinka dnešního odpoledne. Písničky, jak už jsem říkal, jsou připraveny. Bobr a Motýl, Viktor Sorma, Petr Rezek, to je taková nabídka, která bude následovat po těch úvodních. No a u mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras. Ať se vám pohodlně a pohodově poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 14 hodin a bezmála 11 minut. Já už jsem v tuto chvíli ve spojení s brněnskými meteorology na druhé straně linky. Teď Ondřej Brambus. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Já jsem v úvodu říkal, že alespoň v centru Brna je to tak, že chvíli svítí sluníčko, pak je zase zataženo. Je to tak na většině území Jižní Moravy?
2: Ano, je to tak. Máme proměnlivou oblačnost, chvilkami oblačno nebo až skoro zataženo, chvilkami polojasno, ale dá se říci, že ta oblačná obloha převažuje. Podobné je to i se srážkami, občas se nám objevují nějaké spíše drobnější přeháňky. Aktuálně máme na území Jihomoravského kraje přeháňky jenom na úplném severu, takže na Boskovicku, a je jich poměrně málo, mnohem více jich pak dále na sever v Pardubickém a Olomouckém kraji. Když se podíváme na teploty, ty se nám pohybují většinou od 20 do téměř 25 stupňů a počítáme s tím, že nám ještě o nějaký ten stupínek můžou vystoupit. A vítr, ten nám fouká od západu nebo severozápadu a je většinou mírný, ale v západní části kraje, v západní a jihozápadní, je i čerstvý do 30 km za hodinu.
1: Říkáte, že srážky jsou severněji. Jak to bude vypadat v těch následujících hodinách? Můžeme očekávat, že se přesunou i směrem sem?
2: Vypadá to, že ne, že se budou přesouvat k východu dále na Olomouc a do Moravskoslezského a Zlínského kraje, a Jihomoravský kraj bude spíše beze srážek, jen právě ten úplný sever kraje může mít ještě nějakou přeháňku, ale celkově jich bude málo a na jihu Moravy už s přeháňkami nepočítám. A celkově bude během odpoledne a večera spíše ubývat oblačnost, zejména pak před západem slunce se může na některých místech skoro i vyjasnit. Když se podíváme pak na vývoj počasí během noci, tak během noci budeme mít celkově málo oblačnosti, bude nám převládat polojasná obloha, chvilkami může být i skoro jasno, až pak k ránu bude oblačnost částečně přibývat. Teploty budou přibližně o 2 stupně nižší než v té uplynulé noci, takže od 14 do 10 stupňů. No a vítr ještě zejména v první části noci bude pofukovat, ale pak bude během noci slábnout.
1: Ondřej, vyhlédněme prosím ještě krátce do zítřka, do nedělního počasí.
2: Zítřek bude pravděpodobně nejchladnějším dnem, počítáme s maximálními teplotami 19 až 22 stupňů, ale na severu a západě kraje může být místy jen kolem 18. No a ten chod počasí bude podobný jako dnes, ráno bude málo oblačnosti, během dne pak ale bude přibývat, bude převládat oblačná obloha. Opět se můžou objevit nějaké přeháňky spíše v severní části kraje, ale pak na večer budou opět ubývat. Co bude takové ještě výraznější, bude ten vítr. Zítra bude ještě o něco svižnější než dnes, stále od západu, rychlosti 15 až 30 km za hodinu, v nárazech pak kolem 55 km.
1: To byl za brněnské meteorology Ondřej Brambus. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Ke hrám Míčky jsou zpíval Viktor Sodoma, rozhlas je zase k poslouchání, tak posloucháte naše odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno, tedy máme 14 hodin za 5 vteřin 22 minut, no a já bych vás rád teď vyzval a pozval k soutěžení, protože nastal čas, tedy ne hned, ale po písničce nastane čas pro naši pravidelnou víkendovou sobotní odpolední soutěž. Co tím chtěl básník říci? V zásadě jde o to, abyste doplnili jedno jediné slovo, tedy správné slovo, a to vám může vysloužit knižní cenu, jako obvykle už, a dnes to bude kniha z nakladatelství Kazda, které věnovalo román Pařížské noci od autorky Leonie Mac, který alespoň troufám si hádat, že je to autorka, že to není autor. Ano, vypadá to, že ano. Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností.

0: nezískal žádnou z cen. Tak pokud splňujete tuto jedinou podmínku, tedy tou druhou je, že správně odpovíte, tak se rozhodně můžete zúčastnit a právě teď už pomalu začít vytáčet číslo 726465200. A teď tulák po hvězdách Petr Rezek.
1: Český rozhlas Brno.

0: jsme se s Petrem Reskem dotoulali po hvězdách a jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno. Posloucháte naše odpolední vysílání a zatím nikdo nevyslyšel moje volání po tom, abyste volali, protože a už někdo vyslyšel, podíváme se rovnou, kdo to je. Tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo je tam, dobrý den.
1: Tady Markéta, dobrý den.
0: Já vás zdravím, Markéto, a děkuju, že jste mě vysvobodila z té samoty. Markéto, odkud jste se dovolala?
1: Z Brna.
0: Z Brna do Brna, tak pěkně zdravím a jenom se chci přesvědčit, že voláte kvůli tomu, abyste se zúčastnila soutěže?
1: No, to volám, ale
0: voláte.
1: Nejsem si jistá, že budu vědět.
0: Já věřím, že ano, že já ty otázky se snažím koncipovat tak, aby nebyly úplně na první dobrou, ale zároveň, abyste se úplně netrápili. Zeptám se ještě pro jistotu, jestli od nás náhodou nemáte výhru 2 měsíce zpátky?
1: Nemám.
0: Tak snad to bude dnes, kdy tu výhru získáte. Já jsem říkal, že ta otázka soutěžní se bude týkat historické osobnosti už z oblasti filmu a divadla. Já prozradím rovnou, že je to člověk, který se narodil 13. června, tak jako dnes, ale v roce 1895 a byl to Theodor Pištěk. Slyšela jste někdy toto jméno?
1: Ano.
0: Ano, no tak vidíte, to už je takové první vodítko k tomu, že byste mohla odpovědět správně. Theodor Pištěk, český divadelní a především filmový herec, hrál od roku 1920 do roku 1959 v neuvěřitelných 325 českých, rakouských a německých filmech. No a právě tam směřuje moje otázka na název jednoho z těch filmů. Na vás bude správně doplnit jedno jediné chybějící slovo z toho názvu, tak já věřím, že to zvládneme. Můžeme na to?
1: Ano.
0: Takže film z roku 1932, režie Gustav Machatý a film s názvem Načeradec, král?
1: No.

0: Asi nebudu vědět.
1: Neříká vám to nic?
0: Mm-mm.
1: Ani knižní předloha Karla Poláčka?
0: No jako něco ano, ale nedokážu si to spojit co úplně takhle s tím dalším pokračováním.
1: Zkusíme to takhle. Co takhle muži v offsideu?
0: Ano.
1: To už vám něco říká. Tak tam máme tu propojovací postavu pana Načaradce. Tak čeho by mohl být král? Co tak on dělal nejradši, ten pan Načaradec, vlastně i v těch mužích v offsideu? Máte jedinečnou možnost vlastně zkusit úplně cokoliv, pokud nevíte, a třeba se trefíte.
0: Tak král fotbalu, ale to nebude.
1: To by bylo pěkné, to je pravda, že v těch mužích v offsideu by on byl takový samozvaný král fotbalu, ale bohužel to není správná odpověď. Tak mě to mrzí, ale díky za to, že jste se zúčastnila. Já to ještě neprozradím, zkusím, jestli náhodou nezavolá někdo jiný. Každopádně vám, Markéto, děkujeme i za to, že nás posloucháte. Ať se vám daří a těším se třeba někdy příště, zkuste své štěstí. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tak stále ještě je správná odpověď volná, pokud by se někomu zachtělo a chtěl by ještě zavolat. Máme ještě nějakou chviličku malou. Připomínám, dnešní soutěžní otázka se týká Teodora Pištěka a vidím, že voláte, tak pojďme zkusit tady, kdo se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady posluchač Hinek.
1: Já vás zdravím, pane Hinku, odkud jste se dovolal?
2: Dovolal jsem se z Hrotovic.
1: Z Hrotovic. Dobře, slyšel jste soutěžní zadání? A já se ještě zeptám, pardon, než odpovíte. Náhodou nemáte od nás výhru 2 měsíce zpátky, abychom splnili ty podmínky, které máme?
2: Prosím tě, já?
1: Nemáte od nás náhodou výhru 2 měsíce zpátky?
2: Určitě ne.
1: Určitě ne. Tak pojďme zkusit, jestli získáte právě dnes. Tak Načaradec král?
2: Kibicu.
1: Král kibicu, on kibicoval, to bylo to jeho nejoblíbenější, ta jeho nejoblíbenější kratochvíle. Pane Hinku, to bylo rychlé, ale správné a to je ta ideální kombinace, takže já vám moc krát blahopřeju, prosím, vydržte ještě na lince, domluvíme se, jak
2: viděl
1: si
2: výhru. Několikrát.
1: Viděl jste, já právě taky mám ten film rád, proto jsem ho vybral z těch stovek, co Teodor Pištěk natočil a nakonec vlastně i ta kombinace s Hugo Házem je vždycky prostě skvělá, takže jsme se sešli fandové. Tak jo, zůstaňte, prosím, nezavěšujte, domluvíme se, jak si výhru předáme. Díky zatím, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já jenom dodám, že tedy už jsme tady zmínili Muži v offsideu, to byl ten první film, kde se objevila postava Načaradce, to byl film z roku 1931 v režii Svatopluka Inemana, tak, a rok na to tedy následoval snímek Načaradec král kibiců. 32. rok, Gustav Machatý, Teodor Pištěk se objevil v obou těch filmech, ovšem v odlišných rolích. A oba filmy byly podle knižních předloh spisovatele Karla Poláčka. Tak tolik dnešní soutěž, další, co tím chtěl básník říci, nás čeká přesně za týden. Pojďme si raději hrát písnička a Bryan Adams.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: V odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno zpíval Petr Muk. Máme 14 hodin 38 minut. Dnes je sobota 13. června 2026. Blíží se nám prázdniny, ještě je tedy čas, ale přeci jenom blíží se. No a společně se školáky je čekají i na divadelníky. Ještě před pauzou, ale některé soubory odehrají svá představení na venkovních letních scénách. Jaké bude divadelní léto v Jihomoravském kraji, uslyšíte už za chviličku. Naživo se spojíme s naším redaktorem Šimonem Francem. Ještě předtím ovšem tady necháme zaspívat Pavla Hamela.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byl Pavol Hamel a my se vracíme k divadelním souborům, které obvykle po sezóně v létě dočasně zavírají své budovy. Některé z nich se ale ze sálů načas přesouvají pod širé nebe a ještě před divadelními prázdninami odehrají několik představení na letních scénách. Kam takto vyrazit za kulturou na Jižní Moravě, poradí redaktor Šimon Franz. Šimone, dobré odpoledne. Tak,
1: pěkné odpoledne.
0: Ano, výborně. Jsme tam. Šimone, kde všude se v Brně hraje pod širým nebem ještě před začátkem letních prázdnin?
1: Minulou sobotu odstartovalo letní sezónu na Biskupském dvoře Městské divadlo Brno svým muzikálem Jánošík a neb na skle malované. Na ten se diváci můžou podívat do 5. července. Hned poté přijdou na řadu oblíbené klasiky, jako je Lakomec nebo Noc na Karlštejně. V polovině července pak divadelníky na Biskupském dvoře vystřídá baletní soubor Brněnského národního divadla. Do jejich tradičního programu s názvem Baléto se po roční pauze rozhodli vrátit oblíbenou inscenaci Romeo a Julie. Nově bude jeden z večerů patřit juniorskému souboru NDB2 a jejich programu Summer Vibe, doplňuje mluvčí Anna Baštařová.
2: Součástí tohoto večera budou tři choreografie Na krásné modrém, Fortu a nově vznikla inscenace Motion ve spolupráci se street dance skupinou Kruhy Brno. Choreografie pak ukazuje na to, jak vlastně dva odlišné taneční styly dokážou vlastně ale souznít na stejnou hudbu a na stejném jevišti.
1: Vstupenky na všech 5 baletních představení si lidé mohou koupit na stránkách divadla.
0: Jak jsou na tom ostatní soubory Národního divadla Brno? Plánují pro letošní léto taky nějaká venkovní představení?
1: Ano, na nádvoře brněnského Špilberku si přijdou na své taky milovníci opery. Letos operou zahájí 1. července opera Aida, která měla premiéru začátkem této sezóny. Hned druhý večer diváci zažijí další slavné dílo Giuseppe Verdiho a Tola Traviatu. Na konci prázdnin se pak soubor odehraje ještě 2 operní představení. Mezi tím ale hrad prázdný nezůstane, tradičně tam zamíří letní shakespearovské slavnosti, které nabídnou hned 8 různých inscenací. Vůbec poprvé diváci uvidí komedii Omylů, známou frašku o záměně 2 párů identických dvojčat. No a na konci srpna pak jeviště na velkém nádvoří obsadí brněnští filharmonici, kteří na svém hudebním festivalu zahrají například soundtrack k české počítačové hře Kingdom Come.
0: U hradů a zámků ještě zůstaneme. Kam na Jižní Moravě mohou lidé za kulturou v létě vyrazit?
1: Například na zámcích v Lysicích a v Lednici vsadili na oblíbené muzikály. Diváky tam čeká třeba slavná Kleopatra. Mimo Brno se letos vypraví také divadlo Bolka Polívky. To nabídne 3 představení v amfiteátru v Mikulově. Už od tohoto pondělí ale budou na své tradiční letní scéně na brněnské Kraví hoře. Letos až do 22. srpna, doplňuje ředitelka Polívkova divadla Kateřina Komárková.
3: Letní scénu otevíráme představením Šašek a syn s Bolkem a Vladimírem Polívkovými. Pak následuje Pice na zádech divadla Ungel s Vojtou Dykem a Táňou Dykovou a poté pokračujeme ságou a Neplizovský zázrak. To je představení s panem Polívkou a 18.6. DNA, takže zas pan Polívka a dcera Anička.
1: Doplním, že kromě domácího souboru divadla Bolka Polívky na Kraví horu dorazí i populární pražské scény. Diváci se můžou těšit například na představení divadla Ungeld, Studia 2 nebo divadla Bez zábradlí, které navíc v Brně odehraje hned 2 premiéry.
0: Léto tradičně patří festivalům, na jaké bys nás pozval?
1: Například festival Znojmožije divadlem nabídne představení v různých ulicích a zákoutích města. Od 24. června tam tuzemské i zahraniční soubory předvedou nový cirkus po uliční nebo si. Do stejného města se navíc lidé můžou vrátit v červenci na tradiční hudební festival Znojmo, který letos opět chystá i operu pro děti. Na různé festivaly vyjede taky brněnské divadlo Husa na provázku a například na Colors of Ostrava zahrají svou úspěšnou hudební inscenaci Držím ti město.
0: Tak to byl Šimon Franca, pozvánka na divadelní a také festivalovou letní sezónu. Šimone, moc krát děkujeme, měj se pěkně a někdy naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: No a my pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Já bych vás rád teď upozornil na to, že bude následovat písnička od Blondýny, písničkářky, která ano, je blondýna. No a bude ve Fajnšmekrech v sedmičce, více najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Blondýna je současná písničkářka, která komentuje dění okolo sebe, ale tak jako s takovým nadhledem a bonmoty často zkrátka se trefuje dobře do takových nešvarů a má takové veselé písničky. Pojďme si teď poslechnout diskotéku. No a třeba ji uslyšíte i naživo tady v našem velkém studiu 7 Blondýna.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
5: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

Čekej a neplakej, zřejmě jeden z největších hitů Antonína Gondolána, dnešního oslavence. Ano, právě dnes se Antonín Gondolán dožívá 84 let, tak přejeme jen vše dobré, především zdraví. No a já mám pro vás teď jednu zajímavost krátce před 15. hodinou. Lidem chutnají perlivá vína, tak to možná není až tak zajímavé, ale potvrzuje to i zkušenost vinařského fondu, který uvedl, že už 35 vinařství se letos přihlásilo o národní značku bublinky. Takže to už je o něco zajímavější. Tu vlastní právě vinařský fond a premiéru měla značka loni, kdy takto označená vína prodávalo 15 vinařství a na trh šlo 70 tisíc lahví vína. Ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar k tomu doplnil, že podle průzkumu nákupního chování v loňském roce spotřeba tichých vín u domácností v Česku klesla o 11,7% a útrata za tiché víno klesla o 10,5%. Oproti tomu u proseka se spotřeba na domácnost zvýšila o 30,9% a útrata za tento typ vína o 13,8%. Tento trend je podle něj na trhu viditelný už delší dobu, proto se vinařský fond od roku 2022 zabýval možností, jak podpořit tuzemskou spotřebu perlivých vín. Tolik zajímavost a teď zajímavá muzika. Cher.

0: Julie, co vám při sledování Verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve Verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka Verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Část dálnice D2 u Brna zůstává kvůli nehodě dál uzavřená. Lidé dnes můžou v Brně a okolí vidět i svézce historickými vozy hromadné dopravy. Brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí si připomíná 30 let svého fungování. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Úsek dálnice D2 u Brna zůstává dál uzavřený kvůli ranní nehodě dvou kamionů. Řidiči havárii objíždějí sjezdem v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala ve zúženém úseku. Jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, kde do něj narazil protijedoucí kamion. Při nehodě zemřeli oba řidiči. Podle mluvčí policie Andreje Cejnkové se silničáři aktuálně snaží místo znovu zprůjezdnit.
4: Stále probíhají práce na dálnici D2. Děláme vše proto, aby se dala alespoň ta pravá část zprůjezdnit a řidiče tak mohli tu nehodu nebo to místo té nehody objet.
2: Historické vozy hromadné dopravy dnes výjíždějí do ulic v Brně a okolí. A to na akci Dopravní nostalgie. Do ní se zapojuje brněnský dopravní podnik, Technické muzeum i České dráhy nebo Muzeum průmyslových železnic. Třeba společnost Cordis letos poprvé vypravila historické autobusy, které ráno vyrazily od brněnské Bohunické nemocnice do zastávky u Brna. Večer se vrátí zpátky. Pokračuje mluvčí společnosti Květoslav Havlík.
5: Říkáme tomu defilé tří generací, protože za sebou pojedou po lince 405 tři autobusy. Modrý autobus Eshel, potom pojede Karosa z těch 80. 90. let a na závěr pojede už jako pravidelný autobus, pravidelné linky, stávající červeno-šedý autobus IDCMK.
2: Historické autobusy budou v provozu i v okolí zastávky u Brna. Zamíří do Rosic, Padochova i Neslovic. Organizace Bílý kruh bezpečí si letos připomíná 30 let svého fungování v Brně. Poskytuje pomoc lidem v obtížné životní situaci způsobené trestným činem. Brněnskou pobočku dosud navštívili přes 4000 klientů. Její pracovníci s nimi nejvíce řešili situace spojené s domácím násilím, ublížením na zdraví nebo znásilněním. V poslední době si organizace všímá zejména narůstajícího počtu obětí kyberkriminality. Pachatelé je mnohdy vydírají za účelem zisku peněz. Příklad popisuje vedoucí brněnského Bílého kruhu bezpečí Vladimír Vedra.
6: Jsou tohle i situace, kdy někdo třeba naletí nějakému vztahovému podvodníkovi, to znamená, někdo třeba slibuje nějaký vztah, člověk přijde o ty peníze, ale jednak je tam ta emoční újma v rovině toho, že jsem doufal, že třeba o mě někdo má zájem a představoval jsem si nějakou budoucnost a pak se ukázalo, že vlastně všechno je podvod.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky budou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Na severu a západě kraje bude místy kolem 22. Foukat bude mírný, během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na dálnici D2 směrem na výjezdu z Brna až k nájezdu na Chrlice. Zdržení je asi 15 minut. Pozor dejte na D1 na 186. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu tam leží nárazník. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Čerstvě máme 4 minuty po 15. hodině a já vás vítám u druhé hodiny dnešního odpoledního vysílání na vlně Českého rozhlasu Brno. Máme sobotu 13. června 2026 a už za chvíli se ocitnou v centru pozornosti jazykospitce amatéra Jiřího Trachtulce peníze, a to v různých souvislostech. Jakých, o tom se přesvědčíte v pravidelné víkendové jazykové dílničce. A zápisník, disertační práce nebo fotka se zmrzlinou. Brněnská vila Šťastný převzala nečekanou pozůstalost po architektu Ernstu Wiesnerovi, který vilu navrhnul. Jak se archiválie dostali z Brna do Británie a zase zpátky, uslyšíte v reportáži před 15:30. A po půl nás čeká 57. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo požáru Moravské Sahary. To stále není vše. Mezitím vším budou znít písničky, které nestárnou. Už za chvíli si o víc lásky řekne kapela Olympic a Ať žije show zaspívá Lenka Filipová. U mikrofonu ještě do 16. hodiny Janis Moras. A ničím a také nikým nerušený poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ať žije show, to byla Lenka Filipová, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno v sobotu 13. června. Máme 15 hodin 11 a půl minuty a je tu slíbené zamyšlení amatérského jazykospytce Jiřího Trachtulce. Dnes na téma platit jako mourovatý.
1: Dnes si povíme, proč se říká platit jak mourovatý. Znamená to platit velmi mnoho nebo velmi dlouho, někdy i obojí dohromady. Být černý, německy Schwarz sein a v hantýrce být Schwarz znamená být bez peněz, být na mizině. A být mourovatý, německy Schwarzgrau, to je prý jakýsi předstupeň k onomu být černý neboli Schwarz. No budiž, cesty jazyka jsou někdy nevyzpytatelné. Zaregistroval jsem také následující příběh. Žil byl někdy ve středověku šlechtic Karel. Říkali mu mourovatý, protože mu po onemocnění morem zůstalo několik tmavých fleků na obličeji. Tento muž podvedl krále a dostal za to vysokou pokutu. A tak se mezi zloději začalo říkat: dávej si pozor, když tě chytnou, budeš platit jako Karel řečený mourovatý. A časem se to zestručnilo na budeš platit jako mourovatý. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiřík Trachťa.

0: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Český rozhlas Brno, písničky.

0: 15 hodin a 20,5 minuty posloucháte odpolední Český rozhlas Brno v sobotu 13. června. Zápisník dizertační práce nebo fotka se zmrzlinou. Brněnská vila Šťastny převzala nečekanou pozůstalost po architektu Ernstu Wiesnerovi, který vilu navrhnul. Jak se archiválie dostaly z Brna do Británie a zase zpátky, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Brno,

0: Máme fotografie architekta Ernsta Wiesnera, už nejsou jenom tři. Správci brněnské vily Šťastný jich nově schraňují víc. Do domu, který architekt za první republiky navrhnul, přicestovali archiválie z Velké Británie. Wiesner tam uprchl kvůli druhé světové válce. Různé osobní dokumenty nebo fotografie věnoval do Brna architektův rodinný přítel.
1: Můj otec učil na Liverpoolské škole architektury a jednoho dne, někdy v roce 1956, nám otec oznámil, že budeme mít návštěvu Wiesnerovi.
2: Vzpomíná na první setkání s Ernstem Wiesnerem ve videozdravici Timothy Wilkinson. Wiesner neměl děti, část jeho pozůstalosti tak Wilkinson spravoval. Archiválie teď věnoval vile Šťastný v Brně, kterou Wiesner v roce 1927 navrhnul. Kastelánka vily Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
3: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi a moc jim to tam sluší, tak to je taková příjemná fotografie. Tady toto je skupinová fotografie z nějakého výletu, tuším, že do Švýcarska, kde vidíme pana architekta Wiesnera a vedle něj Tima, kterému odhaduju může být tak 13 let, ale je téměř stejně vysoký jako pan architekt, takže se nám potvrzuje, že byl opravdu drobnější postavy.
2: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovy fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Teď je můžou historici rozšířit i o snímky z osobního života.
3: V životě by mě nenapadlo, že se někdy budeme dívat na fotografii pana architekta se zmrzlinou.
2: Z většiny fotek plánují ve vile vystavit. Kromě fotek je v krabicích i zápisník nebo architektova disertační práce.
3: Což pro nás bylo velké překvapení, že my ho tady máme všichni spojované s tou moderní meziválečnou architekturou, ale disertační práce se týká barokní architektury.
2: Timothy Wilkinson, dárce pozůstalosti, se správci vily z Národního památkového ústavu spojil díky sociálním sítím, kde jejich péči o Wiesnerův odkaz sledoval. Do Británie Wiesner utekl před nacisty v roce 1939 kvůli svému židovskému původu a už tam zůstal. Převoz věcí až do vily Šťastný zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
4: Role České zahraniční služby v tomhle byla role prostředníka, což je naše role často, ale byla to velká radost, musím říct, pro člověka, který na generálním konzulátě řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když přijde tenhle hřejivý lidský příběh, tak ho děláte hrozně rád.
2: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například budovu banky Union, kde dnes sídlí Český rozhlas Brno. Dále třeba brněnské krematorium nebo Palác Morava. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dozněl duet Lucky Bílé a Honzy Bendika, máme 15 hodin a 33 minut, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno. No a už za chvíli zazní 57. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo požáru Moravské Sahary. Ještě předtím nám však o bělém kvetu zaspívá Miroš Birka.

0: Bělý květ nám pomalu doznívá, Miroš Birka dospíval a my se jdeme podívat na 57. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase. Nejinak tomu bude i dnes.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012, když na Moravě hoří Sahara. Květen 2012 zůstane v paměti moravských hasičů dlouho noční můrou. Zažili obdobu lesního požáru, jaký o 10 let později zdevastoval park České Švýcarsko. V případě moravského požáru hořelo rovněž v přírodně mimořádně ceněné lokalitě v Bzenecké Doubravě, známé také jako Moravská Sahara. V místech, kde příroda bojuje o každý kousek porostlý zelení. Oheň vznikl 24. května 2012 odpoledne u turistické základny Littner, stojící na místě někdejšího stejnojmenného dolu a obklopené lesy. Silný vítr a dlouhodobé sucho usnadnili šíření plamenů. A naopak písčitý terén znesnadňoval jakýkoliv pohyb techniky. Ta musela vozit vodu z několika vzdálených míst, včetně řeky Moravy, která teče kilometry odtud. Statistiky jsou nebývalé. Na místě zasahovalo 1500 hasičů z 250 jednotek, dojeli nejen z 10 tuzemských krajů, ale i ze Slovenska. S hašením pomáhali 3 vrtulníky a stejný počet letadel. K přímému zásahu při požáru poprvé posloužil i speciální tank z hlučínské základny. Na místě pomáhal kropit terén a uvolňovat pařezy. Jen pohonné hmoty pro využitou techniku stály více než 1 000 000 korun. Když o více než den později hasiči zabránili šíření plamenů, museli se soustředit dál na to, co se dělo v podzemí, kde dál hořely kořeny. Teprve 6 dnů po vypuknutí požáru mohli předat zasažených 200 hektarů plochy jejich správcům. Řádění ohně na Moravské Sahaře svým rozsahem překonal až požár v Českém Švýcarsku. Vyšetřovatelé za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru označili odhozený nedopalek. A lidé, kteří do písečné oblasti zamíří, mohou sledovat, jak si příroda s pomocí člověka bere to, co jí nedbalost jiného člověka vzala. Lesníci už na místě nevysazují borovice, které tam před 10 let vytlačili původní duby, ale na místě nově rostou i lípy, břízy, buky a habry.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 57. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase za týden v tomto čase.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

Právě teď je 15 hodin a 49 minut. Blíží se pomalu čas našeho rozloučení, ale ještě předtím máme pro vás pozvánky, tipy, jak kdo chce. Novinkou letošního festivalu Planet na brněnské Kraví hoře bude 12-metrový model planety Jupiter, dosud největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a Planetárium Brno, doplní také 4 jeho největší přirozené satelity, dále modely Země a černé díry. Nafukovací Jupiter dostal název Gigalon. Festival Planet Brno se letos uskuteční v prvním bloku od 6. do 12. července, ve druhém od 3. až do 9. srpna a zpravidla bude v hodinách od 14. do 23. a půl, tedy do půl 12. v noci, tak jednoduše řečeno. Podmínkou pro nafukování modelů je samozřejmě příznivé počasí. Hvězdárna připravila také výstavu o obří planetě, jejím okolí i sondách, které Jupiter zkoumaly. Digitárium nabídne autorský pořad Král planet, vznikla také znalostní hra Honba za Jupiterem. Tolik tedy pozvánka do brněnského planetária, do brněnské Hvězdárny, no a my si teď ještě, pokud chce vám chce, tak si můžeme zatančit s kapelou Mirai.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kapela Mirai nás roztančila a dostali jsme se tak do času 15 hodin 53 minut. A to je opravdu čas, kdy už se blíží naše rozloučení, respektive právě nastává. Janis Moras vás dnes provázel odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Brno, ale rozhodně samozřejmě nekončíme, protože po 16. hodině po zprávách s Jitkou Uhnavou jsou tu Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Po 17. se můžete těšit na kulturní magazín Zelný ring. Například uslyšíte fejeton Aleny Mornsteinové, která se letos stala ambasadorkou projektu Čti za nároďák, ale čeká vás tam toho mnohem více. No a po 18. hodině přijde sem do studia opět Karlíček Hegner, tak si zablaho přejete s písničkou. No a po 19. je tu folklorní notování. To je výhled na ty následující hodiny. Já se tedy loučím a budu se na vás těšit v následujícím týdnu ve čtvrtek odpoledne a potom ve speciálním ranním vysílání v pátek ráno, kdy tady budeme probírat zevrubně verbu. Buňk, tak na to se moc těším. No a rozhodně se ještě do konce června uslyšíme několikrát. Ať se vám moc daří, na konec hodiny mám pro vás ještě Václava Neckáře. Tak jo, mějte se pěkně a těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Blansko opraví koupelny v domově s pečovatelskou službou i díky krajské dotaci. Vila Šťastný v Brně převzala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera. Milan Uhde dnes v předstihu oslaví své 90. narozeniny v divadle Husa na provázku v Brně. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Stavební firma opravuje koupelny v domově s pečovatelskou službou v Blansku. Momentálně řemeslníci pracují ve třech bytech. V budoucnu chce město rekonstruovat další koupelny. Záležet bude na tom, jak se jednotlivé byty s nájemníky uvolní. Na zaplacení Blansko využije dotaci od krajského úřadu, kterou radní tento týden přijali. Pokračuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
2: Tyto peníze budou postupně určeny na obnovu celkem 15 koupelen, které jsou v původním stavu ještě od dob, kdy se ten pečovatelský dům budoval, což bylo v roce 1994.
0: Brněnská vila Šťastný získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválií věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka už se nevrátil.
3: Kastelánka vily Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
4: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi.
3: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovi fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Dárce pozůstalosti se správci vily spojil díky sociálním sítím. Převoz věcí zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
5: Pro člověka, který řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když přijde tenhle hřejivý lidský příběh, tak ho děláte hrozně rád.
3: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například brněnské krematorium nebo Palác Morava. Z Brna Šimon Frank. Český rozhlas.
0: Ve dvoře brněnského divadla Husa na provázku dnes předem oslaví své červencové 90. narozeniny literát a bývalý politik Milan Uhde. Podvečera se zúčastní jeho rodina a přátelé, mezi nimi i hudební skladatel Miloš Štědroň. Pojítko mezi Milanem Uhdem a divadlem popisuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
6: V dobách, kdy pan Uhde nemohl svobodně psát svoje knížky, tak tehdejší tvůrci provázku pan režisér Zdeněk Pospíšil, skladatel Miloš Štědroň a dramaturg Petr Oslzlý vymysleli vlastně takový plán, aby mohl pan Uhde psát svoje knihy tajně doma a pan Pospíšil je mohl vydávat za své a divadlo je uvádělo.
0: Z autorových her divadlo uvedlo například muzikál Balada pro banditu nebo inscenace Pohádka Máje a Profesionální žena.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a přehánky budou ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Na severu a západě kraje bude místy kolem 22. Pokud bude mírný během dne místy přechodně čerstvý vítr západních směrů. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchaný autobus omezuje provoz na silnici 50 u Podolí. Neprůjezdný je jeden pruh. Při průjezdu počítejte s možností zdržení. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
8: Spustíte, vypravujte svůj příběh.
7: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
8: S vámi je šmanda.
7: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
8: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
7: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
8: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
7: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
8: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
7: Tak to s námi zkuste i vy.
8: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
7: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudrata.
0: Jako?
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřeji, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
0: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
0: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netuším.

0: Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč, má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí, když si

0: Český rozhlas Brno.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malas.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Haliče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to poledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá tady třeba popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
7: No je ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. Není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: na tom kníku. Na tom je kníku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty jsi...
2: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
2: No to je krásno.
6: No, to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
2: Já bych ji vůbec nepoznal, věří?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
2: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
2: No tohle, no to by šlo.
7: Vy se to je podobný, ty.
3: Tak vemte cerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Cerušku?
2: To není ceruška, to je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejenom
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelně.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady. Co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. Jo. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak jako, někdo mi mohl říct, no, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě.
2: Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivez si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne tam, pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti. Návštěvníci brněnské zoo dnes mohou poprvé vidět 2 nové samice ledního medvěda. Tento víkend se návštěvníkům otevírají desítky zahrad po celém jihomoravském kraji. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přeháňky a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, ale i Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie skončily. Návštěvníkům zoologické zahrady v Brně se dnes po téměř 3 letech otevřela opravená cesta k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 medvědic, 2 nově dorazily z Dánska. Na podzim k ním mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
4: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do 2 let.
5: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungilové se zatím novým samicím daří.
6: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
5: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů nad sloumání. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
3: Lidé v Jihomoravském kraji můžou při víkendu otevřených zahrad navštívit přes 50 míst. Mezi ně patří třeba exotická zahrada v Přibicích u Pohořelic nebo středomorská zahrada v Hruškách na Břeclavsku. Zájemce přivítá i otevřená zahrada pod Špilberkem v Brně. Pro návštěvníky je na nedělní odpoledne připravený hudební a taneční program. Novinkou je šifrovací hra. Popisuje programová manažerka Helena Peřinová.
7: Poslední kapka je samoobslužná hra, která provede návštěvníky po adaptačních opatřeních, která v otevřené zahradě máme. Je to udělané interaktivně a herně tak, že si návštěvníci i zaluští.
0: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivější oblačnost a lokální přeháňky. Večer bude oblačnost ubývat a přeháňky budou ustávat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Na severu a západě kraje je místy kolem 22. Fouká mírný, přechodně čerstvý vítr západních směrů. Biozátěž je dnes mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Částečně obnovit se podařilo provoz na dálnici D2 na 11. kilometru, kde se ráno srazily dva kamiony. Aktuálně je z každého směru průjezdný jeden pruh. Policie nabádá k průjezdu s maximální opatrností. Na místě je možné zdržení. Porouchané auto omezuje provoz na D1 mezi 168. a 169. kilometrem ve směru na Brno. Neprůjezdný je levý pruh. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: jsem chtěla se setkávat s lidmi a ne googlovat, když jsem tam byla, takže jsem se skutečně setkala s entomologem místním, skutečně jsem se setkala s tou nejstarší žijící herečkou z Mariboru. Vlastně mě zajímali lidi, kteří tam žijí, takže to nebylo rozhodně přes Google. Jako to já taky dělám, a dělám to vlastně vášnivě a ráda, ale většinou raději začínám tím offline životem.
1: Magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli spisovatelku Doru Kaprálovou, která mluvila o své práci na knize Mariborská hypnóza. Že se román vydaný brněnským nakladatelstvím Větrné mlýny stal knihou roku v soutěži Magnesia Litera a získal i cenu Evropské unie za literaturu, to už víte. Ale možná nevíte, že brněnské mikroteatro uvádí scénické zpracování této knihy. Na tom nedávném natáčela Eva Šulcová. Čtvrtou částí pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny, nazvaný Z mého orloje. Připomeneme si, že před 120 lety zemřel ve Zlíně Mladcové etnograf František Bartoš. Ale napřed nám Hana Briešťanská přečte nový fejeton prozaičky Aleny Mornštajnové. Text má název Lidé čtěte, dobré knihy. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Jsem spisovatelka. A tak asi nikoho nepřekvapí, že knihy jsou podstatnou součástí mého života. Naplňují můj pracovní i volný čas. Každý den čtu, obvykle i píšu a hodně o knihách mluvím. Vlastně je to moje největší téma. Je mi jasné, že ostatní lidé to můžou mít jinak a je to v naprostém pořádku. Přesto si myslím, že čtení je jedna z nejprospěšnějších aktivit naplňujících volný čas a proto jsem jeho velkou propagátorkou. Už roky spolupracuji se společností Celé Česko čte dětem, která se zaměřuje na dětské čtenáře a jejich rodiče a letos jsem se stala ambasadorkou projektu Čti za nároďák. Mluvím o tom, jak čtení rozvíjí a obohacuje, jak nás učí empatii a zvyšuje naši odolnost proti dezinformacím. Čtěte, najděte si knihu, která vás zaujme a přečtěte alespoň stránku denně. Nabádám. Samozřejmě vím, že hodně záleží na tom, jaké knihy lidé čtou. Až doposud jsem ale byla přesvědčená, že každá kniha, třeba i takzvaná braková literatura, se může stát prvním krokem ke kvalitnějším knihám a udělat z nečtenáře čtenáře. Když jsem před lety začínala jako překladatelka, překládala jsem i romantickou literaturu známou pod označením harlekinky. Příběh býval jednoduchý a předvídatelný. Potkali se dva krásní lidé, osud jim do cesty nastražil překážky, které překonali a nakonec se přes veškeré nepříliš rafinované peripetie a nedorozumění vzali. Růžová řada byla sladká a nevinná. Červená řada byla okořeněna několika milostnými scénami. Práce na překladu nebyla nijak těžká, jen poněkud jednotvárná, což mi nevadilo, protože mi to poskytovalo prostor a čas na mé vlastní psaní. Víc mi ale vadil pocit, že ty knížečky docela podstatně zkreslují skutečnost. Co když se nějaká dívenka na základě čtení vytvoří představu, že i pro ní jednou přijede princ na bílém koni? Docela mě to trápilo a tak jsem se svěřila své paní redaktorce. Byla byste překvapená, jaké ohlasy máme od čtenářů, řekla mi tehdy. Naše knihy čtou převážně ženy středního věku, které momentálně řeší nelehkou situaci. Píšou nám, že se nedokáží soustředit na těžší texty a romantické knížky jim dovolují alespoň na chvíli se odpoutat od těžkostí a zapomenout. Máme dopisy od onkologických pacientek, od žen pečujících o nemohoucí rodiče nebo vyrovnávajících se smrtí blízkého. Ano, úniková literatura. I takové knihy mají smysl. Přesto je jeden druh knih, u kterého žádný prospěch nevidím. Mluvím o dark romance. Mám pocit, že tyhle knihy jsou teď všude. Mluví o nich knižní influenceři, tedy spíš influencerky, zírají na nás z výkladů knihkupectví a stránek časopisů. Jedna z takových knih se mi dostala do rukou a tak jsem do ní ze zvědavosti nahlédla. Začala jsem číst, přelistovala pár stránek, četla dál a pak jsem knihu lehce zděšená zaklapla. 50 odstínů šedi, kniha kdysi považovaná za skandální čtivo, je proti dark romance milé a útěšné čtení. Dark romance jsou knihy, které popisují nezdravé a problematické vztahy. I taková témata jsou v literatuře zapotřebí. Tady je ale potíž v tom, jak je daná problematika uchopena a hlavně chápána. Dark romance vypráví příběhy o psychické manipulaci, jsou plné násilí a traumat. Ukazují násilné chování jako něco romantického. Žárlivost, manipulace a kontrola jsou představovány jako důkazy velké lásky. Dominance a agresivita partnera jako možnost. Zapátrala jsem, kdo takové knihy čte. Jsou to hlavně teenageři, velmi mladé dívky a uživatelé BookToku a sociálních sítí, tedy lidé ve formativním věku. Rozhodně se nejedná o věkovou skupinu, která by byla vždy schopna rozpoznat fantazii od reality. Opravdu chceme, aby se do myslí mladých žen otiskl vzorec, že muž má být silák, který prokazuje své vyvolené lásku tím, že ji pronásleduje a týrá? Dovolíme jim uvěřit, že se nakonec všechno v dobré obrátí, protože láska hory přenáší a z psychopata udělá hodného tátu od rodiny? My, zralé a životem poučené ženy, víme, že když se dívka vdá za pitomce a násilníka, bude mít doma pitomce a násilníka. Přinejmenším do té doby, než se s ním rozvede. Pokud na to bude mít sílu a prostředky. Protože být mladou ženou s dítětem na krku a bez prostředků není zrovna ideální pozice k vymanění se z toxického vztahu. Obzvlášť, když si to partner nepřeje. Neměli bychom tedy mladým lidem spíš říkat, že se mají toxickým vztahům vyhýbat, místo abychom jim strkali knihy, kde je manipulace vydávána za normální? Chápu, proč autoři takové knihy píší, proč je nakladatelé vydávají a knihkupci nabízejí. Knižní trh skomírá a každá prodaná kniha znamená zisk. Máme svobodu, ale měli bychom mít také něco, čemu se říká morální limity. Měli bychom umět rozlišit mezi správným a nesprávným. Ano, pořád říkám, lidé, čtěte. Jen je potřeba dodat, čtěte dobré knihy. Knihy, které rozvíjejí fantazii, pobaví vás, rozesmějí nebo rozpláčou a umožní vám nahlédnout do života jiných lidí. Protože pořád platí, že člověk, který nečte, prožije jen jeden život, ale člověk, který čte, jich prožije tisíce.

0: Fejeton Aleny Monštajnové nazvaný Lidé čtěte dobré knihy nám přečetla Hana Briešťanská. A pak jste slyšeli novou skladbu písničkářky jménem Květach. Jako dobrou knihu ke čtení můžeme doporučit i mariborskou hypnózu Dorika Králové, ověnčenou literárními cenami. Román také v podobě osmidílné četby odvysílala stanice Český rozhlas Vltava. Kromě čtení a poslechu je tu ale ještě třetí možnost – zažít scénické zpracování brněnského mikroteátra. To nedávné navštívila Eva Šulcová a natočila tam reportáž. Totiž uvádělo se v rezidenci Café Kaprál na Údolní ulici v Brně, kde spisovatelka Dora Kaprálová vyrostla.
1: Poprvé jsem sama sebe zhypnotizovala v rodném městě. To mi bylo 9. Seděla jsem ve vstupní hale před zrcadlem posazeném v mramoru a strnule civěla před sebe. Jen proto, abych spatřila podstatu. To, co je skryto za dětskou tváří. Asi po půl hodině se začaly moje obrysy rozmazávat a místo kulaté dětské tváře jsem spatřila brázčitý obličej s bílými vlasy. Tak i tohle jsem já, napadlo mě. Tahle pomačkaná stará tvář se slzícíma očima? Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami. Dítě je starcem. Stařec je dívkou. Jsme vrázkou a zároveň bradavkou s mateřským mlíkem.
2: Já vždycky jako vybírám ty knihy, které mají nějaký jako takový jednoznačný ukazatel. A to je buď to výrazná ženská autorka, anebo výrazná ženská osobnost, o které ta kniha je. A Doru Kaprálovou mám hrozně ráda jako autorku, takže ve chvíli, kdy vyšla mariborská hypnoza, tak hnedka jsem zbystřila. Přečetla jsem si to a říkala jsem si, no tak to je skvělý text a moc ráda bych ho viděla na jevišti. Zároveň jsem si říkala v duchu, no, to bude výzva, což mám právě taky ráda u těch knih. Takže jsem to hnedka navrhla vlastně kolegyním v divadle. Ty si to taky přečetli a byli nadšené, takže tam už to potom bylo jasné.
1: Vypravila jsem se do Mariboru, abych o něm napsala Bedekr. Představuju si to město od A do Z. Myslím na osud mužího národa. Taky na hypnózu a na magii. Učím se žonglovat se třemi míčky a točit se v hulahu. No a kam to chci s tímto cirkusovým číslem dotáhnout? To teda nevím. Toužím napsat očima mouchy domácí příběh města, které je a příběh města, které není.
3: Jak to, že nemáte ten přívěšek s mouchou, se kterým jste se fotila vždycky v rozhovoru o té knize?
4: Protože nejsem taková exhibicionistka, já ho mám a dneska jsem se musela fotit teda jako oficiálně na nějaký portfolie kvůli frankfurtskému festivalu. A po půl hodině jsem jí vyndala, že mám teda ještě něco a oni zajásali, takže tam nakonec budu mít tu mouchu. Ale jinak tu mouchu vlastně nosím z úcty k místní básnířce Petře Kolmančič, která mě hodně pomáhala, když jsem v tom Mariboru byla, mimo jiné s tím, že mě ubytovala v tom hostelu Pekárna. A když jsem jí řekla, že budu psát nejspíš o mouše, tak mě to vyrobila ten šperk.
1: Kolik toho průměrně sní taková moucha domácí?
5: No, pokud vede zdravý a spokojený život, tak asi 21 gramů tekuté stravy.
1: 21 gramů. A my přitom nenávidíme. Pořád nadáváme, že nám se dá na jídlo, že nám ho s prominutím zasere, a přitom si nepřiznáváme, že i mouchy mají duši.
2: Celý ten koncept té rozříší knihu je vlastně jako taková orientace pro ty diváky nebo potenciální čtenáře a máme jako vlastně vybírat a doporučovat kvalitní knihy na současném knižním trhu. a měla to být i podpora vlastně i toho lokálního nakladatelství Větrných mlýnů. A já jsem oslovila režisérku mladou Dašu Belkovou a byla to naše úplně první spolupráce. Daša se nám ozvala, že hledá nějakou práci, že dostudovala čerstvě VŠMU u režii a ráda bys to zkusila v praxi. A pak jsem ještě oslovila dramaturgyni Alžbětu Michalovou a zadala se mi těžký úkol, aby právě, to je vždycky nejtěžší na tom rozžít knihu, jo? Vlastně, že z té knihy se musí vybrat ty fragmenty, aby vlastně to dohromady dalo zhruba jako půl hodiny až 40 minut maximálně na té scéně. Zároveň, aby to mělo hlavu a patu, aby to nějak jako bylo kompaktní, aby to neprozradilo příliš mnoho z té knihy, aby to nebyl úplně jako spoiler, ale zároveň, aby vlastně navnadil k té četbě v ideálním případě. A nebo v tom dalším případě to může být, že čtenář už jí má přečtenou tu knihu a pak je jenom jako zvědavý a bere to jako takovou kuriozitu, jak tohle bude jako zdramatizované, jak to bude pojaté na scéně.
1: No, začínám se trošku nudit, tak si vytáhnu brýle z kabelky a studuju mapu města. Všechna prvenství města Maribor vyčtená z Bedekru. Tak například, ve veřejném teráriu mají nejjedovatějšího hada v Evropě.
6: V centru Mariboru u řeky Drávy objevíme nejstarší vinici na světě.
1: Jo, v městském parku mají největšího evropského motýla.
6: Na předměstí Tezno je v lese k vidění masový hrob válečných kolaborantů a taky těch, kteří tady patrně skončili omylem. Když se kácí les, padají třísky. Píše se v průvodci enigmaticky. Maribor zde nedrží ve velikosti evropských masových hrobů prvenství, ale je na důstojném šestém místě.
1: Maribor je první a jediné město na světě, které věznilo vynálezce Nikolu Teslu.
6: Má život větší váhu než lidský exkrement? Je psaní lehčí než život? Má alespoň váhu mouchy domácí.
3: Pavel Janoušek napsal, jestli jste to četla v recenzi v Tvaru, že jste začala asi podobně jako dnes my všichni, když se pokoušíme cokoliv zjistit, otevřela prohlížeč a zadala Maribor.
4: Ne, já jsem začínala tím, že jsem šla nejdřív do toho archivu. Že jsem šla do archivu a že jsem se ptala, já jsem chtěla se setkávat s lidmi a ne googlovat, když jsem tam byla, takže jsem se skutečně setkala s entomologem místním, skutečně jsem se setkala s tou nejstarší žijící herečkou z Mariboru. Vlastně mě zajímali lidi, kteří tam žijí, takže to nebylo rozhodně přes Google. Jako to já taky dělám, jo? A dělám to vlastně vášnivě a ráda, ale většinou raději začínám tím offline životem.
2: Vztah k těm mouchám a ta paralela toho pobytu v tom Mariboru s tím životem té mouchy, to je taková linka. Je to vlastně zadaptované pro dvě herečky a jedna herečka představuje Doru, samotnou autorku, to jsem já. A druhá herečka vlastně představuje více postav. A jednu z nich, tu výraznou, je vlastně ta moucha. Takže tam má různé pohybové kreace, dokonce kdy moucha jako umírá, kdy moucha tančí a léta, ale i promlouvá. Má tam i svoje krátké monology. A pak tam představuje takovou moji parťačku, bych řekla, jako i na začátku, vlastně, která nějak komentuje to, jak to v tom Mariboru vypadá. No a k tomu říkáme, no, je to taková cestopisná skica po Mariboru, že se fakt dozvíme i něco o tom Mariboru a o tom Slovinsku. A my dvě právě provádíme ty diváky vlastně tím bytem, kde opravdu ta Dora vyrůstala, kde žila.

0: se roztahovat a zvětšovat, měnit směr jejího uvažování. Šíří se podobnou rychlostí a následky jako dezinformační válka. A tak nebohá moucha letí a letí, a když už letět nemůže, protože šílí bolestí, když už je jasné, že do nebe zkrátka nedolétne, znehybní ve vzduchu jako vzdušný balon v bezvětří nad Istanbulem. V katatonické strnulosti její parazitem prorostlé tělíčko praská. Moucha se snáší k zemi jako chuchvalec hebkého prachu a umírá.
1: Pojď. Půjdem do dětského pokoje.
2: Půjdem.
3: Zároveň je to i cestopis náskyce po vlastní duši. Můžu nahlédnout, aha, tak tedy autorka měla první inspiraci prostě k psaní třeba v kuchyni, tedy v dětském pokoji. Se tam dotýkáme vlastně tedy těch niternějších oblastí člověka, což mě hrozně líbí, že ta Dora to takhle vždycky propojuje v těch textech.
4: Tak a prosím hudbu.
0: Psaní je psaní. Plnost a prázdnota, mlčení a průjem slov, vyprazňování sytosti, co svírá střeva, záchranný let v cepelínu s héliem, vůní dobré psaní připomíná sraní a také vavřín vzdešený.
3: Hudbu má na starosti Pavel Všijanský, můj manžel, který vlastně hraje na kontrabas, takže celou dobu je tam vlastně přítomný kontrabas a hraje takovým způsobem, které dotváří tu atmosféru těch samotných situací a myslím si, že to působí skvěle.
0: Přišla jsem kovový most a konečně jsem se ocitla na ostrově. Už z dálky jsem viděla ten skvost. Moderní mariborské kopaliště z roku 1930, které navrhl český architekt Čejka.
5: Víte, co se s ním stalo? Skončil v masovém hrobu v Teznu.
3: Ona tam, Dora, hodně pracuje s tou nenávistí, bych řekla, s tématem nenávisti vlastně, to, jak se v dnešní době projevuje, jak lidi vlastně hrozně často to ventilují nějak jako na těch sociálních sítích a nějak se to tam prostě prolíná tím příběhem, tak to jsme se snažili trošičku jako vyzdvihnout.
0: Na Facebooku se lidé předhánějí v nenávisti. Tak třeba známý známého postuje video s tou a tou teroristkou, která vraždí ty a ty malé děti. A tím chce říct co? Nenáviďte ty, co vás nenávidí. Někdo jiný z opačného digi kmene napíše zase návodně. A vy se tomu v dnešní době divíte? Svědí to až krávě.
5: Zdravou mouchu domácí, nesvědí a neškrábe nic. Na takové niance drobných dělických reakcí nemá čas ani chuť. Létá si kam chce a dělá, co uzná za vhodné. Má na to asi 21 dní, potom umírá, odchází do věčnosti, zmizí, zgebne, vypne se, odpluje do Černého moře. A mezi tím stihne naklást asi 2000 vajíček. Much je obecně 100x víc než lidstva.
0: No, co z toho plyne, netuším, ale mouchy by nejspíš taková představa pobavila.
2: Jo, je jedna věc, na kterou se nikdo nezeptal. Ke konci té novely, ke konci toho románu, ta vypravěčka píše, že by měla Friederike Majorokér radost a Bodohel taky. A na to se neptá nikdo, protože nikdo vlastně neví, kdo to je ten Bodohel. A Friederike Majorokér, to je docela známá jako rakouská básnířka, ale to je taková jako vyloženě kulišárna nebo taková zvláštní věc, kterou jsem tam chtěla mít, i když to třeba bude úplně nesrozumitelný. A na to se teda nikdo nezeptal nikdy. Já si vybavuju, že když už jsem ten rukopis skoro odevzdávala, byl skoro hotový, hodně jsem nad tím přemýšlela a jela jsem vlakem z Brna do Berlína, tak naproti mě seděla nějaká mladá holka sympatická, která si četla knížku a mě hrozně zajímalo, co se čte. Takže když odešla na záchod, tak jsem si to jako rychle přisunula a viděla jsem, že se čte Friederike Majorokér. A zrovna když jako se nevracela, tak jsem si to začala číst a tam byla věta o mouše domácí. A mě se úplně rozbušilo srdce a říkala jsem si, no to je nádhera, to je nádhera. A pak se to tam nějakým způsobem dostalo, pak jsem si s tou holkou povídala, byla strašně fajn. Já jsem pomáhala při redigaci a zatřásla se Miláčkem. A ta kniha mě naprosto okouzlila, takže jsem s ní taky jakoby začala v duchu vést takový dialog. A potom, když to už vlastně byla po smrti, ale já

0: jsem potom ještě nějak hledala nějaké odkazy a našla jsem právě linku k tomu Bodo Hell, který už taky zemřel. A ten o ní vlastně složil krásnou píseň, takovou jako rockerskou, ale to byl takový 80-letý rocker a bylo to hrozně dojemný. A je to vlastně jediný text básnický, který jsem si přiložila do češtiny, protože mě to naprosto uchvátilo. A už jsem ho zapomněla. Já jsem mu jenom pak napsala e-mail, že bych byla šťastná, kdyby jsem přijel, myslím, i do rezidence Café Kapral, a on potom zmizel v Alpách a nikdy ho nenašli, no, když pásl kozy.
1: Nikdy nejsme sami. Záleží jedině na momentálním úhlu světa. Na jeho osvětlení. Na tom, zda se zrovna blížíme ke světlu anebo ke tmě. Na jednoduchosti záleží. Na laskavosti. Na podstatě nic nedělání. Na překonání strachu. Na ztrátě ambicí. Na chvilce spočinutí. Na ztrátě zbytnělých emocí. Na sersi hlouposti. Na sersi inteligence. Na sersi ostrá mlho digitálních bludů. Na sersi neklide. Jsou nevinné iluze a zákeřné lži. Je tohle hypnoza z Mariboru. Ochlazuje se. Už dávno jsem zpátky doma. Za okny rudnoucí jeřabiny. Ložnicí v noci proletěla můra. Brzy bude podzim. Na všechno je pozdě.
2: Na všechno je pozdě.
1: Jen ne na lásku.
2: Jen ne na lásku.
1: A jeden příběh o lásce si můžete přečíst v knize.
0: Právě jakoby ta tajnosnubná angažovanost, která v tom je pro mě, a nějaký poselství lásky, když to zní strašně banálně a pateticky, ale vlastně ta poslední věta na všechno je pozdě, jen ne na lásku, pro mě byla docela podstatná a všechno se to jako rozbzučilo směrem k mouše a naopak nemám ráda ty otázky na ty exkrementy, protože ta linie toho milostného příběhu je možná taková ta mihotová naděje, kterou máme v té současnosti, která není úplně růžová. A to se tam, ale myslím, nějakým způsobem podařilo dostat na závěr. A pokud to vnímám jako scénickou skicu, tak to vlastně udělali skvěle. Hrozně se mi to líbilo, jak se rozehráli. Já jsem to viděla už po třetí a myslím si, že dneska to bylo úplně skvělý, že je v tom taková lehkost. On je to samozřejmě těžký text a já tím, jak to vlastně mám nějak v duchu naposlouchaný, tak já jsem hrozně netolerantní, že ve všech těch jako scénických i v inscenacích, když slyším nějaký slovo jinak, tak to hned jako monitoru. Ale dneska mi to bylo úplně jedno, protože to bylo hrozně pěkný.
3: No a zeptala bych se obecně, protože ty jsi naposledy, myslím, poskytovala rozhovor Aleně Blažovské pro Zelený ring tak před rokem. Tak jak se daří mikroteátru celkově?
4: Jo, já myslím, že fakt dobře a mám z toho velkou radost, protože to začínalo opravdu jako v kavárně, se sešly dvě kamarádky a řekly si, že chcou mít ve svém životě divadlo a mají rády děti a chtějí tvořit pro děti. A vlastně za těch 7 let, teďka už je to 7. rok, vlastně co tvoříme, se to opravdu jako rozrostlo tak, že v tom našem týmu už nás 12 z těch dvou kamarádek původních a na to si na tom vážím to, že to vlastně všechny děláme hrozně jako rádi a vždycky, když se vidíme, a vidíme se často, protože spolu hrajeme a do toho máme nějaké produkční schůzky a tak, tak furt to děláme s takovou radostí a lehkostí, což vlastně při tom objemu té práce, která pořád přibývá, je vlastně s podivem, že jako si to pořád dokážeme udržet i ty dobrý vztahy mezi náma a tu podstatu, že to děláme hlavně pro děti, pro jejich rodiče, pro rodiny s dětma a že to děláme, protože nás to samotný zajímá, protože chceme dětem, ale i ostatním předávat to, co vnímáme jako důležitý vlastně. Takže mám z toho velkou radost, že to takhle vypadá a řekla bych, že ten letošní rok je takový přelomový v tom, že jsme udělali jednu velkou inscenaci na naše poměry, na naše mikropoměry, která se jmenuje Delikatesa. Odehrává se právě taky tady v těchto prostorech rezidence Café Kapral. Je to hororová groteska. To jsem si hrozně přála, aby na našem repertoáru bylo, protože jsem si říkala, jako chtěla bych určitě grotesku, to je super a to by měly děti zažívat. A potom režisérka to ještě posunula dál o ten horor a vlastně je z toho skvělá fúze. A to nás jako strašně vykoplo nahoru, bych řekla, protože máme těch replik strašně moc a všechny jsou vyprodané. Vlastně okamžikem jsme to pustili do prodeje, tak hned se to vyprodalo, vůbec nechápu, jak se to stalo. A vzniklo to vlastně díky tomu, že to vybral a podpořil Divadelní svět Brno v inscenačním inkubátoru, takže jsme si mohli dovolit právě tu větší produkci, mohli jsme si dovolit pozvat skvělou režisérku z Prahy, která má s groteskou velké zkušenosti, a bez té podpory tady toho velkého festivalu divadelního bychom si tady tohle nikdy nemohli dovolit. A vlastně fakt se to vrací, tady tahle investice v tom, že o nás ví jako víc lidí, už se to tak nějak jako šíří, že prostě divadlo na malém prostoru, pro malý počet publika, v unikátních prostorech, v bytových prostorech je nějaké jako unikum a že to má svého jako kouzelného ducha, takže z toho mám hroznou radost.
5: Z receptu jugoslávských partizánů. Muší vývar. 300 gramů mrtvých much. Přidáme do vroucí vody. Posolíme, opepříme, přihodíme bobkový list a necháme asi 10 minut povařit na mírném ohni. Poté přidáme brambor, celer, vaříme do změknutí a podle chuti přidáme i smetanu. Ale to není nutné. Dál povaříme a nakonec můžeme rozmixovat. Podáváme s čerstvou petrželkou a kořeny lesních pilin. Dobrou chuť!

0: Píseň na slova Dory Kaprálové napsala Lucie Dlabolová, Rozená Bulisová. Kromě zpěvačky jste ve skladbě slyšeli také hlas spisovatelky. No a mám pro vás ještě zprávu, že reprízy scénické skici Mariborské hypnózy uvede Mikroteatro 20. a 21. října v 19 hodin, a to opět v brněnské rezidenci Café Kaprál za přítomnosti Dory Kaprálové. Připomínám, že reportáž stejně jako ostatní příspěvky Zeleného rinku si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A dnes mám ještě jednu pozvánku. Spolek Básníci v Česku, herců Lukáše Rígra a Michala Bumbálka, uvede v bývalé káznici na Cejlu v úterý 16. června od 19 hodin a 30 minut večer věnovaný dílu básnířky Terezy Šustkové.
1: Český rozhlas Brno.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Nikdy už, ach můj bože, nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druhého já, mé první lásky, mého prvního skutečného blížence, bratra v slunci. Bylo však něco, co ještě předcházelo, co muselo předejít tu dvojí jedinou mou první lásku, lásku k zlatovlasému Apolovi, který ač Bůh zjevil se mi přesto jako syn lidský, a lásku k jeho lyře, k poezii. Bylo to určitě nejpozději na podzim roku 1952, ne-li dřív, kdy jsem si konečně, já středoškolák, vybojoval legitimaci a přístup do brněnské univerzitní knihovny. Ty bezhlučně výjíždějící zásuvky jejich rejstříků a v nich dožluta ohmatané kartotéční lístky, dnes už sotva existující, měly pro mne zvláštní kouzlo. Právě jejich pomocí jsem se totiž dohloubky seznamoval a ty manipulační vozičky plné knih mi připadaly jak vagonky rubačů vzácných rud, vytěžené ze skrytých pokladů země. S tím vším, velmi mnohým, co jsem nemohl z poezie poznat ze škamen tehdejší socialistické školy. A to musím říci, že ty nejrůznější češtináři, nebo spíš češtinářky, jsme měli ještě na podiv osvícené. Avšak výuka se u moderních básníků zúžila opravdu jen na to nejfedrovanější. Volkr, proletářská poezie, S.K. Neumann, nezval, ale opatrně, Budovatelský Bibl, Marie Půjmanová, Pavel Kohout. Tu další záplavu agitpropní poezie z novin, rozhlasu, mládežnický soutěží, PPOV či Fučíkových odznaků ovšem nebylo možno v jejím neomylném falzetu vnímat jinak, než jako pištění vlezlých komárů, jako informační šum. Co bylo před mým vpádem do univerzitní knihovny, byly tedy spíš jen skromné hody z domácích zásob, nezvalových 5 minut za městem, palivců v pečetní prsten, objemé knihy iniciační, dále nějaký ten Seifert, světlem oděná a tak podobně, který mi však přes všechen mélos připadal podezřele splývavým. Ze světové poezie snad jen Puškin, opravdu obdivovaný, dokonce jsem z něj, myslím slušně, přiložil jeho Zdraviciča a Dajevovi. Teď však jsem si ten vnucený půst začal nahrazovat jaksi najednou a integrálně. Školní zákazy, varování či jen prostá ignorance byly samozřejmě doporučením. A nikdy nezalituji toho průzkumu. Divoce jsem hltal celého Karáska ze Lvovic, Dekadenta, i když z jeho poezie ještě tak ta zazděná okna sexus necans. Mnohem spíš však jeho magickou prózu Ganymeda Scarabea, především však Nezvalovu pantomimu, ale nejvíc ze všech jsem si tehdy zamiloval a vlastně dodnes v srdci podržel nádherného batávského prince poezie Konstantina Bíbla. Ach můj bože, nelze už zažít ono nadšení, jež jsem prožíval na lavičkách Lužánek, Tyršáku či na tom plácku za Janáčkovým domem nahoře nad Antonínskou. Byl to přímo erotický úchvat, byl to nebesky nevinný, nezapomenutelný orgazmus z milování slovám. Těch básníků byly desítky, ale jednoho je ještě nutno uvést jménem. Naprosto neprávem opomíjeného Jindřicha Hořejšího, básníka snad minorního, ale o to jedinečnější kantilény, jemnějšího zoru a přitom jako nadýchlého zvláštní, lehkou, skoro radostnou melancholií. Jeho korálový náhrdelník mi navždy zadrhl hrdlo tou stišenou, tiše dovnitř krvácející sordinou. A do těch orgií, do těch prvních stále vášnivějších námluv slova přišla vlastně souběžně a s nimi totožná, jak včera ještě voda a dnes už víno, ve spojitých nádobách, v tomtéž dvojjediném zásnubním poháru, má první láska. Ivan chodil do předposlední třídy tého Škudilova gymnázia jako já, jen do jiné třídy, ale vydávali jsme se v některých předmětech. Mně krása vždycky stačila rychle zamotat hlavu. Tentokrát ale to bylo v 17, to je jiné. Člověk se potřebuje zamilovat, musí vydat své srdce. Ne tak leda z komu. Počínající princezna poezie ve mně si velmi pozorně hodlala vybrat svého prince, má čím dál víc skrytě oznívající lyra ruku svého Apolóna. Ivan bydlel uprostřed samé zeleně a květů na jedné z nejkrásnějších brněnských ulic Pelikově a tak nebylo nic přirozenějšího, než ho doprovázet a i po nedělích, po odpoledních, po večerech se s ním vídat, ani ne tak v jejich vile, spíš v zahradě u ní a hlavně na procházkách všude kolem, po večerním, raním, ba i nočním Špilberku. Byli jsme jak dva zamilovaní. To jak předsunuji jen proto, abych zdůraznil absolutní čistotu toho vztahu. Brali jsme se ovšem za ruce, pozorovali hvězdy, kladli si paže kolem ramen na těch nočních lavičkách, ale na ten první polibek, který byl na mě, jsem prostě neměl. Byl by, jak jsem věděl, všechno zhatil. A tak Ivan byl také blíženec, jsme 10 dní po mých narozeninách oslavili i ty jeho, také 17. tam na lavičce na Špilberku přes všechna má odhodlání nevinněji než děti. Teklo víno, teklo nám po bradě společné mléko rodných hvězd a vzhůru k nebesům šuměla a klokotala má poezie, jím už každým coulem inspirovaná, což on nemohl nevidět a nevědět. Ale nijak se nebouřil, zákony nebes jsou jiné než zákony země. Tohle dvoření Ivanovi jen imponovalo a mne uvádělo do radostného šílenství, šílenství touhy pro ten čas nesplnitelné. A to byl vlastně konec. Červenec nás rozdělil, já putoval s malými pionýry kam si na Trnávku, kde jsem v sobě hloubil teď už sám ten stříbrný zlatodůl lásky k Ivanovi, teď a navždy už, jak tušilo srdce nedostupnému. Vybavoval jsem si jako nejdražší relikvie detaily našich setkání, až po ty jeho řasy lišáka zlatohřbítka, náhle celé stříbrné, když je tam vedle mě ve tmě kina, zbožně upíral k stříbrnému plátnu při jedné naší návštěvě filmu s Gerardem Philippem, neboť právě takový celý zlatý a stříbrný byl můj hrdina, můj Fanfan Tulipán. Všechny tyhle a jiné blízkavé střípky je možno najít v mé skutečné prvotině, zpívající voliéře z téhož roku 1953, bohužel, bohu díky, již vyprodané, která vůbec poprvé vyšla až teď po 43 letech v loni k mým šedesátinám. Neodolal jsem a porušil tabu a nakonec ji přece jen poslal po tak propastné pauze, do níž se vejde celý jeden lidský život jejímu původci. Tobě, můj první muzagete, kterého jsem náhodou, krátce předtím v Brně po letech potkal, lety nepoznamenaného na lidu prázdném nedělním parkovišti, jak zjevení, bydlícího jen co by kamenem dohodil od mého brněnského bytu. Vůbec nelituji, že jsem to udělal. Že jsem ti teď, když mi dva blíženci už brzo zapadnem, jako to naše souhvězdí za horizont Špilberku, za obzor města i světa, nejen vydal, ale i zjevil tajemství srdcem, ostatně zcela nevinné tajemství. Ty jediný zbyl a jsi má první láska. A jen z tebe je a tobě náleží můj debí, má první oběť Apolónovi, kterého jsem uzřel jen skrze tebe. A to je všechno, Ivane. Ty víš. Rest is the silence.

Slyšeli jste čtvrtou část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru si ještě připomeňme, že František Bartoš, etnograf, pedagog a jazykovědec, sběratel lidové slovesnosti a organizátor národního a vědeckého života na Moravě, zemřel před 120 lety, totiž, jak se teď ukázalo, až 12. června 1906 ve Zlíně Mladcové. Narodil se tamtéž 16. března 1830.

Tím už skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Dálnice D2 je po 12 hodinách opět průjezdná, uzavřela ji smrtelná nehoda. V Brně Žabovřeskách pojmenovali most po postavě ze seriálu Návštěvníci. Ladná na Břeclavsku slaví 755 let, vstyčila se sochu mrkví. V noci čekáme polojasno s možností přehánek, teploty do 10 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Silničáři zprůjezdnili dálnici D2. Zavřená byla od dnešního brzkého rána po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Oba řidiči zemřeli, jejich totožnost policie zjišťuje. Auta teď místem projedou pruhem dálnice, který kvůli rekonstrukci byl uzavřený. Proto bylo potřeba odstranit zhruba 250 metrů betonových svodidel. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Ještě nám chybí úplně doodstranit zbytky jednoho nákladního auta a poté budeme řešit, co s povrchem poškozené dálnice a zároveň co s obnovou přechodného vodorovného dopravního značení v původním vedení trasy. Teď provoz je puštěn mimo toto místo a to stavbou v režimu jeden jízdní pruh pro každý směr.
2: Postava Adama Bernaua ze seriálu Návštěvníci má od včerejška v Brně Žabovřeskách vlastní most. Stojí na místě někdejšího seriálového domu, který na stěně mostu nově připomíná murál. Autorem 8 metrů vysoké malby je street artový umělec Oliver Heller. Filmaři při natáčení seriálu využili dům určený k demolici kvůli stavbě městského okruhu, jehož je most součástí. Nápad vznikl před několika lety, když se na mostě objevila provizorní pamětní deska. Socha dvou vysokých mrkví s košatou natí stojí v Ladné na Břeclavsku. Obec si i tímto připomíná 755 let od první písemné zmínky. Součástí oslav je sraz rodáků a náboženský i kulturní program. Okolnosti vzniku mrkvové sochy vysvětluje nezávislá starostka Renáta Prýsterátová.
5: Protože Ladňákům se říkalo mrkvaři a to z toho důvodu, že se tady pěstovala mrkev a to se vyvážela od nás. Ale už je to dávno, ale nicméně ten název mrkvaří a hlavně v těch folklorních oblastech to přežívá, že se o ledňákách mluví jako o mrkvařích.
2: V Brně a okolí dnes v rámci akce Dopravní nostalgie ukázalo technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích historické vozy. Některé zamířily i na speciální linky. Zájemci se mohli svést třeba tramvají taženou koňmi. K vidění byl poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Do akce se zapojily také České dráhy, Muzeum průmyslových železnic nebo společnost Cordis.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě bude k večeru oblačnost ubývat a přehánky ustávat. V noci očekáváme polojasno až skoro jasno, k ránu bude oblačnost částečně přibývat a můžou se objevit i přehánky. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Částečně obnovit se podařilo provoz na dálnici D2 na 11. kilometru, kde se ráno srazily dva kamiony. Aktuálně je z každého směru průjezdný jeden pruh. Policie nabádá k průjezdu s maximální opatrností. Na místě je možné zdržení. Nehoda se stala na silnici 50 Slavkova u Brna. Auto tam narazilo do sloupu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Dohrála Moravanka, Danka Magálová s Ivankou Slabákovou nám dospívali a krásný, ničím nerušený sobotní podvečer přeji z brněnského studia všem našim milým posluchačům a pozor do všech koutů světa. Ano, všude nás poslouchají. Právě začala večerní část pravidelného pořadu Blahopřání s písničkou a věřím, že jste si odpoledne pěkně užili, tak jak jste si to namysleli. A nyní se již můžete věnovat sobě či svým přátelům. Dnes se přeje o 106 všem toníkům, tak si třeba ještě na nějakého kamaráda vzpomenete, zavoláte osobně. Připomínám číslo 726 46 5200 a první písemné gratulace této večerní relace a opět toníčci. Prosíme o písničku pro pana Antonína Rígla z Jaroměřic nad Rokytnou. K svátku posíláme skromné přáníčko a ti přeje štěstíčko a slouží pevné zdravíčko. Zároveň přejeme radost vnoučat Josef a Jiřina. Zahrajte písničku Toníčkovi Pastorčákovi k svátku. Ne jenom s přáním všeckého nejlepšího, hlavně zdraví, ale aj ať si notuje zdechovku a i s tím svojím zeleným koněm na poli, ať mu to aj dobře jezdí, aj dobře brzdí a sezónu si užije s humorem sobě vlastním. Děkuje Tereska. Písnička Slávek Smíšovský, Vím, vím a frajárka Slávka Smíšovského.

0: Ano, taky dávná nahrávka, jsme to naspívali kdysi společně s Helenkou Brodovou, se Zdenkem Šmukařem, Joškou Zámečníkem, Věruškou Zámečníkovou. To už jsou léta. František z Vrchoslavice dovolal. Františku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Františku, zdravím vás celý rozhlas Brno a Zlín. A Kajo, dneska bych chtěl pogratulovat, protože je dne toho Antonínka, takže první od toho nejstaršího, Antonín Pavluš, dneska má svátek.
0: Ano, jo? Ano.
1: Kapelník Mistřiňanky a hned druhý kapelník, a to je Antonín Koníček, který ano. Navíc dneska má narození.
0: Zítra slaví. Zítra, už jsme mu přáli v poledne, Františku, už jsme mu přáli.
1: Ano, takže obom kapelníkům, jednému bývalému a druhému současnému, takže hodně zdravíčka a ať ještě dlouho a dlouho hrají pěknou dechovku.
0: Dobře. Tak děkujeme, Františku, hezký večer.
1: Děkuji za přání, jo?
0: Ano, pěkný večer přejeme. Tak, v Borači čeká paní Miroslava. Miri, dobrý podvečer, také vám.
2: Dobrý podvečer vám oběma ve studiu. Dnes bych chtěla zahrát vaším prostřednictvím všem Toničkám a Toníkům, ale především bych chtěla zahrát svoji spolužačce a kamarádce, která dneska slaví narozeniny. Je to Eva Nedomová ze Štěpánovic. Evi, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, vše dobré a to zdraví, ať je alespoň tak, jak doposud, anebo o něco lepší. A taky bych ještě chtěla popřát jejímu kamarádovi Vítkovi, který má v pondělí svátek, taky pevný zdraví a všechno nejlepší a to i za celou naši rodinu. A děkuji vám za prostor.
0: Miri, děkujeme mockrát, zdravíme Borač. Už jsme tam taky několikrát hráli v Borači a je to tam fajn, takový krásný kout Vysočiny už. Jasně. A náš pan mistr zvuku jeden tady, Míša, ten tam má chajdu.
2: Borači. To je náš kamarád.
0: Jo, hezky. A taky moje kolegyně Jaruška Michalíková, tam mají domek ještě s Danem Dlouhým, to je skvělý bubeník a ona je taky doprovází v Městském divadle na klavíra u nás na Jamu, takže je to prostě hezký kout. Miri, hezký večer, tak vám přejeme.
2: Vám taky a moc děkuju.
0: Ano, a pozdravujte Jaru Uhora.
2: Vyvím, děkuju.
0: Ano, naschledanou. Právě dnes slaví svátek pan Antonín Vaculík, Antonín Gasnárek z Břeclavi, milí chlapci, hodně štěstí, pohody, radosti, spokojenosti, hlavně pevné zdraví do dalších let vám přeje Zdeňka a Jaruška. Prosíme o písničku k svátku pro tři Antoniny, oba Dalovi z Mirošova u Valašský Klobouk. Milí naši Antonínci, k svátku vám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, životní pohodu, abyste se ráno budili s chutí do nového dne, večer usínali s pocitem spokojenosti a mezi tím užívali všechno, co život nabízí. Ze srdce přeji všichni oba Dalovi, Cmajdálkovi a Vystrčilovi. Mám sny nádherné, napsali Ivo Horgy s Antonínem Perničkou a Stříbrňanka bude hrát.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Stříbrňanka. A teď dostává slovo Anička ze Vsetína. Dobrý podvečer, Andulko.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla popřát svému bratranci Tondovi Slovákovem z Poteče. Přeju mu hodně zdraví, lásky od manželky, to má všecko, od dětí, od vnoučat. Tomu přeje sestřenice Anka.
0: Dobře, děkujeme.
1: Děkuju,
0: Ani.
1: Děkuju.
0: Hezký večer na Valachy přejeme.
1: Naschledanou.
0: Ivetka z Havířova. Ivetko, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Hegnere. Já vás opět zdravím z Havířova a přeji vám všem redakci, posluchačům tohoto krásného pořadu pěknou sobotu. A dnes bych poprosila o zahrání písničky pro dva Antoniny, a to strýce Antonína Kročila staršího ze starého Hrozenkova Trebína a Antonína Kročila mladšího ze starého Hrozenkova Pily. Tak nejdříve přáníčko pro strýce. Milý strýcu, tvému svátku ti přejeme ze srdce všechno nejlepší. Všichni víme, jak ty jsi nezmar a že neposedíš, ale nastal čas, kdy musíš na sebe myslet. Mnohý ti říkají, aby zvolnil a začni si konečně šetřit. Přejeme ti hlavně zdraví a spoustu zaslouženého odpočinku. A teď přáníčko pro bratrance, výborného zpěváka, mužského sboru z Vápenic, Toníka Kročila, mladšího. Milý Toňo, víme, že procházíš těžkým obdobím. Tvá moravská krev se v tobě nezapře. Na blbosti nemáš čas a nemoc prostě přepereš. Jsi skvělý chlap a zpráva o tvojí prognóze je jasným důkazem, že to zvládneš. Vzpomínky na naše dětství, když jsme jezdili na prázdniny z Havířova do Hrozenka, náš potok vyšlapí na Mikulčín vrch, žívání u harmoniky stále hřejí a víme, že ten tvůj lám tě prostě spolehlivě uzdraví. To ze srdce oběma Toníkům přejí Neteř a sestřenice Iveta s Liborem a synovec a bratranec Pepík s Marcelou. A ještě bych věnovala písničku rodinám Janku a Adamkové ze Strání, Janku z Březové pod Lopeníkem, Janku z Uherského Brodu a celé rodině Kročilové ze starého Hrozenkova jako poděkování za hudební blahopřání ve vašem rádiu u příležitosti mých narozenin. A v neposlední řadě prosím i o písničku za celou rodinu při vzpomínce na našeho tatínka, rodáka z Březové pod Lopeníkem, pana Josefa Janku, před dítkou mu bylo na Březové pestí Haniněc a ten nás právě před dvěma lety v černu opustil. Pane Hegne, moc krát děkuji, že jsem se dovolala.
0: Ivetko,
2: je to... A všem vám, všem posluchačům, pevné zdraví a jen to nejlepší a jen to opravdu nejlepší, co nám může tento svět dát. Tak moc krát děkuji.
0: Ivetko, a musím musím konstatovat, že jsem velmi rád, protože vy jste byla ta nešťastnice, která v poledne, že jo, vždycky jsem to zvedla. To máme někdy takovou poruchu a občas s některými posluchačmi se omlouváme. My za to nemůžeme, to jde opravdu mimo nás. A nemohla jste se dovolat. A teď večer už taky asi po čtvrté a zase to bylo nepoužitelné a nakonec to vyšlo. Tak jsme rádi. Mějte se krásně. Vlastně v mém Havířově, kde jsem chodíval do školy základní. Člověk vzpomíná na mládí. Hezký večer, naschledanou. Tak pro něk Uher posílá snad, já nevím, 8 přání, tak aspoň teď na začátku první dvě. Antonín Zimčík slaví svátek, hodně štěstí, přejí manželka Marie, syn Antonín, syn Martin, dcera s rodinou, dcera Jana s rodinou, sestra Božena s rodinou, rodina Ješkova a Zimčíkova, kamarád Broněk, který také píše, že 9.6. měl narozeniny kamarád hasič, muzikant Stanislav Ukleš z Nivnice, také jemu zdraví, štěstí, lásku přejí manželka, děti, sourozenci s rodinami, hasiči, muzikanti, dechové odby, Nivničanka, kamarád Broněk. A další je prosba o písničku k svátku Antonínovi Slačálkovi ze Šumic, přejí mu hodně zdraví, štěstí, životní pohodu. To přeje kamarád Franta Pindák ze Šumic. A ještě další, chtěla bych popřát svému dědečkovi Tondovi Duroňovi Dolovčic, vnučka Lenka. A teď nás čeká směs s názvem Okolo seče a bude hráti, zpívati, bude Hanačka z Břestu.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Tak, toliko poutávka, předtím ještě taky děkujeme Hanočce z Břestu za tu krásnou směsku. Dovolal se Vilém z Pitína. Dobrý večer, Vildo, ahoj.
3: Děkuji, Karličku. Zdravím Český rozhlas z Brno a zlím tebe, Karličku, zvukového mistra a všechny posluchače. Dnes má narozeninový den v Přibicích na mojí hroudě paní Marie Charouzová, a to 95 let. Štěstí, zdraví, boží požehnání, to vám tetičko přeje Vila Hochmanuj a manželka Květinka. Ve starém Hrozenkově dnes slaví pan Milan Gůržo 80 let, ve čtvrtek 18. také má svátek. Milánku, kamaráde, štěstí, zdraví, pohodu k narozeninám a svátku, to ti přejí z Pitína. Dále se připojuje náš švagr s rodinou a kamarádi od prvního stolu, sedmi lháři z hospody, manželům Hlávkovi, manželům Koktavým, panu Broňkovi Úhorovi a jeho mamince Maruce Žepové, manželce Květnice. Poslední je pan Stanislav Šašinka z Bověkovic. Písničku vám posílá Vilem a všem našim přátelům. Karličku, ta písnička je taky pro tebe a pro zvukového mistra. Děkuji.
2: Ano, ano, písničku mám rád, to jsem vybral speciálně. Je to takové překvapeníčko trošičku a Milanovi Gůržovi taky popřejeme za chvilinku za členství klubu Přátel Českého rozhlasu. Mám to tady nachystáno. Vileme, mě se moc hezky.
3: Jo.
2: Ahoj.
3: Já se ti daří, děkuji.
2: Taky ahoj. František z Valče. Františku, dobrý večer. Ahoj.
4: Dobrý večer, zdravím posluchače, všechny z Českého rozhlasu Brno a Zlín. A chtěl bych touto cestou popřát, nebo teda pozdravit Jarušku z Náměště nad Oslavou, Jarušku ze Sedlece u Náměště nad Oslavou a dál bych chtěl vzpomínku nedožitému svátku Antonínu Palátovi, to je můj táta, no. A Antonínu Kavkovi. Taky nedožitému svátku, jo. Všem Antonínům, kteří se, jsou z kapel nebo zpěváci, žijící a nežijící, takže ten taky všem k svátku a všem vám v rozhlase z okolního mistru, vám, Ivance Slabákovi, aby taky už přišla konečně,
2: ano, ano, ano.
4: Aby se uzdravila. A děkuji za přání a za krásnou písničku. Všechny zdravím, hodně zdraví všem.
2: Františku, možná ani se neptám, ale jestli taky někdy hrál tu písničku, kterou napsal Jirka Pavlica na text Jana Skácela, Modlitba za vodu, to asi ne, že?
4: Ne. Tak si to je na mě moc složitý.
2: Je to, napsal to úplně krásně, ale je to fakt.
4: Jo, to neříkám, určitě je to krásný.
2: Nádherná modlitba, za chvilinku ano. Zazní, tak se měj moc hezky a hraj.
4: Já moc děkuji a všem posluchačům hodně zdravíčka.
2: A hraj, ahoj. Co to srdce dá, ahoj. Další ještě od Broňka, to jsou všechno pro Antoniny. Antonín Turčín z Uherského Hradiště, přeje manželka Jana všechno dobré, rodiče sestra Jitka, dále Antonín Daníček z Dolního Němčí, přeje maminka, sestra Veronika s rodinou sestra Markéta, dále muzikant pan Antonín Straka z Dolního Němčí, přeje manželka Lenka, dcera Monika s rodinou syn Tomáš, s rodinou bratr Miroslav, dále kamarád muzikant pan Antonín Karlček z USA, všechno nejlepší, zdraví, lásku, boží požehnání, děti s rodinami, sourozenci a nakonec kamarád muzikant pan Tony Hippis Hibler z Dolního Němčí, taky zdraví, štěstí, boží požehnání, manželka Mirka, syn Jakub, rodiče a kamarád Broněk. A teď už lehce naznačená, zmíněná modlitba za vodu Jirka Pavlice, Jan Skácel a hraje Hradišťan.
0: Český rozhlas Brno.

0: Krásně napsaná modlitba za vodu na texty Jana Skácela od Jirky Pavlici. Liduška z Horního Němčí a dostává slovo. Dobrý podvečer, Liduš.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Dnes má svátek Antonín Tykal z Vlčnova. K jeho svátku mu přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstí a božího požehnání. Tomu přeje bývalá pracovnice Ludmila Zapletalová z Horního Němčí. Moc a moc krát vám děkuju, pane Hegner.
0: Hezký večer, Liduško, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A slovo dostává Hinek z Brna. Dobrý večer, Hinku, ahoj.
2: Zdravím, Karličku. Já mám dneska tady gratulanta, který je takový básník, já jsem spisovatel, on je básník a složil mě k mým narozeninám, kde se blíží osmdesátka, i když se na to necítím, tak on mě složil krásnou básničku, není to dlouhý, už začíná. Vojta Mašek, prosím. Je 78. narozeninám, Hinku, básničku pro tebe tu mám. Před mnoha a mnoha lety v Lažánkách událost se vstala, když dcera kostelníka si hospodského chlapce vzal. Z té velké lásky narodil se chlapeček, po otci jméno dali, říkali mu Hýneček. Když školku a školu vystudoval, co dál, tam je toho kluka dá. Pak do Mariánek poslali ho hotelovku studovat. Než on do té hotelovky šel, za Lažánky fotbal hrával. A že velký talent měl, mnoho gólů dával. Pak si v Brně našel děvče, tenhle fotbalový borec. Brňákem se stal a s fotbálkem byl konec. A co bylo dál, to vám řeknu hned, hnedka. Dětem život dal a oni z něho udělali dětka. Teď před námi tu sedí ten ukecaný synek, kdože je to, no přece zamřel Hinek. Tak tenhle statný děda, co cítí se jak hošík mladý, v Lažanského smutce tu s námi 78 roku slaví. Hodně zdraví, štěstí, samou radost žádné strastí, spokojený život v naší krásné vlasti. Chvíli s tebou posedíme, domů ještě nejdeme. Na tvou stopkou se těším, snad se všichni sejdeme. Děkuji.
0: Tak. Ano, básnička, děkujeme, Hinku. A
2: byla paráda.
0: Přejeme, ať si to užijete, ano, spolu.
2: Jasně, tak. Bylo to krásné. Měj se
0: taky na díky, hezký tam. Večer, ano.
2: Hezký večer, to je, čau.
0: Ahoj, tak pro Mirku Neduchalovou ze Zlatovoříc Mistřína Jarda Wolf přeje, milá Mirko, k tvým narozeninám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, spokojenosti v osobním i pracovním životě, ať se ti daří pomáhat lidem s úsměvem a ať ti vrací dobro, které rozdáváš kolem sebe. Přeji ti mnoho krásných chvil, pohody, splnění všech přání, všechno nejlepší k narozeninám. A jedna vzpomínka. Dnes je tomu 10 let, co nás navždy opustila moje maminka, milovaná babička a prababička paní Liduška Adamcová ze Spiti Hněvy. Věřím, že je nyní se svými nejmilejšími, s manželem Josefem, s milovaným synem Vlastíkem, bratrem Vlasťou. Kdo jste ji znali, měli rádi, prosím, o tichou vzpomínku. S velkou láskou na všechny vzpomíná dcera Dana. Tak, tolik vzpomínka a teď píseň Moje česká vlast a Lipkovanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: moje Česká vlast, velmi oblíbená písnička, tak jak Morava krásná zem, tak už dosáhla téměř podobného věhlasu. Helenka z Kroměříže se dovolala, dostává slovo. Heli, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych poslat tuto písničku do Daleši pro naši tetu, paní Vlastu Ondráčkovou, jen tak pro radost a potěšení.
0: Dobře.
1: Před chvíli jsme spolu telefonovali, tak je chci udělat radost. Moc vám děkuji, pane Hegler.
0: To je milé, Helenko, od vás. Naschledanou. Anička z Rackové se dovolala. Andulko, dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Hegner. Přeju vám a všem, co poslouchají tento pěkný pořad, ten krásný večer. Já bych chtěla popsat Toníkovi Pluskalové do Zlína. Tondo, hodně zdraví, štěstí, hojnost božího požehnání a hlavně to zdravíčko. Pane Hegner, vám děkuji a vás prosím o pěknou písničku a písničku, kterou zahrajete, ať potěší písnička, ať potěší aj Toníkovu manželku Marušku, která se o Toníka velmi pěkně stará.
0: Dobře.
2: Opatruje ho jak malého chlapečka. No, pane Hegner,
0: děkuji. Ano, Andulko, hezký večer vám přejeme, naschledanou.
2: Děkuji moc krát, naschledanou.
0: Členové klubu Přátel Českého rozhlasu, kteří slaví svátek, Anton Hojsík, Stříbrnice, Antonín Matušinec, Horní Lideč, Antonín Uhlíř, Roštění. Dále slaví narozeniny Milan Ďuržo, starý Hrozenkov, a taky Elenka Plichtová z Brna. Tak milí členové klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, všechno dobré, lásku, zdraví, především to je samozřejmě štěstí a ať se vám prostě daří a pokoj. Písnička Roska Horáková, Okolo Lanžota, hraje Lanžočanka, Boženka Hrubá, Hanka Janotová nám zaspívají.

Ještě naskočil jeden kratičký e-mail, prosíme o písničku pro Antonína Slačálka ze Šumic, vše nejlepší přeje František Pindiák ze Šumic. Písnička Láďa Pfeffer, Chodníček a Žarovjáci.

0: Viktorii Večerníčka, to byla taková starší nahrávka, no a teď už se budeme loučit. Radek Růžička napsal skladbu Pod bar, hraje tam na tenora s Jaroslavem Mikušem zároveň a prostě Ištvánci je doprovází. Mějte se moc hezky, krásný večer vám přeji a zítra myslím si na 99%, že Květuška Navrátilová poledne pořad blahopřání s písničkou. Mějte se pěkně.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: KHNP má závěrečnou zprávu k průzkumům v Dukovanské elektrárně. Brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí si letos připomíná 30 let své činnosti. Byla šťastný v Brně převzala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera. V noci čekáme polojasno s možností přeháněk, teploty do 10 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Korejská firma KHNP už má závěrečnou zprávu ke geologickým průzkumům. Společnost ji využije při dostavbě Dukovanské jaderné elektrárny. Dokument o 6000 stranách zpracovala společnost ČES Energetické produkty. Dohromady provedla více než 300 vrtů a zkoumala skoro 500 odebraných vzorků zemin a hornin. Z výsledků geologického průzkumu například vyplynulo, že rychlost šíření seismických vln v hornině je nižší, než odborníci předpokládali. Místo je tak bezpečnější. Organizace Bílý kruh bezpečí si letos připomíná 30 let svého působení v Brně. Poskytuje pomoc lidem v obtížné životní situaci způsobené trestným činem. Brněnskou pobočku dosud navštívili přes 4 000 klientů. Její pracovníci s nimi nejvíce řešili situace spojené s domácím násilím, ublížením na zdraví nebo znásilněním. V poslední době si organizace všímá zejména narůstajícího počtu obětí kyberkriminality. Pachatelé je mnohdy vydírají za účelem zisku peněz. Příklad popisuje vedoucí brněnského Bílého kruhu bezpečí Vladimír Vedra.
2: Jsou tohle i situace, kdy někdo třeba naletí nějakému vztahovému podvodníkovi, to znamená, někdo třeba slibuje nějaký vztah, člověk přijde o ty peníze, ale jednak je tam ta emoční újma v rovině toho, že jsem doufal, že třeba od mě někdo má zájem a představoval jsem si nějakou budoucnost a pak se ukázalo, že vlastně všechno je podvod.
0: Brněnská vila Šťastny získala část pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera, který dům navrhnul. Dvě krabice archiválí věnoval Wiesnerův rodinný přítel, kterého poznal v 50. letech minulého století ve Velké Británii. Tam architekt židovského původu uprchl v roce 1939 před nacisty a do Česka se už nevrátil.
3: Kastelánka vily Kateřina Konečná teď jednu ze dvou darovaných krabic otevírá a do ruky bere černobílé fotografie.
4: Tady je třeba nádherná fotografie, kde jsou manželé Wiesnerovi.
3: Pro vilu i historii brněnské architektury jsou Wiesnerovy fotky velkou vzácností. V Česku se dosud vědělo jen o třech. Dárce pozůstalosti se správci vily spojil díky sociálním sítím. Převoz věcí zajistil generální konzul České republiky v Manchesteru David Frous.
5: Pro člověka, který řeší vesměs jenom úřední záležitosti, tak když přijde tenhle hřejivý lidský příběh, tak uděláte hrozně rád.
3: Kromě vily Šťastný navrhl Ernst Wiesner například brněnské krematorium nebo palác Morava. Z Brna Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude k večeru oblačnost ubývat a přehánky budou ustávat. V noci čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, povene mírný západní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D2 na prvním kilometru na výjezdu z Brna. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Před místem se tvoří kolona, aktuální zdržení je 10 minut. Částečně obnovit se po nehodě podařilo provoz na dálnici D2 na 11. kilometru. Průjezdní je z každého směru jeden pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: zatajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno, starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitelské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, ta nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, co jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout, tak z tohohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. A je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám. Už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku za přehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkem přesuneme na Josefov.

0: vyšla.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situované rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověkem.

0: člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
0: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Ano, jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští, odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí. Pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvod. Což tenhle narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moc. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moc ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládnych organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl. Nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie?
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než to to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany a občany Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
8: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
3: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. motto?
9: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
1: O.
9: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho, a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až 7. finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jíloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější pro voz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helman.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď je...

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800. A počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 tisíc těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Ham United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
2: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
3: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
2: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
3: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
2: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
3: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
2: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal.

0: jsem...
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější, jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách.
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Rudolf zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk Vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko Pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mi zelený chlap.

0: Karle, ty odcházíš, jí, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
4: To
2: a...
4: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
4: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
4: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
4: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
4: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
4: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko, no, kafičko.
4: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece no. Si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No. No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
4: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
4: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
4: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, když to
2: já,
4: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to ne. Povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je, no. Včera jsem byl,
4: no.
2: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
4: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě, tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karlíku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jakože,
4: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
4: ne,
2: no Luďku, neblázni, no, no, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
4: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
4: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
4: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
4: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zase bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, ne. Tak pozor.
4: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
2: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
4: Víš co?
2: No.
4: Já myslím asi takhle.
2: No.
4: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno, podívejte se na, znáte ho?
3: Nespomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: pán jako... Pán Novákům už to jedno
1: dávno. No to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starým

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu

0: rodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo, to bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch. Zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naděja Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili
2: no,
0: ještě?
2: No určitě, akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
2: No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo, no.
2: Ne, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tle, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silný výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
1: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, tě, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur.
2: Co jsi to řekl?
1: A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil jsi mě tady výstup, já jsi tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, jsi... takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je má, už je má.
0: Co?
1: Ne, ujde, už je má. Už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě stopuje.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl?
0: Prosím.
4: Yeah.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém v součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kde si posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od pěti hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme čtyři muzikanti, potom přišli ještě dva, takže nás bylo šest s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc, když začíná léto, tak... Někdo říká, má rádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu. Já se říká pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu. I když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že ty, když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Další povídání. No, ano. Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopech se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vyprávíte, víte vy rád, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století 1999, když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, v Karlově Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem ve zastavení. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěči.
0: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je také velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
1: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
0: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá. Dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila. A ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby, nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jako by neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím,
1: no,
0: že,
1: vlastně
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, no, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, nějakou třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by, třeba s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat, nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme
1: takhle
0: říct mimo éter víc.
1: Jo. Mhm.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, určitě, když vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si

0: Ja zdravím všetky posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho. A celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem se nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle, jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně. I když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova. A přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
1: No děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju. Je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč? Nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzy od ty vypravěče? Nebo jich máte dostatek kolem sebe?
0: No,
1: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? To, komunikujete moc?
0: To nemám
1: moc?
0: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říkám, můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo, a jestli
1: co,
0: třeba
1: no, povídejte.
0: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
1: Někdy to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
0: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam

0: chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala, nebo něco malovala.
1: Jo. Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý, příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kde byste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
0: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
1: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
0: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak takže ano. Právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
1: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali, jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, kteří poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokrdle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník a to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí, myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky, mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest a hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kde jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký, takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou, ty její vyprávění a pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocný, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenom, že on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou se jeteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela. Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tu fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si toho to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku ve formě fotografie, protože to je cenné.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli s Oldou třeba i úvody na dece, jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy spolu a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a prostě mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dále. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona to ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou. A ještě měla 2 bratry babka. No, ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila. Vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ji tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu, jako někteří, jo. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, chlapal kabána, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Marakána, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vypuslechete, já nevím, co jestli chodí za mnou, nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět. A ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete kafe, mám vám koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu a chodí hlavně po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom nás to voláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme, teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničku od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, vypadlo, Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peří, to se tak chodívalo, když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý, tak jsme jí říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její

0: kamenovaný. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. A takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámec, nebo hraběnka to byla, nebo zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společníci, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No, tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
1: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
0: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba po čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
1: Růžový.
0: Není, jsem to spálila.
1: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu
0: v celém
1: Česku, ale nic mě
0: nenapadá. Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří, takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
1: Ano.
0: Ano, jste tam?
1: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
0: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubali ty husy, nechalo se to peří vysušit, že jo? A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to udralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
1: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá
0: ano,
1: i u nás běžně,
0: ano.
1: Takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
0: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli čvobrda, to bylo moc prima. Protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon. Vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej, šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterýma paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to se to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínu, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: To bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jo, ani borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak když spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne, ne, teď nemám čas, nebo já nevím, co počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale mi se dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma O čem si nejraději povídáte a s kým? Nebo povídali? Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: No, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili, my jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že se takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne. Ale jakože mě blbí, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrým vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep, a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidima vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich vydivím, jo, že takhle to znádáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si s nich dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak
1: no.
0: Vy hlavně, tak jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína, možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, no, trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám si, rysy machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno ten rok byl jinačí, ten by, rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. To vadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže no, wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo stmívat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávali různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mladěj asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches. No, tak
1: fajn. Buenos noches, señora, buenos noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte si dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jdeme další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečnavýho kadrovna!
4: Dobrý den.
5: Dej číslo, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klobíkem a drobil si je do kafe. Musím
4: a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
6: Počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To jsem na mě.
5: Co chceš dělat, drahá?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
4: Ach, ty můj.
5: Jako když mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu v běh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

nechal ve výčepu. Už tam pro ně padí zpět, až to přečte, kde je klíček, automat otevře hned.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to. Má, dono, má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
6: No, co už je.

0: jsem jak houslezí.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní.
1: Ještě jim smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Dáme to, děcko, tím dám.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? To jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy

0: opět najviště vyleze z Iránu. Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, z Iránu. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto. Táto z Iránu. Z Iránu. A co ráno, prosím tě, ty? Z Iránu děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
1: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
0: Ty ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Cyrano vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
2: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
3: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti.
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
4: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašli. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: zatracená.
3: Kultura, já se divím, že to nezručí. Dělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehejte.
4: Já čekám, co dělám? Au! Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No podívej se, já už toho mám dost, nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Karinku, je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda ale opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý den takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem. Tohle?
3: Je skoro.
4: Jo. Jo, ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Tady, podívej se, já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já
4: napřed.
3: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, no já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrý máš,
3: jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jistý ruky dá někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď no, tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic neděje? Jsem, no, nebo je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tady vidíš. Je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste.
4: Co?
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

Sammy and his dad.